0: mysli Marii, tak přímo říkáme, bo žena je bez věna a Hana je moc prohnaná a Pavla to je známý škrob, ta má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že zbývá už jen Milada a on řekl, nepřichází v úvahu, ta nemá ráda psy.
1: Jo,

0: Když se bába zeptá,
1: zeptá.
0: Když se bába zeptá,
1: bába.
0: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pocházíš z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

Dál se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly, nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi, samuraji na mumraji, na mou duši služí.

0: Počkaj.
1: Hele, Vendelina, zdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jak pojď.

0: tajná policie.
1: Alpha One.
0: A nebo agent, co nás vystopuje.
2: A nebo UFO z galaxie.

do peří. Den už dojel tramvají až do stanice Konečný a

wielka hurra, maminka i warzycha je, a pan doktor dodává, potit se, z potivostí nejdál dojdeš, potit se, to je rada má. Do tělička vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši Agát.

Jamen nej.

Hlíbat si vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: taky na plovárně, volala všude, například v cukrárně, volala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na chodbě, v koupelně, v předsíni, volala kdekoliv, ať bylo, co bylo, volala, volala, až se z ní kouřilo, volala ve škole, na hřišti, v obchodě, dokonce volala i na záchodě, volala po tmě a volala za světla, volala, volala, nikdy se nespetla, a zase v parku, a zase ve škole, ve vlaku, v autě, někdy i na kole, volala při jídle, volala z postele, volala bez zábran, klidně i v kostele, volala, volala, pořád dokola. A pak zase kobila, mobila ztratila.
1: A předtím, než bude klídek, trošku beatboxu.

lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a raší.

nehezky a tak lachtani si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gong a v sále se setmělo. Co to ale vidí jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kině mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala

0: štěstí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyžunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, babi?
1: To mám, Karkulko, proto aby. To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, babi?
1: To mám, Karkulko, proto aby. To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, babi.
1: To mám, Karkulko, proto aby. To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš tak velkou

0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu ti šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihranej.
0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!

0: lampičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub. Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
2: Rádio Junior.

místo pro dva, prosím, jedno místo pro dva. Jen si sedněte. Jak vidíte, kavalíři ještě nevymřeli. Vážení cestující, jestli jsme všichni, tak můžeme vyrazit. A pozor, cesta je...

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu volejte je, ať vám trefí domů. Miluji.

Vím, co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodama. Vezme si věci a pojď, neřeš furt co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoc mě. Nečekuj, co nakecaj.

0: Jirkou Kohoutem.
1: Bezvaden a krásné čtvrteční probouzení, holky a kluci, 6. hodinka je tady, takže vyskočit, trochu se protáhnout a s úsměvem začít nový den. Dnes se na něj parádně připravíme, proč to vám prozradí naše dnešní téma. Než se do toho pustíme, zjistíme, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí. Příjemné probouzení a hezký vstup do nového dne od mikrofonu Rádia Junior přeje Jirka Kohout. Ahoj!
0: Minutové zprávy.
1: Divadelní festival Kufr začal v Ústí nad Labem Procházkou, do níž tvůrci zakomponovali příběh hrdiny, který hledá pravdu a smysl života. Návštěvníci se postupně vydávali se sluchátky na uších na cestu dlouhou přes 4 kilometry, kde je čekalo 12 zastavení. Festival už tradičně na zahájení zavádí diváky na různá místa v krajském městě. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Anu Kryzaovou a vybojovala svoji první světovou medaili. Cenný kov na mistrovství světa slaví jako druhá Češka. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.

My dneska rozhodně stát ani ležet nebudeme, protože máme před sebou spoustu práce. Je to tak, dnes nás totiž zajímají účesy, které frčí. A proč zrovna dnes? Protože dnes je tomu 120 let, co německý kadeřník Karl Ludwig Nessler poprvé předvedl na veřejnosti v Londýně svou aparaturu na trvalou ondulaci. Procedura tenkrát trvala 6 hodin, tolik času nemáme a trvalou si rozhodně také dělat nebudeme. Ale byl to velký fenomén a velký převrat, co se účesů a kadeřnického umění týkalo. Dnes máme úplně jiné styly a účesy, které frčí. Já jsem se na to včera podíval, zjistil jsem dokonce díky umělé inteligenci, jaký je ideální sestřih pro mě. To mě zajímalo, co vymyslí, protože vlasů úplně moc nemám. Ze strany to stříhám trojkou a nahoře tak prostě nakrátko. Je to takový ten styl, že ráno vstanu a jdu. Dnes tedy jsem si dal záležet a dal jsem si do vlasu ještě vosk, jestli to chcete vidět, tak jsem si tak jako udělal ten sestřih pěkně, aby se mi o tom pěkně povídalo. Je pravda, že nikdy mě nezajímaly účesy víc než včera, když jsem si připravoval vysílání na dnešní den. Tak pokud vy máte nějaký super styl vlasový, který teď třeba preferujete, nebo který se vám líbí, co byste chtěli mít na hlavě, jak byste chtěli vypadat, tak mi napište na adresu radiojunior@rozhlas.cz, a nebo co lépe ještě udělat. Brnkněte mi přímo do studia na 800 199 199, já zapínám telefon a těším se na vaše příspěvky o účesech, které frčí.

0: od Rádia Dvojky, ale...
1: Bezvá. A teď se spustila do čtení, protože samozřejmě ta kniha, to je ještě o kousek dál. Jasně, no a stávalo se ti tady dobře?
0: Jo.
1: Já se ještě přiznám, že se mi vůbec nechtělo dneska stávat. Ale nebudeme si povídat o vstávání, ale o účesech. Tak teď mě prozraď, co tebe baví, co ty nosíš.
0: No, já nosím teď, jsem začala kudrnatý vlasy.
1: Kudrnatý vlasy? A ty přirozeně kudrnatý nemáš?
0: No, mám jakože vlnitý, ale dávám si do toho ještě gel, aby držely. Ale mám je jinak přirozený.
1: Takže si dáváš gel. Jak dlouho ti zabere taková úprava vlasů po ránu?
0: No, tak jako celkově i s difuzérem, vyfénováním a tak, tak skoro hodina.
1: A to děláš každý den?
0: Ne, to dělám o pondělí a čtvrtek ráno.
1: Pondělí a čtvrtek. Máš takhle přesné dva dny, kdy stáváš o hodinku dřív, aby jsi udělala vlasy?
0: No jo.
1: Bezvadný. No a teď mi řekni, jaké vlasy se ti třeba líbí, nebo účesy, které třeba díky svým vlasům mít nemůžeš?
0: Líbí se mi třeba jako různý zaplítané copy, protože jak jakoby já teď mám ty kudrnatý vlasy, tak ono se toho hůř zaplítá, takže bych se to musela rozčesávat, no.
1: Dobře, a teďka poraď nám klukům, jaké účesy se ti líbí na klukách?
0: Tak taky třeba kudrnatý vlasy.
1: No jo, to je sice hezký, ale když člověk kudrnatý vlasy nemá, má rovný.
0: No, tak ať se nedělá střechu takovou tu prostě, ať mu to nestojí, ale ať to má nějak jinak prostě.
1: Jak máš to ráda třeba, když je tak jako vystříhaný, nějaký ornamenty nebo něco takového, nějaký pruhy rychlý na bocích? Co?
0: To nevím.
1: To nevíš. Prostě hlavně ani se nedělají kluci střechu, jo?
0: No.
1: Protože to se ti fakt jako nelíbí.
0: Mm-mm.
1: Dobře. No tak jo. Tak Jolanko, já děkuju za telefonát. Měj se moc hezky. Ještě mě prozrať, co tě dneska čeká.
0: Budu doma. Jediný den z týdnu, takže...
1: Počkej, ty nejdeš do školy dneska.
0: Budu, chodím, akorát já se jinak ostatní nevracím v 8 domů, takže dneska...
1: No takhle, takže jako jdeš do školy a potom budeš doma, budeš mít trošku volníčko, žádná odpolední aktivita.
0: Na zahradě.
1: Budeš na zahradě, bezvadný.
0: Já jinak ostatní dny se vracím domů buď v 8 nebo v 6, takže...
1: Tak toho je hodně. No a nějaké plány na víkend už máš?
0: Pojedeme do Prahy na... kurz handpenu a potom na výstavu.
1: Tak to máte parádní plány. Tak děkuju za telefonát, měj se moc a moc hezky. A počkej, dneska je zrovna čtvrtek, takže dneska si stávala o tu hodinku dřív. Už máš hotový vlasy?
0: Už mám a za 20 minut odcházím do školy.
1: Jo, tak je to dobrý, všechno se stihlo, takže v pořádku. Tak díky moc, měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.

0: na čase být.
1: Vtípek Rádia Junior.
2: Je to tak, 6 hodin, 17 minut je tady první blbinka dnešního rána. Přijde zákazník holiči, sedne na křeslo a povídá, tak, chtěl bych to asi takhle. Jednu kotletu nechat do půli tváře, druhou celou vyholit. Nahoře to ostřejte, aby to trčelo přímo nahoru a nedalo se to učesat. A vzadu mi vyholte pár míst až na kůži, jo? A kadeřnice se diví a říká, ale pro boha, tohle přece, takhle to přece ostříhat nemůžu. Jak to, že nemůžete? Minule jste mi to přeci udělala.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo.
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

Účesy, které frčí, to je téma dnešního čtvrtečního rána s datem 8. října. Tak pojďme se podívat na trendy, vlasové trendy pro rok 2026. Ty sázejí na přirozenou texturu, lehkost, snadnou údržbu a střihy, které skvěle fungují i bez složitého každodenního stylingu. Tak to jsou přesně moje vlasy. Mám to takhle po stranách trojkou, nahoře tak lehce nakrátko a dneska tedy normálně údržbu to úplně nepotřebuje, ale dnes jsem si do toho dal nějaký vosk, aby to trošičku mělo nějaký tvar. Tak ale pojďme dál. Ať už dáváte přednost kratším setstřihům nebo nedáte dopustit na dlouhou hřívu, aktuální hity nabízejí pro každého něco. No a my se na ty hity roku 2026 podíváme, trošičku je projedem, ale také hlavně zjistíme, jaké jsou plánované hity na rok 2027. Protože pokud chcete jít podle nejnovějších trendů, tak byste měli vědět, co se chystá. Protože z krátkých vlasů dlouhé u kadeřníka neuděláte. Takže pokud by mělo po Vánocích, tedy po novém roce, se objevit něco, co potřebuje čas, aby narostlo, tak to je dobré vědět už teď.

A teď tady máme písničku z Hitparády, pojďme ji omrknout, co mají společného známé osobnosti, psi, kočky, králíci, koně a dokonce i exotičtější zvířata. Odpověď přináší nový videoklip kapely Botox k písni My dva. Do natáčení se totiž zapojila řada známých tváří a každá z nich si do klipu přivedla svého zvířecího parťáka. A všichni společně chtějí upozornit na jedno téma. Zvířata mají v našich životech důležité místo a zaslouží si naši péči i ochranu. Tak teď už písnička My dva a skupina Botox.

Tak a nás zajímají účesy, které letí. Ale ještě předtím bych chtěl tady upozornit na písničku z Hitparády, která právě teď proběhla. No a vy už nehlasujte, protože hlasovat jsme mohli do včerejší 20. hodinky večerní. Teď už se budou hlasy sčítat, dávat dohromady a točit další díl Hitparády, která vás čeká v sobotu ráno. No a já mám tady před sebou takovou zajímavou ofinu. Schválně si víte, která ofina letí v roce 2026 a podle koho tenhle módní hit vznikl. Pokud víte, volejte na 800 199 199. Zatím se dáme písničku, je tady neskutečná a Týna Svěcená.

Neskutečná jsou také moderní mikáda a boby. Klasický soft bob a jeho různé variace zažívají obrovský boom. Nosí se jemně rozsuchané, texturované a asymetrické střihy, které dodávají objem. A pozor, velkým hitem je také elegantní Birkin ofina, kombinovaná právě s kratšími střihy. No a tahle ta ofina je inspirována britskou herečkou a zpěvačkou Jane Birkin. Je hustá, sahá až k řasám nebo mírně pod obočí a po stranách se plynule prodlužuje, čímž hezky rámuje obličej. Styl působí lehce, rozevlátě, nonšalantně a přirozeně francouzsky. Nikdy neupraveně nebo příliš stroze. No a pro koho se tady ten střih hodí, je překvapivě univerzální a sluší většině tvarů obličeje. Skvěle funguje pro oválný, srdcovitý i hranatý obličej, kterému dokáže zjemnit rysy. No tak já jsem zvědavý, kdybych takovýhle účes si na hlavě pořídil, jak by to vypadalo, když je to tedy univerzální, ale chápu, že pro kluky to úplně není. No a co údržba a styling vyžaduje pravidelné zkracování u kadeřníka, aby vám nepadala do očí. Pro každodenní styling stačí ofinu lehce profénovat přes kulatý kartáč směrem dolů a do stran, případně nechat schnout volně pro přirozenější texturu. Tak to je takový tip, ale myslím si, že spíš pro holky, pro kluky. Tady mám jiné tipy. Tak k tím se dostaneme za chviličku. Teď už oficiální Eufo Euro 2024 song.

Účesy, které frčí, to je téma dnešního rána a já tady mám hlasové předpovědi na rok 2027, které označují odklon, nebo naznačují odklon od záměrně rozcuchaných rebelských vlasů a posouvá k takzvaně luxusně vyhlížejícím vlasům. Do popředí se dostává důraz na zdraví, zrcadlový lesk, preciznější linie a uvolněný přesto dokonale upravený retro styl inspirovaný 60. a 90. lety. Tak to jsem na to zvědav. Dáme si K.O. a Adama Mišíka.

Tak, a když jsme u té mody toho vlasového stylingu, tak já jsem si včera řekl, že vlastně zjistím, co je pro mě úplně nejlepší. Tak jsem zkusil umělou inteligenci, aby mi poradila, jaké vlasy nebo jaký sestřih bych měl nosit, abych byl fakt jako trendy. Tak, poslal jsem fotografii z běžeckých závodů z Liberce, z Rančeku, který proběhl teďka o víkendu. No a co jsem se nedozvěděl? Takže umělá inteligence napsala: zdravím z Liberce, samozřejmě tam jsem se fotil. V pozadí za vámi se tyčí nádherná novorenesanční věž Liberecké radnice na náměstí doktora Edvarda Beneše. Podle sportovního trička a startovního čísla v pozadí to vypadá na parádní běžecký výkon. Takže děkuju. Tak to jsem se ještě o vlasech moc nedozvěděl, ale pak to přišlo. Pokud hledáte styl účesu přesně pro vás, ze snímku je vidět, že máte velmi krátké, světle a lehce zvlněné vlasy. Taky v závorce, případně skouty, které momentálně po sportu drží tvar i díky potu či gelu. No, takže teď nevím, jestli tohle je lichotka nebo prostě takový shrnutí. Vzhledem k vašemu aktivnímu životu nebo životnímu stylu a typu vlasů by pro vás v roce 2027 skvěle fungovaly následující trendy. Crew cut nebo short crop. Tento střih nechává boky precizně ostřihané do ztracena, jemný fade, a vršek o něco delší, zhruba 2 až 3 cm. Kadeřník vrchní vlasy prostříhá nůžkami, vytvoří texturu, což skvěle zamaskuje jemnější místa nebo kouty. Stačí ráno nebo po sprše vetřít kapku matné hlíny. Hlínu do vlasů si mám dávat. Či pomády a prsty vlasy lehce prohrábnout. Tak to nevím. Hlínu jsem ještě do vlasu neskoušel. Účes vypadá moderně, má strukturu a je absolutně bezúdržbový. Tak to je to, o co mi jde. A nebo tady další. Pokud preferujete maximální praktičnost, velmi krátký střih s trojkem na vrchu hlavy v kombinaci s ostře vyholenými boky. Dostracená je stále obrovským trendem. Vypadá velmi maskulinně, sportovně a nemusíte se o něj vůbec starat. Ideálně na běhání i běžný den. No tak tohle to zní jako fantasticky. Oba tyto styly výborně sedí k vašemu symetrickému obličeji a sportovnímu duchu. Preferujete raději střih, který má nahoře trochu struktury a délky, nebo se snažíte o maximální zkrácení? Tak to už jsem dál nekomunikoval, ale je vidět, že tipy jsem dostal dva a že tak daleko od toho, co bych měl vlastně nosit, nejsem. Hlavně mě prostě vyhovuje, že se to nemusí úplně udržovat. Když mi volala Joli teďka kolem 6. hodinky, tak prozradila, že v pondělí a ve čtvrtek stráví vždycky hoďku u údržby vlasů. Takže dneska zrovna měla za sebou tu hodinku, tak volala, že už má vlasy hotové. No, pro mě je to hrozně moc času, ale chápu, že někdo to prostě k životu nutně potřebuje. Tak dáme si další písničku a pak už se mrkneme na ranní pomstu, které se trošku jako bojím.

0: A je to tady.
1: Ranní pomsta.
0: Tak, já jsem zvědav, co si tady Peťan pro mě připravil. Ahoj Peťo, počkej, to byl nějaký jiný vzkaz. Tady a čau Jirko. Dneska otestuju tvoje dokonalé kadeřnické schopnosti. Ajaj, toho jsem se bál. Jistě se shodneme na tom, že kadeřník to musí umět s nůžkami. No to jo. Takže, vem si nůžky a z tohoto papíru vystřihni během 20 vteřin dokonalý kruh. Pak to ukaž posluchačům na kameru a zhodnoť, jak moc se ti to ne v závorce povedlo. Tak, dobře. Nůžky jsou zde a dokonalý kruh. Takže koukám na hodiny, odstartujem to v 45, tak teď mám 20 vteřin na dokonalý kruh. A tak ty nůžky nejsou úplně to, co bych si představoval. A já mám za sebou, že nevím, jestli jsem v půlce, nestihnu stříhat a koukat hodiny, ale myslím, že už se blížím. To zatím to nevypadá úplně zlé, ale no, musím se tady trošku upravit, ale hele, za mě dobrý, no tak úplně dokonalý kruh to není. To, dalo by se na tom ještě trošičku zamakat, ale já jsem spokojený. Tak, jestli se chcete podívat takhle do webové kamery, na jednu ukazu, na druhou, myslím si, že při troše dobré vůle by to mohl být kruh, úplně dokonalý to není, a taky by to mohlo být i jako vajíčko. To by možná bylo lepší. No, ale jo, docela jo, ale stříhat bych nikoho nechtěl. Je pravda, že jsem to párkrát jako dostal za úkol. Jednou jsem stříhal svého kamaráda, který chtěl ostříhat strojkem. Byl z toho pak trošku překvapený, jak vypadal, ale já jsem splnil přání, docela mě to bavilo, protože to bylo jednoduchý, ostříhat někoho do hola, to není úplně složitý. A tak to mě jako bavilo, ale obdivuju ty kadeřníky, kadeřnice, které prostě to s těma nůžkama ovládají úplně prostě na top. Tak, už konec povídání o vlasech, protože já tady mám Klárku Novákovou a její upoutávku na hitparádu. Jenom, když jsme u těch vlasů, tak bych vám chtěl prozradit, že my také budeme telefonovat jednomu barbrovi, Patrikovi Bělohlávkovi, který nám o té své profesi řekne mnohem víc. Ale to zhruba za 20 minut. Teď už předávám slovo Klárce Novákové.
1: Rekapitulace.
2: První novinka je od 12.

0: S druhou novinkou Crying to God přichází Myla.
1: Strach je normální a nemyslíš, že se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
0: Desátý je Strach od Pavla Čatka.

0: Osmí jsou Vesna a Ben Kristoval s písní Já si tě brát nebudu.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to jsi mě vážně šokovala. Normálně...
0: Sedmé místo získává Ignor od Pokáče. Šestá je Eva Farna a její Perpetuum.

0: ve 317. kole hitparády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Jirkou Kohoutem.
1: Startuje jeho druhá hodinka a dnes frčí účesy, které frčí. Je to tak, prostě dneska si děláme parádní účesy. Hlavně zjišťujeme, jaké účesy budou frčet v roce 2027, jaké jsou trendy teď. Zkrátka, dnes nás zajímají vlasy a víc nám o nich řekne barber Patrik Bělohlávek, s kterým si budu povídat zhruba za 15 minut. Teď zjistíme, co se děje kolem nás, jaké dnes očekávat počasí. Pak mám pro vás připravené pecky, tady opět Radeček, Pokáč, nebo třeba Rebelky, Imagine Dragons, Mandraže, Jelen, Olga Lounová. Zkrátka, je toho spoustu, nebude chybět ani zvídavec, takže já vám přeji příjemné ráno, hezké probouzení, krásný vstup do nového dne s datem 8. října.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Divadelní festival Kufr začal v Ústí nad Labem Procházkou, do níž tvůrci zakomponovali příběh hrdiny, který hledá pravdu a smysl života. Návštěvníci se postupně vydávali se sluchátky na uších na cestu dlouhou přes 4 kilometry, kde je čekalo 12 zastavení. Festival už tradičně na zahájení zavádí diváky na různá místa v krajském městě. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Anu Kryzaovou a vybojovala svoji první světovou medaili. Cenný kov na mistrovství světa slaví jako druhá Češka. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.

Účesy, které frčí, to je téma dnešního rána. Mě by zajímalo, které účesy nosíte a které se vám líbí na někom jiném. Tak prozraďte mi to, napište mi na adresu radiojunior@rozhlas.cz a nebo volejte přímo do studia na 800 199 199. Volat budeme už za chviličku do soutěže, protože se chystá ten čas, kdy odhalíte, doufejme, tajemný zvuk. Takže já jdu připravit tajemný zvuk, vy si připravte telefony nebo mi pošlete mail s účesy. Můžete poslat i nějakou fotografii účesu, který prostě je pro vás absolutně top, který se vám líbí, ať už je trendy nebo ne.

7 hodin 10 minut, jde se soutěžit, je tady tajemný zvuk a já mám krásné sportovní tričko připravené, na němž jsou papoušci. To je takový velmi originální bílý sportovní tričko. Mrkněte se přes webkamery, je tady za mnou na křesle, vystavené, abyste ho viděli. No a teď uslyšíte tajemný zvuk, pokud toho odhalíte, zjistíte, co nebo kdo vydává tenhle zvuk, tričko je vaše. Tak jste připraveni? Ještě nevolejte, až zazní tajemný zvuk. Tak jdeme na to.

0: autem?
1: Jo.
0: Jo, tak ten zvuk jsem poznal, teď schválně, jestli poznáš ty zvuk, který jsem připravil na dnešní den. Je tady krásné sportovní bílé tričko s papouškama, tak prosím, poslouchej ještě jednou. Tak, a teď už je to jen a jen na tobě, co to je.
1: No, tak já si myslím, že to je hořící papír.
0: Hořící papír, jo. No, nejseš jako daleko, ale co by to mohlo takhle celý, když se celý ten zvuk od začátku do konce... Dám ti ještě jednu možnost.
1: Dobře.
0: Jo, tak já ti to pustím ještě jednou, naposledy, a ty zkusíš to odhalit, jo?
2: Skládání papíru.
0: Je to velká nápověda, ale úplně odjinud. Tak co, Josefinko?
1: No, tak možná muchlání papíru.
0: To je tvé poslední slovo.
1: Asi jo.
0: Tak bohužel, to mě mrzí, ale není to tak, ale s tím hořením to bylo, protože to bylo zapálení sirky, zápalky, vyndání z krabičky a škrtnutí. Je to škoda, ale tričko zůstává do zítřejšího dne, takže budeme soutěžit i zítra ráno. Nevadí, přeji šťastnou cestu, mějte se moc a moc hezky a děkuju za zavolání. Ahoj!
1: Ahoj!
3: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása,

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Účesy, které frčí, to je téma dnešního rána s datem 8. října. No a jak už jsem slíbil, budeme si povídat o barberu a mým hostem je dnes Patrik Bělohlávek, kterého vítám ve vysílání Rádia Junior. Krásné dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno i vám přeji.
1: Tak Patriku, když se řekne barber, co všechno si pod tím můžeme představit?
2: Tak pro mě je to samozřejmě určitě nějaká chvilka pro sebe. Pro muže i zvednutí sebevědomí, péče a samozřejmě pro někoho i relax a i pokec.
1: Jaký je vlastně rozdíl mezi barberem a kadeřníkem?
2: Za mě mezi barberem a kadeřníkem je rozdíl takový, že barber především se specializuje na tvar hlavy a obličeje a díky tomu klientovi dokáže doporučit skvělý padnoucí účes. A ve většině případech kadeřníci se spíše specializují na dámské účesy a barvení.
1: Jo, a můžou třeba k barberovi chodit i holky, nebo jsou barberové jenom pro kluky?
2: Dříve tomu tak bylo, že tam chodili pouze muži, ale teď tomu už tak není, jelikož už se vrací účesy typu wolf cut, shaggy a tak dále, což jsou spíš takové punkové účesy. A díky tomu se vrací i dámy k barberu, nebo chodí aktuálně dámy k barberu.
1: A jak tě vůbec napadlo stát se barbrem? Kdy jsi zjistil, že tě stříhání vlasů a úprava vousů vlastně baví?
2: Mě to bavilo tak nějak odjakživa. Vždycky jsem si nějak upravoval vlasy s tím, že úplně náhodou jsem se dostal k mojí první brigádě při škole a díky tomu se věnuju už tady tomu delší dobu. I když jsem měl samozřejmě nějakou jinou kariéru, další dobu. S tím, že k barberingu jsem se pořád vracel a před 3 lety jsem otevřel Ricky's Barbershop tady u nás v Modranech.
1: A prozradíš nám, co to bylo za brigádu, která tě k tomu dostala?
2: Byla to přímo tady ta brigáda. Já jsem viděl právě, že banner u nás ve městě, že hledají nový barbery, tak jsem si řekl, asi příležitost, tak to půjdu zkusit.
1: Tak počkej, když člověk chce stříhat, tak musí už něco umět, tak ty jsi to takhle vyzkoušel, ty jsi už uměl stříhat?
2: Já jsem si to předtím párkrát zkoušel na kamarádovi.
1: Jo, dobře. Tím,
2: že mě to nějak chytlo, tak jsem si říkal, že bych v tom nadále chtěl pokračovat. A mimo jiné měli i právě ten barbershop školení různý a tak dále, takže tam mě to všechno naučili.
1: A co všechno se musel naučit? Co je potřeba? Nějaké speciální vzdělání nebo trénink?
2: Tak určitě chtělo by to nějaký cit trošku mít k tomu, to je asi první základ. Pak si nakoupit nějaké nástroje, s kterými můžete pracovat, nebo když tak jsou k zapučení. A pak jenom tvrdý trénink.
1: Před 120 lety německý kadeřník Karl Ludwig Nessler poprvé předvedl na veřejnosti v Londýně svou aparaturu na trvalou ondulaci. Jo, ale tato akce trvala tuším 6 hodin. Jak dlouho dnes trvá běžný střih u barbera?
2: Když bychom řešili pouze jenom běžný střih, tak je to plus minus 30 minut. Záleží samozřejmě podle náročnosti vlasů. Může trvat i střih hodinu.
1: Uhum. A jaký účes nebo střih si dnes lidé nejčastěji přejí?
2: U chlapů je to nějaký mid-fade, což je klasicky jako vystínování do ztracena. U mladých lidí, dejme tomu do věku 15 let, tak je to takzvaný low taper fade, s kterým se docela setkávám teďka aktuálně často.
1: A to vypadá jak?
2: To vypadá tak, že máte v hlavě delší vlasy takové rozcuchané do takového vrabčího hnízda, když bych to tak popsal. A strany a vzadu krek máte vystínovaný.
1: Jaké další střihy jsou dnes trendy?
2: Docela se u chlapů teďka vrací další vlasy, což je třeba modcut, což je takový jakoby rozcuch, taková jakoby rádoby, takzvaně helma na hlavě. A vrací se celkem i mulet, to známe určitě všichni, takzvaně na Jágra.
1: Jasně. No a co mají dělat třeba chlapi, co už jako nemají dlouhý vlasy?
2: S chlapama to řešíme samozřejmě pak podle hustoty vlasů. to si pak spolu dáme takovou konzultaci, probereme, co by jim právě padlo. Buď jsou dvě varianty, že nějak ty kouty třeba, pokud tam jsou, maskujeme, anebo pak to zkrátíme pořádně na takzvaný baskat.
1: Hmm. A co je na práci Barbara nejtěžší? Samotné stříhání, práce s fousy, nebo třeba vymyslet, co bude člověku slušet?
2: Pro mě to je především práce hlavně fyzická i psychická. Čas je opravdu náročné stát celý den na nohou a do toho stříhat a tak trochu dělat i lidem psychologa. Ale jinak takové samotné stříhání a vymýšlení padnoucích účesů pro klienty pro mě není nějak náročné.
1: Stává se ti, znám to z jednoho filmu, že přijde někdo s obrázkem účesu třeba z internetu a chce přesně to samé? Dá se vždycky takový účes vytvořit?
2: Nestává se mi to úplně často, že by takhle někdo chodil s fotkou, ale většinou po naší konzultaci zjistím, že jestli to dotyčnému vůbec bude padnout. A vždy se snažím doporučit klientovi a jeho rysům, aby měl správně padnoucí účes. Že pokud to z něho udělá vejce, tak mu to radši rovnou řeknu na začátku.
1: Jasně. No a máš třeba nějaké přání zákazníka, které tě opravdu překvapilo nebo pobavilo?
2: To jsem jednou měl. Byl u nás můj oblíbený klient, který přišel s tím, že druhý den má akci firemní na téma Yin-Yang. No. A chtěl do housu udělat Yin-Yang, tak já říkám, jo, super, tak jdem do toho. Ještě tady mám když tak barvu, tak to nabarvíme. Po konci střihu jsem si tímhle nebyl jistý tím nevšedním výtvorem. A jestli bude pochopen obecenstvem, tak po měsíci znova přišel a říkal, že tu soutěž vyhrál.
1: No tak to je paráda. Já jsem jednou nebo několikrát v barberu byl a překvapilo mě, že mi opalovali uši. Je to standard?
2: Není to úplně standard, je to převzatý z tureckého blaholictví, kde jsem mimo jiné taky pracoval, takže tam jsme to dělali na denní bázi, ale jinak jakoby v moderních barbershopech se to už moc nedělá. Já to dělám třeba voskem.
1: Proč, no a že se ty chloupečky takhle strhávají, nebo proč se to opaluje?
2: Opaluje se to, no samozřejmě je to pro efekt. To v prvé řadě. A v druhý, jakoby ty chloupky se odstraní, ale po mých zkušenostech ty chloupky pak jakoby místo toho, aby byly bílý, tak pak jakoby zčernaly. Takže určitě lepší třeba vzít to voskem nebo zahovit stroječkem.
1: A jaký zajímavost ještě barber nabízí? Kromě z toho standardního kadeřnictví.
2: Já si myslím, že nějakou jakoby pohodu, kreativitu, je to takové jakoby pro mě osobně pánský klub, kam přijdete, můžete se vyspovídat. Všechno je většinou jakoby udrženo v tom barbershopu v rámci nějakých pravidel. A jako je toho spousta. Je toho spousta. Ale...
1: Jak dlouho vydrží třeba kadeřník nebo barber, aby jsme byli přesnější, pracovat v kuse, kolik lidí tak zvládne denně, aby to jako zvládnul psychicky i fyzicky?
2: To za mě důležité je si to dobře nastavit. Přece, jak jsem říkal, je to práce fyzická, takže určitě se nějak udržovat v kondici v rámci nějaký třeba posilovny nebo tak. Já třeba osobně stříhám 8 lidí denně, ale třeba jako když to přepočítám na nějaký svůj rekord, tak jsem měl asi 21 lidí za den, což už bylo masakr.
1: To je masakr. A máte nějaký speciální náčiní k tomu nářadí?
2: Speciální náčiní, tak postačíme strojek, nůžky, nějaký hřebený fén a s tím si vystačím.
1: Bezvadný. Tak já moc děkuju za povídání, jo, a ještě by mě zajímala jedna otázečka. Jaké trendy budou v roce 2027? Víte to už?
2: Tak to ještě nevím, bohužel.
1: A trendy pro tenhle rok? Takový to nejvíc top, muže, ženy?
2: Myslím si, že to je motka, jak jsem říkal, jak jsem zmiňoval. Takový ten rozcuch, ty další vlasy, že se to vrací, že ty kluci mladší budou přecházet z těch rozcuchů, z těch low-taper fadeů na ty motkaty, protože k tomu je docela blízko.
1: Bezva. A kde se takhle kadeřník nebo barber dozví, jaké budou hity příštího roku? Máte nějaký speciální barber servery nebo věci, kde se tady ty informace dozvíte?
2: Většinou to je na internetu, nějaký TikTok, Instagram, Facebook a pak jsou samozřejmě i nějaký jako barber barber konference, kam se jezdí, jsou třeba na Slovensku, v Česku, jsou i po Evropě různě. Takže tam se třeba předvádějí i nějaký nový účesy, které budou frčet pro rok 2027.
1: Tak pokud bychom chtěli být trendy, tak máme sledovat sociální sítě, tam se dozvíme, co bude frčet příští rok. Je
2: přesně
1: to tak?
2: Přesně tak, souhlasím s vámi.
1: Tak jo, Patriku, já moc děkuju za povídání, za to, že jsi nám představil barber a vlastně svoji práci. Díky moc a krásný den.
2: Vám taky, mějte se hezky, naschánou.
1: Barber Patrik Bělohlávek, hostem dnešního ranního restartu a my jedeme dál.

0: Pokud se těšíte na něco zajímavého, přichází váš čas. Je tady zvídavec z dílny Evky Sinkovičové.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, další zvídavec je tady. Tentokrát na základě tipu od posluchačky Dášky. Tak se na to pojďme podívat. Síček obecný je sova z čeledi puštíkovitých. Je opravdu síček poslem špatných zpráv, nebo proč se vlastně používá slovo síčkovat? Pokud někdo síčkuje, očekává a předpovídá neúspěch, neštěstí nebo obecně něco nepříjemného. A proč je s tím spojován zrovna síček obecný? Kořeny sahají až ke staré lidové pověře. Zvuk, který síček vydává, totiž přišel našim předkům tajemný až děsivý, a proto nikdo nepochyboval, že předpovídá něco špatného. Síček houká v noci, je to noční pták, takže když si jeho houkání ještě spojíme s potemnělým okolím, lidová pověra je na světě. Lidé věřili, že síček neštěstí a katastrofy svým houkáním přivolává. Jeho jméno vzniklo ze slova syčet, i když jeho houkání se syčení vůbec nepodobá. Pravdou ale je, že pokud se síčkovi něco nelíbí, vydává ještě jiný zvuk a ten už syčení podobný je. Síček tedy nepřivolává špatné zprávy, jen bylo jeho houkání pro naše předky trochu děsivé. A co další slova odvozená od zvířat? Použili jste někdy sloveso vystrnadit? Ve významu někoho vyhnat nebo vypudit? A co s tím má společného malý druh pěvce strnad obecný? Mnohé. Když strnadi hnízdí, samci jsou velmi nesnášenliví a žárlivě a násilně vyhánějí z blízkosti hnízda všechny ostatní. Pokud někoho chcete přimět k odchodu, zkrátka ho dostat pryč, chováte se jako strnad při hnízdění. Prostě chcete daného člověka vystrnadit. Určitě znáte i slova jako opičit se, syslit nebo papouškovat. I ta se odvozují od členů zvířecí říše. A řekla bych, že celkem oprávněně. Sisel obecný je malý hlodavec, který hromadění věcí a dělání si zásob na horší časy opravdu holduje. Během léta a podzimu si snáší potravu do podzemních nor a dělá si opravdu velké zásoby. Také má speciální lícní torby, které si dokáže nacpat velkým množstvím jídla. To pak může pohodlně přenést do nory, jako kdyby měl nákupní tašku v puse. Proto se začal termín syslit používat i pro lidi, kteří hromadí. Mnohdy takové množství ani nepotřebují a úzkostlivě si vše střeží. Pojďme se teď mrknout na slovo opičit se. Už jste se někdy určitě po někom opičili, nemám pravdu? Znamená to někoho napodobovat, a to poměrně bezmyšlenkovitě. Opice mají velmi vyvinutou schopnost učení nápodobou. Často se snaží zopakovat gesta či pohyby, které vidí u jiných opic nebo i u lidí. Často opice něco skopíruje, ale činnost nechápe. Dělá ji jen tak. Proto se výraz opičit se používá i hanlivě, že něco kopírujeme slepě a ani nad tím nepřemýšlíme. U papouškování jde spíše o slova a zvuky než o chování. To je totiž to, co opakují papoušci. Jinak je význam podobný. Slepě bez přemýšlení opakujeme cizí slova nebo myšlenky. Jaká podobná slova odvozená z říše zvířat znáte a používáte vy? Dejte vědět. Holky a kluci, pokud chcete o síčkování nebo papouškování někomu vyprávět, ale nestihli jste všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, určitě mi napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Účesy, které frčí, tak teď by mě zajímalo, které jsou pro vás ty úplně nejvíc top, anebo co vás třeba někdy překvapilo. Já třeba nechápu, ale docela se mi to líbí, když má někdo dready. Jo? Je to taková jako starší móda, hodně vyhraněná, ale jak to jako roste celé zacuchané, já si vlastně nedovedu představit s tím spát, nebo jak by to člověk opečovával, jak si to jako myje, jak to jako vypadá. Zkrátka dready, to je účes, kterýmu úplně nerozumím, ale neříkám, že se mi to nelíbí. Jsou typy lidí, kterým to opravdu fantasticky sedne.

0: A jak to bude dál s naším ranním restartem, je úplně jasné, protože je tady i hit paráda a její rekapitulace. Předem upozorňuji, že hlasovat už tuto chvíli nejde. Máme totiž čtvrteční ráno, hlasujeme jenom do středy do 20. hodinky, ale za to můžeme napětě sledovat a představovat si, jak to v sobotu bude.
1: Rekapitulace.
2: Novinka je od 12 leté Lily.

0: S druhou novinkou Crying to God přichází Myla.
1: Strach je normální a nemyslíš, že vždy se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
0: Desátý je Strach od Pavla Čatka.

0: Osmí jsou Vesna a Ben Kristoval s písní Já si tě brát nebudu.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, dost mě vážně šokovala.
0: Sedmé místo získává Ignor od Pokáče. Šestá je Eva Farna a její Perpetuum.

0: a ve 317. kole hitparády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

Písnička pro světlušku a my dnes vstáváme do 8. říjnového rána. Je tady 281. den roku 2026. No a kolik zbývá do konce roku? 84 dní, tak to už máme za chviličku. Svátek má dnes Věra. Takže Věrkám všechno nejlepší. No a narozeniny slaví například australský filmový herec, scenárista a producent Paul Hogan, vědkyně Blanka Vichtrlová, herečka Eva Salzmanová, americký herec Matt Damon, anebo americký zpěvák Bruno Mars. Pokud právě dnes slavíte svátek nebo narozeniny, přeji vše nej.

No a nám nezbývá, než se rozloučit, 7 hodin 56 minut, co nás čeká zítra. Zítra budeme pozorovat oblohu, co lze pozorovat na obloze, co bude k vidění. No a ode mě už je to dnes úplně všechno. Zítra se na vás opět těším v 6.00, pokud byste mi chtěli dát nějakou ranní výzvu, nějakou ranní pomstu, tak neváhejte a pište. Teď už poslední písnička Manraže, Ona se smála, a já se s vámi rozloučím a přeji vám krásný den. Od mikrofonu se loučí Jirka Kohout. Tak čau.

0: Rádio Junior, pohádka.
1: Nic vám dneska neřeknu.
2: Nic nám dneska neřekne.
1: Zase všechno popletu.
2: Zase všechno poplete.
1: Nešoupej tím šupletu.

0: co je zase?
1: My chceme pohádku.
0: Já mám moc práce dneska.
1: Stačí jenom kratoučka.
0: Leda, že by byla zase o tom Šimonovi.
1: Tak jo.
2: Jo, a musí být taková, jakou ještě nikdy nikdo neslyšel.
3: Tak dobře. Jednou v neděli si Šimon řekl, že se projede tramvají. Byl krásný den, ptáci zpívali a slunce svítilo a Šimon si to vykračoval na zastávku. A už jak se blížil, vidí, že tam někdo stojí. Vypadá skoro, jako by to byl kůň, pomyslel si.
2: Kůň, tati?
3: Šimon si totiž zase zapomněl doma brýle a tak špatně viděl. A když přišel blíž, viděl, že to není kůň, ale zebra.
2: Kůň v pyžamu.
3: No právě. A Šimon se na tu zebru usmál a povídá, proč pak jste v pyžamu? No a zebra nic. No těpic, povídá Šimon, tak to už se bojím, aby tady nebyli za chvíli policajti. A taky, že jo. Netrvalo dlouho a ozvalo se a byli tam.
1: Tak rychle?
3: Tak rychle. Obklíčili zebru a než bys řekl švec, už ji cpali do auta. Šimonovi jí bylo až trochu líto, vždyť nic neprovedla.
1: Mně by taky bylo. Tak co udělal?
3: Co udělal? Z ničeho nic povídá. Ukamura bambus. Blásama s fousama.
1: A co se stalo pak?
3: No, policajty to zarazilo a tak se ho zeptali. To je vaše zebra. A Šimon nechtěl lhát. On totiž nikdy nelhal. A tak pokračoval a hodně přitom mával rukama. Džova, zebranina pustí lůz, hned lajs, jinak aj s basama svou samami lajs. No a ty policajti na sebe koukli a pak ten jeden povídá.
0: Jardo, to bude nějaký cizinec.
3: Myslíš, Lojzo, třeba tam u nich chodí koně v pyžamu běžně?
0: No, to je tedy děsné, zamračil se Lojza
3: a pak Šimonovi důležitě povídá. Ten kůň patří na vodítko, rozumíte? Provázek, kapiš to? A Šimon se na policajty usmál od ucha k uchu a tak Lojza nakonec jenom mávl rukou, pak sedli do auta a odjeli.
1: To není možný.
3: Je to možný. V ten moment přijela tramvaj, Šimon do ní nastoupil a zebra za ním. A jeli až na konečnou a na konečné byl cirkus. A zebra, jak viděla cirkus, tak hned vyskočila z tramvaje a v mžíku byla ta tam. Šimona to trochu mrzelo, že se ani nerozloučila. Pomalu se loudal za ní, když tu najednou zebra vystrčila hlavu ze stanu a v hubě měla lístek. Byl to volňásek pro Šimona. No a to je konec toho příběhu o tom, jak jel Šimon tramvají.
2: A jaký byly ty zebří čísla v cirkusu?
3: No krásný, ale bez brýlí dost rozmazaný.
4: Nic vám dneska neřeknu.
5: Nic nám dneska neřekne.
4: Zase všechno popletu.

Nic vám dneska neřeknu.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

Těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chod se kije.

Rádio Junior.

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
1: Kouzlí kránu!
0: Otevírám pe-

0: 真是龙爸脾气。
1: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
2: Jaká barva očí je nejvzácnější?
1: A proč klokani neumí chodit pozadu?
2: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
1: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
2: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: A další písnička je... Hele, tady něco bzučí, ne? Pojď sem. Počkej, já ti dám. Chytu tě. No, já už tě mám.
1: Radio Junior.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube.

0: Jani. Ahoj Ušoune, ahoj všichni. Vítejte v Ušounově pohádkové školce.
1: Tak dneska se holky a kluci připravte na super návštěvu.
0: Jdeme k vodníkovi na čaj. Z Puškvorce.
1: Jo, to tedy nejdeme. Tedy jdeme k vodníkovým, ale ne na čaj z Puškvorce. Ten já hrozně nerad.
0: Ale Ušounku, neblbni a zašplouchej.
1: Jo, to jako myslíš, jakože zaťukej pod vodou, viď? No jo, to tady u vodníku je to jasně zašplouchání. Tak počkej, Jani, já zašplouchám na dveře, jo?
0: Haló, haló, jsme tady, pane vodníku, paní vodníková.
2: Ahoj, Jano, ahoj, Ušoune, tak ráda vás vidím. Aspoň něco hezkého se v tom našem rybníku děje.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Copak, copak, jak to, že věčně usměvavá paní vodníková má takové zamračené čelo?
2: Ale před chvilkou nám tu u rybníka zastavilo auto a nějaký obrčuňka nám vysypal do vody takový nepořádek, že to budu uklízet celý týden. Ještě, že táta vodník není doma.
1: Teda, ale fuj, fuj, asi zavolám do Strašidlova, aby někdo toho člověka, co se chová jako obrčuňka nebo jako prasátko, pořádně postrašil.
2: Děkuju ti, Ušounku, to mám velkou radost. Aspoň už nikomu jinému nezničí jeho domov.
0: Nebojte se, paní vodníková, my si s Ušounem vyhrneme rukávy a hnedka vám pomůžeme.
1: Jo, a aby nám to šlo líp od ruky, tak si k tomu čištění a uklízení nepořádku pustíme pořádně veselou písničku. Jak jinak než o vodníkovi.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které jsme dneska na návštěvě u Vodníkových a hned jsme tady museli paní Vodníkové pomoct uklidit nepořádek, co jim nějaký zlobivý člověk vysypal do rybníka.
0: Že se nám to ale povedlo, co?
2: Krásně jste mi pomohli, jen co je pravda, děkuji vám.
1: Já se teda jako přiznám, neuklízím zrovna rád, ale když jde o takovouhle strašliváckou nespravedlnost, tak to se teda zase pochlapím a s úklidem pomůžu rád.
0: Mrkám a mám radost, Ušoune.
2: Vážně jsi moc šikovné strašidílko. A jak krásně jsi mi tu narovnal hrnečky. Máme jich s tátou Vodníkem skoro 200.
1: Ty brďo, to je hustý. Jo, 200 hrníčků. No to jsou skoro teda, nebo úplně 200.
2: Přesně tak.
0: A to jsou v nich taky 200 duší?
2: Ale vůbec. Dneska už lidi netopíme. Jsme moderní vodníci. Ale sbírka je sbírka. Některé hrnečky máme ještě po mamince a po tatínkovi. A jeden dokonce po pradědečkovi Vodníkovi.
1: No teda, to jsou tady vzácnosti.
2: Jedna, dva, tři. No, 20, 90.
1: To se nedá spočítat,
0: no, vypadá to, že jich tu 200 je?
1: No a pozor, kolik máte hrnečků doma vy, kamarádi? No,
0: tak, holky a kluci, poproste maminku nebo tatínka, abyste mohli spočítat všechny hrnečky, co jich doma máte.
1: Bude lepší, když bude dospělák s vámi, abyste nakonec nemuseli počítat střepy. A pěkně opatrně.
0: No, a protože takové počítání hrnečků je velký úkol, dáme vám na něj samozřejmě čas.
1: Spočítejte je, kamarádi, pěkně, než skončí písnička. Ušounova písnička.

0: Kluci, posloucháte mou, tady Ušou, novou pohádkovou školku.
1: A vy už určitě máte spočítáno, vidíte? Jasně, už to slyším. U Nováků mají 20 hrnečků, u Šubrtů 13 a Kačenka hlásí 10.
0: Výborně, výborně, jste velcí šikulové. Vy se ve škole nestratíte.
1: Tak ale teď už pojďte na ten čaj. Mám tady

0: Pravda, ale buchta je výborná.
1: Vážně skvělá. A co kdybychom si ještě malinko vylepšili náladu pohádkou? Taky je o jednom útoku, ale pozor, o útoku z vesmíru.
0: Jo, to se třeba paní Vodníková rozveselí. Tak jo. Ušounova pohádka.
2: Útok z vesmíru.
3: Jedné noci zaútočili na zemi ufouni a chtěli ji celou obsadit. Když ale jejich létající talíře přistály, posádka zjistila, že si doma zapomněla úplně všechny zbraně. Vrchní nad ufoun se strašlivě rozčílil. Spohlavkoval všechny kolem sebe, na které dosáhl. A že jich bylo docela hodně, protože měl opravdu dlouhá chapadla. A pak se strašlivým hlasem zeptal.
4: Kdo je za to zodpovědný?
3: Vyděšená posádka před něj rychle vystrčila ufouna ze zásobovacího talíře, který omylem nechal před startem místo zbraní naložit bedny s náhradními ponožkami. Chudák malý se celý třásl a vrchní nad ufou na něj křičel celou noc, že je ten největší mezigalaktický ňouma a ostuda celého vesmíru. Nakonec ho nechal za trest i s ponožkami vysadit na zemi, aby tu pozemšťany pozoroval, dokud se ufouni nevrátí. Když ale talíře odletěly, naštvaný ufoun se rozhodl, že už s nimi nechce mít nic společného. Převlékl se za člověka a otevřel si na zemi obchod s ponožkami. Každý rok posílá na svou domovskou planetu vymyšlenou zprávu o tom, že lidi jsou hrozně nebezpeční a že útok na ně rozhodně nedoporučuje. A jak to, že to všechno tak dobře vím? Ten ufoun jsem totiž já a moc se mi tu mezi vámi líbí. A když si ode mě ještě občas koupíte ponožky, zaručuju vám, že vaše země bude v naprostém bezpečí.

0: noci skončila pohádka a my si tu lebedíme u Vodníkových. Lekninová buchta, paní Vodníkové, je dokonalá.
1: No, to je. Ale abychom nezlenivěli, pěkně si zacvičíme, tedy vlastně zaplaveme.
0: Už jsou novo cvičení. Tak, nejdřív se postavíme rovně, ruce dáme nad hlavu a spojíme je, jako kdybychom chtěli skákat do vody šipku.
1: Ale jen se trošku nakloníme dopředu a doopravdy samozřejmě neskáčeme a uvolníme ruce.
0: Jo. A ještě jednou znovu jako šipka a zase uvolníme ruce. A pozor, poslední šipka, samozřejmě jenom jako do vody.
1: Tak a teď si pěkně lehneme na příško a jako plaveme. Tak, paráda. A ještě plaveme.
0: Jo. No a pozor, teď si pěkně stoupneme, ale vidíme, že na nás letí komár nebo hovado. Jo, to je taková ta ošklivácká moucha, co když vás ďobne, tak máte červený velepupen.
1: Takže hovado správně se říká ováč.
0: Jo.
1: Nebo komár letí k nám a my si pěkně chytíme nos a potopíme se pod vodu, aby nás to neštíplo.
0: Jo, opatrně vykoukneme nad vodu. Ne, zase letí, tak chytneme nos a potopíme se pod vodu.
1: A ještě naposledy vykoukneme. A letím, naposledy se ponoříme.
0: No, super, to nám to krásně šlo. Až si za to zasloužíme písničku.
1: To každopádně.

0: sice stále posloucháte mou tady ušou novou pohádkovou školku.
1: Dneska si užíváme na návštěvě u Vodníkových.
0: A Jana už má pro nás připravenou dnešní hádanku. Ušounova hádanka.
1: Holky a kluci, kterého vodního tvora slyšíte?
2: To ale není nikdo tady od nás z rybníka, že ano?
0: No to není, to není, my to ovšem víme. Kdo to je, že jo, kamarádi? 3, 2, 1, velryba!
1: Paráda, zase jste to skvěle uhádli.
2: Tedy k vám do školky ale chodí šikovné děti. Mám jednu velrybu za kamarádku, tak až za ní pojedu na dovolenou, budu jí to vyprávět. A teď vás ještě Jano a Ušoune poprosím, neměli byste tam nějakou písničku o hodných vodnících?
0: A víš, že paní Vodníková, že bychom měli? No tak tady ji máš za tu dobrou lekninovou buchtu i za to, že se zapomněla na ten puškorcový čaj.
2: Tak díky, díky moc.

0: To byla moc krásná písnička.
1: To jsem ráda. My už se ale budeme muset rozloučit, paní Vodníková. Školka už končí.
2: Já ještě nechci.
0: Tak aspoň tady máte ještě buchtu na cestu a zase brzy přijďte.
1: Děkujeme.
2: Přijdeme. Ahoj.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci. Už zbývá jenom poprosit vás o obrázky.
2: Dneska prosíme o obrázek vodníka.
1: Nebo vodnice.
2: A nebo obou.
1: Pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka váš obrázek jako vždycky naskenují nebo vyfotí mobilem a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
2: Oni už se s tím poradí a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a nikdy neházejte nic ošklivého do vody. Ale vždyť já vím, že vy byste takovou ošklivost neudělali.
2: Jasně, jasně, vy jste přeci šikovné a chytré děti. No tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš miláček, milovaný Ušoun Rušoun.
1: O něco méně ušatá Jana Richterová a i na závěr si dáme jednu krásnou písničku o vodě.
2: Jo, šplouch, šplouch.
3: Kdybych byla

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezva mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Čmajzla tam jedno kotě, pašovala ho v botě, teď je z něj šelma zlá a ohyzdná. Tibetská kočka mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu. Meditování nechal, hned na letiště spěchal, aby si v Čechách došláp na tetu. Tibetská kočka mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo aspoň slůně indický. Tibetská kočka mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tibetská kočka mňau, má šikmý očka mňau.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Za Kozími horami a Beránčí roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka, leží rybník Brčálník.
1: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
3: Divadelní festival Kufr začal v Ústí nad Labem Procházkou, do níž tvůrci zakomponovali příběh hrdiny, který hledá pravdu a smysl života. Návštěvníci se postupně vydávali se sluchátky na uších na cestu dlouhou přes 4 kilometry, kde je čekalo 12 zastavení. Festival už tradičně na zahájení zavádí diváky na různá místa v krajském městě. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Anu Kryzaovou a vybojovala svoji první světovou medaili. Cenný kov na mistrovství světa slaví jako druhá Češka. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.

řeky drabé, jenomže v tom rozčílení zapomněli, jak se plave. Voda kolem víří a už se topí čtyři.

vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žít i zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu,

0: vás, kde vznikl chleba, sýr, sendvič nebo zmrzlina?
1: No jasně, že nás to zajímá.
0: Tak to si nenechte ujít nové pohádky od Skřítka Hajaji s názvem Sladké a slané cestování. Rádio Junior je vysílá od 12. října každý den v 19.50.
1: A pustit si je můžete i na webu radiojunior.cz a v aplikaci Můj rozhlas, že jo?
0: Přesně tak.
1: A já, jak myslím na ten sendvič, tak jsem úplně dostal hlad.
0: Víš, že já taky.
1: Tak pojdem si dát něco k jídlu.
0: Jupi, už běžím.

světa. Většinou trefíme a někdy se snad spletem. Však ono stačí nechtít všechno hned. A naděje je velká jako svět.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Děkuji vám, přátelé.
1: Posloucháš Rádio Junior.
2: Rychle všichni do patra, rychle do patra. Řítí se sem Ondatra, strašná Ondatra. Řítí se sem z finské sauny, představitel z finské fauny. Kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. A kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený.

mírně vzdělanější kamarádi v Praze. Nadřeli mě to a stala se z toho vlastně taková lahůdka pro ucho posluchače vážné hudby. Paganini by se za ní nemuselo stydět, kdyby teda hrálo víc na kytaru. Už jsme se přiblížili, já vás upozorním odpočítáním, je to kratičký, ale krásný kousek, abyste to neprošvihli. 3, 4. No a odsud už je to zase celé moje.

0: Šudikuk Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudykuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Hello! Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
2: Goodbye.

zprávy. Divadelní festival Kufr začal v Ústí nad Labem Procházkou, do níž tvůrci zakomponovali příběh hrdiny, který hledá pravdu a smysl života. Návštěvníci se postupně vydávali se sluchátky na uších na cestu dlouhou přes 4 kilometry, kde je čekalo 12 zastavení. Festival už tradičně na zahájení zavádí diváky na různá místa v krajském městě. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Anu Kryzaovou a vybojovala svoji první světovou medaili. Cenný kov na mistrovství světa slaví jako druhá Češka. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.

0: Nespal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

sám v poli, byt větší než dva domy. Když tu nejsi se mnou, vidím jenom démony. Na mý duši prázdno, nevím jak je říct mám. Přitom je to pár slov, miluju tě moc, moje lásko. Víš já, dým po mém bytě mráz. Všude kolem mám myšlenky na tebe já. Bez tebe nedejchám, nenávidím bejt sám. Bez tebe nejsem já, nevím jak ti říct mám. Nevím jak ti říct mám.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: V královském zámku se mísí radost a štěstí s obavami. Jiřík totiž kdysi upsal svou duši peklu a teď mu zbývají poslední 3 dny a 3 úkoly, kterými se může vykoupit. Naštěstí má chytrou ženu, která dokáže přelstít i čerta. Pohádku Chytrá princezna na motivy pohádky Boženy Němcové napsal František Pavlíček. Režie se v roce 1980 ujal Karel Weinlich. Hrají Silva Sekvencová, David Schneider, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová a další.

0: Dcerunko milá, pamatuj si dobře, jsi princezna a musíš se tedy chovat s královskou vážností a důstojností. Počkej, neskákej mi do řeči. Kdybys ještě měla maminku, ta by si tě ohlídala. Jenže já pro samé vladarské starosti nemůžu dělat kvočnu a jediná dvorní dáma na tu práci nestačí, když se má starat o takovou neposedu. No, co pak máš na srdci?
1: Že mi tu promlouváš do duše, jako bych se pořád ještě batolila v dětských střevíčkách a mě zatímco nevidět bude 18.
0: No právě. Hrozně nám to utíká. 18. Pomalu čas myslet na vdavky. Vlastně, co jsem to? Zapiš si za uši, že jako princezna musíš být...
1: Laskavá a mírná.
0: Hlavně důstojná. Nedávat se do řeči s kdejakým...
1: Ale ty jsi mi kolikrát sám připomínal, abych byla k lidem vlídná.
0: To ano. Ale podívej. Z dětských botiček si vyrostla a pomalu bude čas šít ti střevíčky pro nevěstu. A právě proto si musíš počínat, jako bys už dneska nesla na hlavě čelenku královničky.
1: Maminka mi často říkávala, že pýcha roste na jednom stromě z hlouposti.
0: Ona to nemyslela doslova.
1: A že kdo vysoko létá, nízko sedá.
0: To je jen takové pořekadlo.
1: A že pýcha peklem dýchá.
0: Tak už dost. Já jí chci číst levity a ona na jedno slovo má 30 vlastních.
1: Proč mě chceš číst levity? Dvorní dáma žalovala.
0: Proč hned žalovala? Jen jsme spolu maličko přemýšleli, jestli občas nejsi moc veselá.
1: Říká se veselá mysl půl zdraví.
0: Někdy až zbytečně vlídná ke kdekomu.
1: Dobré slovo je lepší než medový koláč.
0: A taky nedbáš na princezničí dekorum.
1: Lva poznáš po drápech a dobrého člověka po úsměvu. Hádej, kdo mě to všechno naučil.
0: Nemusíš mi to pořád připomínat.
1: Takže jsem dcera poslušná tvých přikázání a měl bys mi dát hubičku místo kázání.
0: Radši už jdi. Počkej! Ne, aby tě zas někdo viděl, jak utíráš nosy dětem u hájovny. A nebo dokonce kladeš s porybným návnadu do tůně.
1: Slibuju ti, že se dneska vyhnu hájovně i porybnému a pustím se do zahrady na opačnou stranu.

0: Potěš je v tom, že princezna je velmi, řekla bych, mimořádně, bo přímo výjimečně inteligentní.
1: Co pak o to? Holka je to chytrá, však má být taky bokom.
0: Veličenstvo.
1: Ale kdyby byla sebechytřejší.
0: Kdybyste rád.
1: A třeba i mazaná, než kvůli prohnaná.
0: Dovolila bych si upozornit.
1: Nakonec jí stejně přechytračím, co mě dáma, pořád skáčete do řeči.
0: Chtěla jsem jen upozornit, že nás princezna pozoruje.
1: No a co?
0: Nerada bych, aby si myslela, že tu vedeme diskurs o ní.
1: No tak pojďte tamhle za míčovnu, tam nás neuvidí ani vrabec.
0: Obávám se, že není vhodné, aby se ovdovělý král procházel s dvorní dámou své dcery na tak odlehlém místě.
1: Vždyť je jenom o pár slov a vy z toho hned naděláte. Víte co? Dejte mi zprávu o jejím vystupování, jednání a chování. Pojďte blíž. Písemně.
0: Vlastně už jsem všechno pověděla. Protože včera se princezna chovala téměř bezvadně.
1: Téměř? Co je to téměř?
0: Chtěla jsem jenom naznačit, že se sice dopustila jistého prohřešku proti etiketě.
1: Snad zase nepřelezla zítku, aby si mohla zaspívat s husopaskou.
0: Tentokrát nebylo třeba skákat přes zahradní zeď, protože příčina všeho zlého seděla na ní.
1: Jaká příčina? Co to breptáte?
0: Jakýsi vandrovník seděl na zdi.
1: A rozpustile na vás pokřikoval. Já to vidím jako živý obrázek.
0: Takže veličenstvo má v podstatě pravdu. Až na to, že nepovolával ten kacapírek. Nýbrž princezna. A to nikoli na mou maličkost, ale na toho mládence.
1: Zatrápená holka. A vy? Co jste udělala?
0: Pokusila jsem se své vznešené svěřence vysvětlit nevhodnost takového počínání a požádala jsem jí jménem vašeho veličenstva, aby mě okamžitě následovala do zámku.
1: A ona poslechla.
0: Jen se usmála. Cestou se ještě ohlédla, zamávala mu a zavolala.
1: Copak?
0: Naschledanou.
1: Já ti dám naschledanou. No počkej, nepustím ji na krok ze zámku.
0: To je vpravdě královské rozhodnutí. Ale nejsem si tak docela jistá, jestli právě teď je nejmoudřejší.
1: Tak vymyslete lepší.
0: Princezna je příliš chytrá. Chci říct nápaditá, aby se potají nenašla ze zámku nějakou tajnou cestičku. A proto my naopak musíme zaonačit všechno tak, aby nám neušel ani jediný její krok.
1: Vyzrát na ní, přechytračit, opentlit jí. Neříkají mi nadarmo král rozumbrada.
0: To plným právem, veličenstvo.
1: Můj pan táta si dokonce vysloužil přízvisko Mudrland a dědek, dejš mu věčnou slávu, proslul co by chytrolín. My jí, tak říkajíc dámo, vypálíme rybník a zaonačíme to. Jak pak?
0: Jednoduše?
1: To jo.
0: Až se princezně zachce na procházku, necháme jí, ať si jde.
1: Sama? Kam jste dala rozum?
0: Já se opatrně vydám za ní, tak aby mě nezahlídla. Podívám se, vyposlechnu, přinesu raport a vaše veličenstvo učiní moudré vladařské rozhodnutí, co a jak dál.
1: Mluvíte mi z duše, dámo. Zrovna tak jsem to měl na jazyku.

0: Nevidíš?
1: Krčíš se za stromem jako hříbek.
0: Proč se kradeš po špičkách? A šeptáš, jako by se zbála.
1: Aby mě nezaslechla dvorní dáma, já jí utekla a ztratila se v houští.
0: Co pak tě hlídá?
1: Princezna nemůže běhat po oboře bez doprovodu.
0: Tyže jsi princezna?
1: Já myslela, že jsi to pozná.
0: No, to bych si zrovna troufnul. Dát se do řeči s královskou dcerkou.
1: Kdo jsi myslel, že jsem?
0: Kuchtička. Nebo komorná ze zámku.
1: A proč jsi za mnou ohlížel?
0: Padla jsi mi do oka. No, zalíbila se mi. Jenže jsem neměl tušení.
1: Teď už se ti nelíbím. Když to víš.
0: To kdybych tak mohla poručit si. Vždyť se mě až hlava zamotala, když jsem tě prvně uviděl. A od té chvíle se mi nepřestala točit.
1: Už od předvčíra? Jak jsem stála u hájovny?
0: Houf dětí kolem. A ty mezi nimi jako víla. Z pohádky.
1: Co pak na víle se loudí o houbičku?
0: Proč mi nepřipomínej tu troufalost?
1: To bylo kuráže. A najednou všecko zmizí jako dým. Proč ses včera vrátil? Já myslela, že už jsi za horama.
0: Nechtělo se mi vandrovat dál. Jakoby mi nohy svázal. A pořád myslím na tebe. Ani na chvilku mi nejdeš z hlavy. Tak jsem si přehodil raneček přes rameno, čelem vzad a hajdy naspátek okolo zámku. Jestli tě nezahlídnu.
1: A já zatím bloudila po zahradě jako bez ducha. Do kraje jsem vyhlížela přes vysokou zeď, neuvidím-li v polích pocestného s kloboučkem. Já tě z něčeho nic dostala takový strach, že tě víckrát neuvidím. A když si zahvízdal za vraty obory, vykřikla jsem leknutí. A radostí.
0: Ale neotevřela si hned. Nepřišla si.
1: Hlídala mě dvorní dáma. Nepřeji si vidět, jak se kohoutila, že jsem včera na tebe zavolala.
0: Řekla jsi naschledanou. A mně srdce poskočilo.
1: Jenomže tatínek mi za to vyčetl i nos mezi očima.
0: Žalovala. Ta panička.
1: Ani minutu mě od té chvíle nepustila z očí.
0: Vidíš, způsobil jsem ti leda trampoty.
1: Udělal jsi mi radost. A byla by dvakrát větší, kdybys pověděl, máš-li mě rád?
0: Proč bych se jinak toulal kolem? Ach, to je trápení.
1: Rozdělíme se o ně jako o makový koláč.
0: Má milá, co by nám to bylo platné, že se máme rádi. Pan král jak tě živ nedovolí, aby sis přivedla domů chudobného tovaryše.
1: Třeba něco vymyslíme. Když dáme hlavy dohromady.
0: Hlavy dohromady?
1: No, doslova tak. Ale to musíš ke mně blíž.
0: Ještě?
1: Stačí.
0: Ach, mně se to snad jenom zdá.
1: Ty moje radosti.
0: Ani nevím, jak ti říkají.
1: Lenka. A tobě?
0: Jiřík.
1: Jiřík a Lenka. To jde hezky dohromady.

0: poctivý truhlářský tovaryš.
1: Nic nevykládej, chasníku, a vy mnohy na ramena, jestli je ti život milý. A vy, princeznu, račte bez meškání se mnou.
0: Já to tušil, Lenko. S Bohem.
2: Nepospíchej tolik sloučení.
1: Už ani slovíčko. A honem se mnou, nebo vás odnesu na zádech.
0: Co si počnem?
2: Něco vymyslíme.
0: Když nemůžeme dát hlavy dohromady.
3: Jen mi nikam nevandruj. Já se za tebou vrátím.
1: To pusťte rovnou z hlavy. Pan král vás dávno chtěl usadit do komůrky ve věži. Já ho pokaždé uprosila. Ale dnes mu poradím, aby vás schoval na 7 závor.
0: Jsi ty mě, Janek Jiříku. Takhle zdeš tě rovnou pod okap. Vydáš se do světa na zkušenou a na místo řemeslování ti padne do oka princezna. Nejrozumnější by bylo přehodit si raneček na druhé rameno a čelem vzad. Ale co pak jí můžu ufrknout jako mandelík, když mi sama kladla na srdce, abych tu zůstal? Nic se na ní nevymlouvej a poctivě přiznej barvu. Každá žilka se ti třese v těle, když vzpomeneš na její hubičku. Jen co jí bude platné moje vzpomínání, když jí korunovaný táta strčí do věže. A mě nechá zhoupnout na oprátce. Achy, achy.
4: Nad čím pak tu lamentuješ, mládenečku?
0: Ono, je to slyšet?
4: No jo.
0: Dobrý den, pane lesní. Já myslel, že se mě ty žalostné myšlenky jen tak potichu honí hlavou.
4: A zatím tvoje žalostná litánie plaší srnky na míle daleko. Pojď, svěř se mi. Co tě vlastně trápí?
0: Škoda řeči. Stala se mi zatrachtilá věc.
4: Možná bych ti mohl poradit. Třeba i pomoci.
0: Sotva, pane Forst. Je to hlavolam k nerozmotání.
4: Každá klička, každý úzel se dá rozmotat, když je přehršle trpělivosti a k tomu špetka štěstí.
0: Milej pane revírníku, však vy byste mluvil jináč. Mít v ranečku truhlářský oblík a v srdci princeznu.
4: Snad ses do ní nezakoukal.
0: Vidíte, že tu stojím jako dřevěný.
4: Tak proč za ní nemašíruješ do zámku?
0: Pan král už mě najisto čeká. Jenže s drábem a slízkovkou.
4: A kdyby ti někdo pomohl, že bys jí zahlíd, slovíčko s ní prohodil, co bys za to dal?
0: Koukněte na mou kapsu. Vlaje jako prápor.
4: Peníze nejsou všecko. Obětoval bys za to chvilku, dejme tomu, měsíc života?
0: Co měsíc? Třeba celý.
4: Pomalu, pomalu, mohl bych tě vzít za slovo. Co takhle za hubičku? Dal bys za ní rok?
0: A jak rád, pane lesní. Jenže to je pořád samé kdyby.
4: Počkej do třetice. Představ si, kdybych to s tebou zaonačil tak šikovně, že bys tu svou princeznu dostal za ženu na jeden rok. Co bys mi za to obětoval?
0: Třeba celý živobytí.
4: Tak tady máš papír, pero, píchně se do prstu šípkovým trnem. To je nejlepší inkoust. Co pak? Neumíš se snad podepsat?
0: Kdo vy vlastně jste?
4: Prve si mě tituloval jako pana lesního, Forsta, revírníka.
0: Jenže teprve teď jsem si všim, že jste moc snědej. Skoro až černej.
4: Myslí si třeba, že jsem černý Forst?
0: Temnej jako sám pekelník.
4: Holedbal ses, co bys dal za jedno slovíčko své z nejmilejších a teď se kroutíš, jako by ti odpadla od srdce.
5: Darmo bych s tebou ztrácel čas. Tak šťastnou cestu.
0: Počkejte. Počkej. Opravdu bys dokázal, abych ji dostal za ženu?
4: Stačí hnout jedním prstem.
0: Konec konců. Rok je dlouhá doba. Celá věčnost, když je člověk šťastný. To bez ní bych se snad za ten čas usoužil k smrti. Dej sem ten úpis.
4: Ale pamatuj si, tahle naše úmluva je tajná. Před nikým nesmíš o ní ani ceknout, jinak bude zle. A až mine rok a já přijdu, ať tu stojíš připravený na cestu.
0: Tady jsem ti to všecko stvrdil krví. A teď bych rád viděl, jak to navlečeš, aby mě vůbec pustili do zámku.
4: Tamhle za houštím už na tě čeká osedlaný kůň a sametový kabát s premováním, límec ze vzácné krajky, střevíce se stříbrem a širák s chocholem. Budeš princ k pomilování, až tě vymustruju do aksamitu a naučím královským móresům.
6: Pravila jste tesař.
1: Truhlář, veličenstvo, topariš.
7: Jej, to je dopuštění, to je rán. Jediná dcera, takhle se spustí holka nešťastná.
2: Vůbec nejsem nešťastná, tatínku. Co jsem potkala Jiříka, je mi do zpěvu.
7: Podívejte se na ní, dámu, kdyby aspoň plakala. Prosila.
1: Nebo aspoň trochu zapírala, že?
7: Moje řeč.
2: Ty bys chtěl, abych ti lhala?
6: Samo sebou. Totiž, buď ticha. My se teď musíme poradit, jak tě potrestat. Co myslíte?
1: Jestli nechcete, aby vám utekla za tím mládenečkem, zbývá jen komůrka ve věži, okované dveře a sedmej závory.
7: Není to moc. Kdyby se ještě jednou pořádně promluvilo do duše, to by v tom byl čert.
8: Já už mám moc staré nohy, abych za ní mohla ustavičně běhat sem a tam.
7: Tak si jděte hodinku odpočinout, já to s ní zatím nějak splichtím. Neříkají mi darmo král rozum brada.
1: Aby pámu dal, ale nevím.
6: Pojď sem.
7: Lenko, jsme tu sami dva. Můžeme si všecko vyříkat zpříma. Mohl bych tě po zásluze přísně potrestat, ale já ti pro tentokrát ještě jednou odpustím. Když mi svatosvatě slíbíš, že už nikdy o žádného cizího mladíka ani okem nezavadíš a slovíčko s ním nepromluvíš.
2: Slibuju.
7: Takže ten tovaríš?
2: Toho se můj slib netýká, protože pro mě už není cizí.
7: Tak ty bys mě chtěla přechytračit. To se ti, děvenko, jak těživ nepodaří. A já ti poroučím, na toho nezdárníka okamžitě zapomeneš.
2: To nejde, tatínku. Zapomenout, když máš rád.
7: Rád, nerad, já si nepřeju. Já ti přikazuju, ale já ti zakazuju.
9: Veličenstvo!
6: Nevyrušujte pořád, nevím, kde mi hlava stojí, nevím, co s touhle nezdárnou.
9: Provdat.
6: Cože?
9: A to tak, že čím dřív, tím líp.
6: To se lehko řekne. Jenomže kde teď honem pro ní popadnu ženicha?
9: Zrovna přijel veličenstvo. Tamhle má koně. Jinoch jako obrázek. Podle šatu nejmen princ.
6: Je.
9: Ženich jako vystřižený z pohádkové knížky. Kdyby se princezna laskavě podívala.
2: Já se vdávat nebudu.
6: Neodříkej se, dokud ho neuvidíš.
2: Mám ráda Jiříka? A každému nápadníkovi to rovnou vyzvoním. Že jsem se hubičkovala za zdí.
6: No, mohla by se sopovážit. Přiveďte ho.
7: Cerunko, Jsme tu sami, tak si to můžeme vyříkat docela upřímně. Podívej, je ti 18, to je hned 20, nejvyšší čas na vdavky, jestli nechceš zůstat na ocet.
2: Když ne, Jiříka, tak na ocet.
7: Zatrápená holka, dej si říct.
9: Veličenstvo, princezno, je tu vzácný host a prosí o vlídné přijetí.
7: Pojďte dál, milý pane. Rádi vás vidíme. A co pak vás přivedlo do naší končiny?
10: Proslulá dobrota pana krále.
7: To mě velice těší.
10: A hlavně pověst o kráse vaší dcery.
7: Aha. Chcete se zkrátka na vlastní oči přesvědčit, jestli pověsti nelhály?
10: Vidím, že v nich není ani menší půlka pravdy.
7: Prosím?
10: Princezna je mnohem krásnější.
7: Aha.
2: Milý pane, na mě žádná medová řeč neplatí.
7: Ale crunko.
10: Ale ruku na uvítanou byste mi mohla podat. Co pak si mě nepoznala, Lenko?
2: Je, to jsi ty. Kde se tu bereš?
10: Přišel jsem za tebou. Jaká milá, měkká, něžná ruka. Kéž by byla moje.
2: Musíte požádat pana krále.
7: Slyšíte to, dámo? Nebo mě šálí sluch i zrak? Mám snad vidění. Podívejte se, jak se na něj usmívá.
8: Já hned věděla, že jí padne do oka.
10: Co na mou prosbu odpoví princezna?
2: Že tě chci. Ano a ano, a to tak, že jednou za třikrát.
7: Pro pána, tak zčista jasno. Rozumíte tomu?
8: Dneska to mladí berou z čerstva.
7: Už si tykají.
8: Už se drží za ruce.
7: Počkat. Počkat, tak daleko ještě nejsme. Na zásnubní políbek je fůra času.
2: Já jen myslela, že když jste prvé měli tak naspěch, tak...
7: Co by tomu řekl svět? Musíme dbát na dobré mravy a...
11: Zlé jazyky.
7: Co? Zlé jazyky.
10: Pane králi, moc vás prosím, dejte Milenku za ženu.
7: Rád. Chci říct, že nejsem proti, pokud ona sama jaksi...
2: Všema deseti, tatínku. Smím ti dát hubičku? Vám taky, dámo. A ještě zbyla jedna pro ženicha.
7: Já jsem z toho, jak se říká mezi lidem, paf.
8: Však já se taky nestačím divit.
7: Musíme honem vystrojit veselku, aby si to za týden třeba nerozmyslela.
8: Ve starosti veličenstvo může na něm oči nechat. Ale jinak jsem s vámi zajedno. Čím dřív bude svatba, tím líp.
2: Tak vidíš, jak se nám poštěstilo po všem tvém lamentování. Ale až budeme sami, takže mi povíš, jak si to navlík, že je z tebe princ.

0: To byla pohoda, to byla idyla. Týdny cukrování, měsíce usmívání, po celý rok radování a najednou... Zčista jasna, Čerkman by se v tom vyznal. Tak co, dámo, s jakou pak jdete, už je líp?
1: Není. Princezna chodí jako stín. Oči utopené v slzách.
0: A on?
1: Jako včera.
0: Jako včera.
1: Jako předevčírem.
0: Předevčírem.
1: Toulá se oborou po nejopuštěnějších cestách.
0: Dámo, nepohádali se třeba?
1: Co vás nemá, veličenstvo? Princezna je k němu jako Milius a on pořád na ní kouká jako na obrázek.
0: Tak co v tom vlastně vězí? Proč jsou oba smutní?
1: Pozdává se mi, že princ Jiřík nosí v srdci tajné soužení a princezna se trápí, když ho vidí takhle skrýčeného.
0: Já jim asi co nejdřív promluvím oběma do duše. A víte co? Víte co? Udělám to rovnou.
1: Veličenstvo je moudrá hlava, ale jestli smím říct své mínění...
0: No?
1: Spěch není dobrý rádce ani pomocník. Posečkejte den nebo dva. Však ono se nakonec ukáže, kde je vlastně tlačí střevíc.
0: No ano, mě taky napadlo, že kvaltování se nevyplácí.

0: Jiříku, Jirko, no tak hasníku, nedělej, jako bys neviděl, že se za tebou šourám přes půl obory.
1: Já vím.
0: Ale velkou radost z toho nemáš, co?
1: Proč se za mnou táhneš jako stín?
0: Snad si nezapomněl, co jsme si smluvili právě před rokem.
1: Teprve zítra to bude rok.
0: Podívejme. Ty to máš spočítané na minuty. Jenže mě náhodou vede cesta kolem, tak jsem si řekl, co se sem trmácet zítra znovu. Na večír nebo ráno, to už ti vyjde na stejno.
1: Nemohl bys mi přidat. Dejme tomu měsíc.
0: Měsíc? Nemáš v hlavě sojky?
1: Tak aspoň týden.
0: Kde jsi nechal rozum? S peklem se nedá smlouvat. Ani den. Akorát ti musím splnit jedno přání, než tě popadnu a odnesu na pekelný výdrholec.
1: Tak to já si budu přát, abys mě nechal s Lenkou ještě aspoň rok.
0: Ty ses, myslím, napil blínu a chytá tě fantas.
1: Tak jaké přání mi vlastně můžeš splnit?
0: Každé. Kromě jednoho. Abych tě ještě nechal mezi lidmi.
1: Radši jdi. A nepřidávej mi soužení.
0: No, poroučím se, kamaráde. Ale zítra jsem tu jako na koni. Hned po snídani.

0: Jirko, čeho se spolekal?
1: Já?
0: Dvakrát volám tvé jméno, ty jsi jako hluchý a po třetí vyskočíš, jako bys zahlédl strašidlo.
1: Na chviličku se mi zatoulaly myšlenky.
0: Co se s tebou stalo? Co mi tajíš? Kolik dní se mi vyhýbáš, co si přede mnou skrýváš? Možná od té první chvíle, co jsem se tě ptala, jakým kouzlem ses proměnil v prince. Dodnes mi dlužíš odpověď.
1: Co se jde na nějakém kouzlu? Hlavní věc, že jsme spolu prožili rok v lásce a štěstí.
0: Jestli jsi opravdu šťastný, proč celé hodiny bloudíš po oboře, před čím utíkáš? Co tě žene?
1: Bojím se chvíle, která mě připraví o všecko, co mám rád.
0: Co to povídáš? Štěstí bys mohl pozbít, leda kdybys je předtím nabil kouzlem, které by náhle pominulo.
1: Moje milá, moje nejmilejší, já ti nesmím dát odpověď.
0: Kdyby ses mi svěřil, vymysleli bychom spolu, jak z toho bludiště.
1: Jako tenkrát, když jsme dali hlavy dohromady.
0: Vidíš, kde jsou ty časy. Teď pro samé strachy, kdo ví, jak dlouho si mě nedal hubičku.
1: Já si tenkrát říkal, rok je celá věčnost. Zatím to uteklo jako chvilička.
0: Jiříku, ty ses upsal.
1: Nevěděl jsem tenkrát jiné rady.
0: A blíží se konec lhůty?
1: Ano.
0: Proč ses mi nesvěřil?
1: On zakázal.
0: A kdy má přijít?
1: Ráno. Ale ještě nám zbývá špetka naděje. Kdyby se mi podařilo vymyslet přání, které by nedokázal splnit, třeba aby místo tohoto zámku postavil do rána zlatý palác a kolem něho zahradu plnou zázračných květin a stromy, co nesou místo ovoce drahokamy.
0: Taková kouzla jsou pro něho hračka.
1: Nebo ať ty kopce na obzoru jsou do rána celé ze stříbra.
0: Na čerta neplatí čáry se zlatem a drahokamy.
1: Ach jo. Nic chytřejšího nevyšpekuluju.
0: Mohli jsme vymýšlet spolu.
1: Myslíš, dát hlavy dohromady?
0: Radši ne. Tu máš hubičku na dobrou noc. Už ses natrápil až dost, teď musíš složit starost na mou hlavu. Já snad do rána vymyslím, jak vyzrát na pekelníka.

0: už jde.
1: Onem si pojď sednout vedle mě.
0: Prozraď mi, jak to s ním chceš zaunačit?
1: Dočkej času, však se dovíš.
0: Co když se ti nepoštěstí?
1: Ty se jen usmívej. Teď budu mít hlavní slovo já.
2: Tak jsem tady, Jirko. Snad, aby jsme šli.
1: Ale to je milý host. Dobré ráno, černý panáčku. Pojď si k nám přisednout.
2: To nejde. Čeká nás dlouhá cesta.
1: Ale to se musíte oba posilnit. Nenech se pobízet, ochutnej pečínku. Koláče. Jsou tvarové. A co skleničku vína?
2: Na stolování není čas. Jiříku, jdem.
1: Nehurtuj a nepospíchej. Napřed musíš mému choti splnit jedno přání.
2: Ne, splním. Proč ne? Tak pověz, co jsi vymyslel, chytráku.
1: Než se Jiřík ustrojí na cestu, povím já, co po tobě chce.
2: No tohle jsme si ale nedomluvili.
1: Snad by se takový světa znalý čert nepolekal ženské.
2: To je taky pravda. Tak ven s tím, ať vám nevystojím na podlaze dolík.
1: Napřed bych ráda slyšela, co bude, když naše přání nevyplníš.
2: Co by bylo? Vrátil bych Jirkovi cedulku a otáhl s dlouhým nosem. Ale co je peklo peklem, to se nestalo, protože žádná lidská hlava ještě nevyzrála na čerta.
1: Nekřič hop, zatím si nepřeskočil. Pojď blíž a dobře poslouchej. Můj choť si přeje, aby spoložil dlaň na mou hlavu a jedním dotekem. Vytrhl mi tři vlasy, tak, abych nic necítila.
2: Tři vlasy pravíte. Je divné přání.
1: Ani o jeden víc? Nebo míň?
2: Aby to pro nic nebolelo. To nejde.
1: Takové nepatrné přání nedovedeš splnit.
2: To jsem neřekl. Nakloňte ke mně hlavu.
1: Au, to zabolelo.
2: Taková bolístka nestojí za řeč. Tuhle jsou tři vaše vlasy.
1: A ty je teď uděláš dvakrát tak dlouhé.
2: Proč pak?
1: Nevyptávej se a dělej.
2: Jaký pak štráchy. Pěkně jeden po druhém natáhnu jako strunu.
1: Už se tě přetrhnul.
2: Roma by to... Tak je dotenka vytepu na zlaté kovadlince.
1: Nešiko, vždyk si ho roztloukl.
2: Zatrácená práce. Je vejpůl. Co teď?
1: Už ti zbývá jenom jeden. Dej si záležet.
2: A dýchnu na něj pekelným plamínkem, aby změkl a povolil.
1: A schořel na prášek.
2: No, můjte, dneska jsem nějak nešikovný. Musíme to zkusit znovu.
1: Co tě nemá, jaké pak znovu? Měl jsi mi naraz vytrhnout tři vlasy, abych to necítila a mě zatím vyhrkli slzy bolesti. Potom si měl ty vlasy prodloužit. A podívej, co jsi provedl. Jeden je přetržený, druhý rozlučený, třetí schořel. To znamená, že si naše přání nesplnil.
2: To nebylo žádné přání, ale ženská chytristika.
1: Snad nechceš říct, že na tebe vyzrála obyčejná ženská hlava.
2: Obyčejná? Chytřejší než 10 čertů. Nebýt jí, dávno jsem s Jirkou mašíroval ke svému pekelci.
1: No tak, půjdeš sám.
2: No, a s dlouhým nosem. Hrrom, aby do toho...
1: Napřed nám vrať úpis.
2: Tady ho máte, zatracené dílo. Ale jestli můžu o něco poprosit, nikomu o tom nepovídejte. Ať to zůstane jen mezi náma. Když by si na mě lidi ukazovali prstem, že jsem se dal napálit od princezny.
3: Ta je, brachu, tak chytrá, že ti to vůbec není k hambě.
1: Jiříku, honem otevři okna, aby tu po něm nezůstala ani špetka čoudu.
0: Lenko, jak já se ti jen odvděčím.
1: Už nikdy přede mnou nebudeš mít tajnosti. A kdyby tě snad přepadla starost.
0: Já vím. Dáme zas pěkně hlavy dohromady.
1: To musíš blíž?
0: Ještě?
1: Už dost.
0: Ty moje štěstí.
1: Ty moje radosti.

0: Podívejte se na ně. Večer ještě byli oba jako dvě smutné mátohy a ráno jen račte pohledět, dámu. Dvě hrdličky lásky plně vrkají v loubí a růže kolem voní, až se hlava točí.
1: Co to tu tak divně čpí? Jako přiškvařené kopyto v kovárně? Nebo takhle prý zavání čertovina?
0: Čertovina, tady. Dejte pokoj. Začínáte mi bájit pohádky. Že prý čertovina, kde by se to vzala? Nemáte chytrosti, co by se za nehet vešlo?
2: Nač by mě byli? Princezna má chytrosti, že může rozdávat.
0: A víte proč? Dámo, pojďte blíž. Protože je celá po mně.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Brum, brum, šiška, jmenuji se Miška. Brum, brum, je hněda, nebojte se, nedvěda.

zdá se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi, samuraji na mumraji, na mou duši s

0: Jani. Ahoj Ušoune, ahoj všichni. Vítejte v Ušounově pohádkové školce.
1: Tak dneska se holky a kluci připravte na super návštěvu.
0: Jdeme k vodníkovi na čaj. Z Puškvorce.
1: Jo, to tedy nejdeme. Tedy jdeme k vodníkovým, ale ne na čaj z Puškvorce. Ten já hrozně nerad.
0: Ale Ušounku, neblbni a zašplouchej.
1: Jo, to jako myslíš, jakože zaťukej pod vodou, viď? No jo, to tady u vodníku je to jasně zašplouchání. Tak počkej, Jani, já zašplouchám na dveře, jo?
0: Halo, halo, jsme tady, pane vodníku, paní vodníková.
2: Ahoj, Jano, ahoj, Ušoune, tak ráda vás vidím. Aspoň něco hezkého se v tom našem rybníku děje.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Copak, jak to, že věčně usměvavá paní vodníková má takové zamračené čelo?
2: Ale před chvilkou nám tu u rybníka zastavilo auto a nějaký obrčuňka nám vysypal do vody takový nepořádek, že to budu uklízet celý týden. Ještě, že táta vodník není doma.
1: Teda, ale fuj, asi zavolám do Strašidlova, aby někdo toho člověka, co se chová jako obrčuňka nebo jako prasátko, pořádně postrašil.
2: Děkuju ti, Ušounku, to mám velkou radost. Aspoň už nikomu jinému nezničí jeho domov.
0: Nebojte se, paní vodníková, my si s Ušounem vyhrneme rukávy a hnedka vám pomůžeme.
1: Jo, a aby nám to šlo líp od ruky, tak si k tomu čištění a uklízení nepořádku pustíme pořádně veselou písničku. Jak jinak než o vodníkovi?

0: Olomouci posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které jsme dneska na návštěvě u Vodníkových a hned jsme tady museli paní Vodníkové pomoct uklidit nepořádek, co jim nějaký zlobivý člověk vysypal do rybníka.
0: Že se nám to ale povedlo, co?
2: Krásně jste mi pomohli, jen co je pravda, děkuji vám.
1: Já se teda jako přiznám, neuklízím zrovna rád, ale když jde o takovouhle strašliváckou nespravedlnost, tak to se teda zase pochlapím a s úklidem pomůžu rád.
0: Mrkám a mám radost, Ušoune.
2: Vážně jsi moc šikovné strašidílko. A jak krásně jsi mi tu narovnal hrnečky. Máme jich s tátou Vodníkem skoro 200.
1: Ty brďo, to je hustý. Jo, 200 hrníčků. No to jsou skoro teda, nebo úplně 200.
2: Přesně tak.
0: A to jsou v nich taky 200 duší?
2: Ale vůbec. Dneska už lidi netopíme. Jsme moderní vodníci. Ale sbírka je sbírka. Některé hrnečky máme ještě po mamince a po tatínkovi. A jeden dokonce po pradědečkovi Vodníkovi.
1: No teda, to jsou tady vzácnosti.
3: Jedna, dva, tři. No, 20, 90.
1: To se nedá spočítat,
0: no, vypadá to, že jich tu 200 je?
1: No a pozor, kolik máte hrnečků doma vy, kamarádi? No? Ušounův úkol.
0: Tak, holky a kluci, poproste maminku nebo tatínka, abyste mohli spočítat všechny hrnečky, co jich doma máte.
1: Bude lepší, když bude dospělák s vámi, abyste nakonec nemuseli počítat střepy. Tak pěkně opatrně.
0: No, a protože takové počítání hrnečků je velký úkol, dáme vám na něj samozřejmě čas.
1: Spočítejte je, kamarádi, pěkně, než skončí písnička. Ušounova písnička.

0: kluci, posloucháte mou, tady Ušou, novou pohádkovou školku.
1: A vy už určitě máte spočítáno, vidíte? Jasně, už to slyším, u Nováků mají 20 hrnečků, u Šubrtů 13 a Kačenka hlásí 10.
0: Výborně, výborně, jste velcí šikulové, vy se ve škole nestratíte.
1: Tak ale teď už pojďte na ten čaj. Mám tady čerstvě upečenou lekninovou buchtu.
2: Jú, tu jsem ještě nikdy nejedla.
0: Já taky ne.
1: Tak si na ní pěkně pochutnejte. Taky si to za to uklízení zasloužíte.
3: Helejte, paní Vodníková, vy jste z toho ještě pořád nějaká smutná. Já vás znám veselejší.
1: Ale to víš, holka, člověk si to tady tak ňuňá, ťuťá, aby to měl co nejhezčí a pak takovýhle útok.
0: A taky mě to ještě zlobí, to máte pravdu. Teda ale buchta je výborná.
3: Vážně skvělá. A co kdybychom si ještě malinko vylepšili náladu pohádkou? Taky je o jednom útoku, ale pozor, o útoku z vesmíru.
0: Jo, jo, jo, to se třeba paní Vodníková rozveselí. Tak jo. Ušou nová pohádka.
4: Útok z vesmíru.
5: Jedné noci zaútočili na zemi ufouni a chtěli ji celou obsadit. Když ale jejich létající talíře přistály, posádka zjistila, že si doma zapomněla úplně všechny zbraně. Vrchní nad ufoun se strašlivě rozčílil. Spohlavkoval všechny kolem sebe, na které dosáhl. A že jich bylo docela hodně, protože měl opravdu dlouhá chapadla. A pak se strašlivým hlasem zeptal.
6: Kdo je za to zodpovědný?
5: Vyděšená posádka před ní rychle vystrčila ufouna ze zásobovacího talíře, který omylem nechal před startem místo zbraní naložit bedny s náhradními ponožkami. Chudák malý se celý třásl a vrchní nad ufou na něj křičel celou noc, že je ten největší mezigalaktický ňouma a ostuda celého vesmíru. Nakonec ho nechal za trest i s ponožkami vysadit na zemi, aby tu pozemšťany pozoroval, dokud se ufouni nevrátí. Když ale talíře odletěly, naštvaný ufoun se rozhodl, že už s nimi nechce mít nic společného. Převlékl se za člověka a otevřel si na zemi obchod s ponožkami. Každý rok posílá na svou domovskou planetu vymyšlenou zprávu o tom, že lidi jsou hrozně nebezpeční a že útok na ně rozhodně nedoporučuje. A jak to, že to všechno tak dobře vím? Ten ufoun jsem totiž já a moc se mi tu mezi vámi líbí. A když si ode mě ještě občas koupíte ponožky, zaručuju vám, že vaše země bude v naprostém bezpečí.

0: co dáme nad hlavu a spojíme je, jako kdybychom chtěli skákat do vody šipku.
1: Ale jen se trošku nakloníme dopředu a doopravdy samozřejmě neskáčeme a uvolníme ruce.
0: Jo, jo, jo. A ještě jednou znovu jako šipka a zase uvolníme ruce. A pozor, poslední šipka, samozřejmě jenom jako do vody.
1: Tak a teď si pěkně lehneme na příško a jako plaveme. Tak, paráda. A ještě plaveme.
0: Jo, jo, jo. No a pozor, teď si pěkně stoupneme, ale vidíme, že na nás letí komár nebo hovado. Jo, to je taková ta ošklivácká moucha. Co když vás ďobne, tak máte červený velepupen.
1: Takže hovado správně se říká ováč.
0: Jo, jo, jo.
1: Nebo komár letí k nám a my si pěkně chytíme nos a potopíme se pod vodu, aby nás to neštíplo.
0: Jo, jo, jo, opatrně vykoukneme nad vodu. Ne, ne, ne, zase letí, tak chytneme nos a potopíme se pod vodu.
1: A ještě naposledy vykoukneme. A letím, naposledy se ponoříme.
0: No, super, to nám to krásně šlo. Až si za to zasloužíme písničku.
1: To každopádně.

0: Vánoce stále posloucháte mou tady ušelnovou pohádkovou školku.
1: Dneska si užíváme na návštěvě u Vodníkových.
0: A Jana už má pro nás připravenou dnešní hádanku. Ušelnova hádanka.
1: Holky a kluci, kterého vodního tvora slyšíte?
2: To ale není nikdo tady od nás z rybníka, že ano?
0: No to není, my to ovšem víme. Kdo to je, že jo, kamarádi? 3, 2, 1, velryba!
1: Paráda, zase jste to skvěle uhádli.
2: Tedy k vám do školky ale chodí šikovné děti. Mám jednu velrybu za kamarádku, tak až za ní pojedu na dovolenou, budu jí to vyprávět. A teď vás ještě, Jano a Ušoune, poprosím. Neměli byste tam nějakou písničku o hodných vodnících?
0: A víš, že paní Vodníková, že bychom měli? No tak tady ji máš za tu dobrou lekninovou buchtu i za to, že se zapomněla na ten puškvorcový čaj.
2: Tak díky moc.

0: To byla moc krásná písnička.
1: To jsem ráda. My už se ale budeme muset rozloučit, paní Vodníková. Školka už končí.
2: Já ještě nechci.
0: Tak aspoň tady máte ještě buchtu na cestu a zase brzy přijďte.
1: Děkujeme.
2: Přijdeme. Ahoj.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci. Už zbývá jenom poprosit vás o obrázky.
2: Dneska prosíme o obrázek vodníka.
1: Nebo vodnice.
2: A nebo obou.
1: Pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka váš obrázek jako vždycky naskenují nebo vyfotí mobilem a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
2: Oni už se s tím poradí a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a nikdy neházejte nic ošklivého do vody. Ale vždyť já vím, že vy byste takovou ošklivost neudělali.
2: Jasně, jasně, vy jste přeci šikovné a chytré děti. No tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš miláček, milovaný Ušoun Rušoun.
1: O něco méně ušatá Jana Richterová a i na závěr si dáme jednu krásnou písničku o vodě.
2: Jo, šplouch.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
2: Ahoj a dobré odpoledne. Dnes máme přírodní téma, které bychom tu mohli probírat celý říjen. Takže hrdo toho, můj dnešní host je houbomil David Dobeš. Dobré odpoledne, Davide.
3: Hezké odpoledne a děkuji za pozvání.
2: David je ovšem povoláním architekt, takže první dotaz nutně musí být, jak se člověk od rýsovacího prkna ocitne v lese?
3: No tak já jsem se nejdřív ocitl v lese, takže když jsem byl malý, tak samozřejmě tatínek a rodiče se mnou chodili na houby, jezdili jsme na Šumavu, třeba tam jsme chodili do opravdu nádherných lesů a sbírali jsme tam skutečně skvělý, krásný houby, takže můj tatínek byl pro mě vzor. Chodili jsme do lesa, on mě učil znát houby, dal mi skvělý základ, koupili jsme nějaké atlasy hub, takže jako malej kluk, třeba když mi bylo 10-12 let, tak jsem měl doma atlas. A ten jsem listoval takovým způsobem, že se z něj udělal salátové vydání. Označil jsem si tam houby, které mě zajímají, takovými těmi barevnými papírky, žlutými, červenými, zelenými, co se chci naučit, co je jedovatý, a opravdu jsem si to listoval. A pak jsem to chodil do lesa, takže prostě mě to, se to líbilo úplně odmala. Takže vlastně nejdřív byla láska k houbám a architekt to byla vlastně až profese, která vyrostla později.
2: Je pravda, že mě naučil vlastně houby taky můj tatínek, takže já si myslím, že tohle to bude taková typická situace, že dědečkové a tatínkové prostě berou děti do lesa a já myslím, že to nebudeme sami, i junioři určitě, co nás poslouchají, tak to teď prožívají. Ty jsou teď v té fázi, že prostě přijdou z toho lesa a otvírají ty sebou knihy, že jo, asi nenosej sebou, ale když mají dědečka, nepotřebují knihu. No prostě zkrátka a dobře, milí junioři, pište a volejte houbové dotazy nebo zážitky, my se na ně hrozně těšíme. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz nebo můžete volat na 800 199 199. Pro jednoho z vás je tady krásná knížka Okamžiky v přírodě, je teda více o zvířatech než o houbách, a to vůbec nevadí. Nechají tady pro vás Daniela Vodrášková, naše produkční. No a písničky vybral David Janečka. No a vy pojďte s námi na houby. Zvou houbomil David Dobeš a Veronika Hájková, zvířecí agentka Rádia Junior.

0: Mezi námi zvířat je dnes hostem Houbomil David Dobeš a budeme si povídat samozřejmě o houbách, jste zváni. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz a už nám přišel dotaz od Johany, která se ptá, je vaše žena stejný blázen do hub a co vaše děti?
1: No, já jsem neříkal, že mám manželku, ale opravdu mám manželku. A no, to je vlastně jeden z koníčků, který nás spojuje. Máme toho mnoho společného a tohleto jsme se potkali třeba už na vysoké škole. Pamatuju třeba na jedno houbaření, kdy jsme s kamarády, velká banda, několik desítek lidí šli k cukráku na houby. A protože my jsme byli dva, kteří uměli zdaleka nejlíp, tak jsme jich tam našli spoustu a bylo tam plno bedel vysokých. A my jsme tam začali sbírat, to bylo nevyzbíratelné a některý kamarádi říkali, nebuďte takový hamouni. Ale pak jsme to teda opravdu všechno snědli, takže prostě...
0: Takže to i vám chutné houby.
1: No, výborný, samozřejmě, no. Mám je hrozně rád.
0: Já taky mám ráda houby, ale jsou lidi, kteří je sbírají, ale nejedí, že jo?
1: Ano, to, jsou takový, to tak je, znám jich docela hodně.
0: No, že je to takový adrenalin, ale potom ano. Houba je fajn a má houba nějaký vitamíny?
1: Jo, houby mají vitamíny. Houby mají docela dost vitamínů a minerálů, to je asi na nich nejzajímavější. A nemají skoro žádné cukry a tuky, takže je to vlastně hrozně dietní potravina, ale mají poměrně hodně bílkovin. Je to teda je houbová bílkovina, ale svým způsobem je to vlastně trošičku podobný jako maso. Ono vlastně, celá ta houba je, houby jako organismy, tak jsou vlastně trošku podobnější živočichům než rostlinám, i když se nehybou. Takže se tomu samozřejmě nejenom, že říká maso lesa, ale ještě k tomu to tak opravdu i trošku je.
0: Některým houbám se říká zlato lesa. Ano. To jsou takzvané kotrče, že? Je to pravda, že to je taková naše jakoby nejvíc zdravá a prospěšná tělu houba?
1: To určitě ne. Mnohem zajímavější jsou některé dřevokazní houby, ale ty jsou většinou tvrdý. I když třeba taková hlíva ústřičná, kterou si můžete koupit i v obchodě, tak ta je opravdu výborná jako zdravotně prospěšná houba, ale třeba jako usušená jako prášek. Jo? To znamená, že se neuvaří, samozřejmě si z ní můžete udělat třeba gulášek, ale když si usušíte, dáte si jako prášek a dlabete to po lžičkách každý den, tak vám to docela pěkně podporuje imunitu.
0: Ano, to je pravda. To já, ano, já hlívu ústřičnou takhle používám. No, my si musíme říct, co to vlastně ta houba je. Vy jste už tak jako řekl maso lesa, tohle blíž je to k živočichům než k rostlinám. Nějaké jsou vlastně části houby, z čeho žije ta houba? My známe jenom tu plodnici.
1: Ano, ano, ano. Ta plodnice, to je dobrý název, protože ono je to v tom slovo plod, jako je plod jablka nebo něco takového. Tak ty houby, my vlastně tu většinu houby nevidíme. Ta je podhoubí v zemi, můžeme si to představit jako hustší bílou pavučinku, která je prorostla několik desítek centimetrů pod zemí a je velikánská. Má třeba několik metrů velikost, dokonce může být i daleko větší, nebo když máte ve dřevě nějaký nahnilý pařez nebo kládu, tak ta je taky prorostla tady těma pavučinkama podhoubí. A to je vlastně to tělo té houby, to je vlastně ta houba samotná. A my to, co sbíráme, tak je podobné právě jako jablko, kdy vlastně máte třeba na jabloni, tak na tom jablku jsou semínka, ta jabloň vlastně vyplodí jablíčko pro to, aby se dál rozmnožovala. A ty houby v zemi, ta obrovská pavučina, tak vyplodí tady tu houbu jako plodnici a ta potom vypouští miliardy doslova výtrusů, malinkých prachových částeček, které z každého toho klobouku vyletí. A tímhletím se potom ty houby rozmnožují. Takže oni si tam žijí jeden rok, několik let. A když jsou podmínky, když to vypadá, že by mohla vyrůst pěkná plodnice houby, tak nám vystrčí houbu ven, pěkně nějakou tu plodnici ven na vzduch a my je potom sbíráme. A proto taky samozřejmě, když třeba najdete hříbeček nebo něco takového, tak si dost často hledáte brášky, protože to tam často bývá. A je to z toho důvodu, že to vlastně roste ze stejného podhoubí v zemi, tady z té pavučiny obrovské.
0: A ovlivní to nějak, jestli tu houbu vydloubneme nebo uřízneme?
1: No, to je zajímavá otázka, protože my to řešíme třeba i v mykologické poradně a lidi se ptají, jestli uříznout nebo neuříznout. Tak asi nejjednodušší odpověď je, že spousta hub zůstane v lese a schnije tam, kde vyrostla. Buď je nenajde žádný houbař, A nebo je to huba, kterou prostě nikdo nejí, jo, nějaké prašivky, když se řeknu jednoduše nejedlé houby nebo jedovaté houby, tak ty tam zkrátka schynou. To znamená, že houbě nevadí, když tam kus té houby k toho té nožičky, toho tření zůstane, ale my je zásadně, pokud možno, pokud je taky bereme celé. Mm-hmm. A to z toho důvodu, že potřebujeme tu houbu vidět celou, tu plodnici, potřebujeme si prohlídnout, jak vypadá dole na nožičce, někdy tam je třeba i jedovatý kalich smrti, nebo může dole ve tření, tak když si ho rozříznete, tak tam může třeba mít nějakou jinou barvu. Takže houbu, když sbírám, když se vedu tu plodnici, tak já ji jemně vykroutím, jako na hodinách, abych ji nevěrval s nějakým větším kusem podhoubí a potom ten důleček tak trošičku už úplně automaticky, hlavně u těch větších hub, tak ho trošku zahrabu, aby to nevysychalo.
0: My se dneska dozvíme o houbách hrozně moc zajímavých věcí, protože mým dnešním hostem je houbomil David Dobeš. Přinesl taky svůj nález, to je dnešní nebo včerejší.
1: To je z neděle.
0: Tak, když budete mít puštěné kamery, tak to všechno uvidíte. Řekneme si i něco o mochomůrkách, jak poznat ty jedovaté. No a teď si dáme písničku, takže e-mail radiojunior@rozhlas.cz je tady pro vás a děkujeme všem, kteří už nám napsali.

0: pavučince, tak ty houby, já bych si dovolil jednu takovou zajímavost. Jako když člověk něco sní, tak to skončí samozřejmě v žaludku a ve střevech a tam se to rozpustí, nějaký kyselinky se tam na to pustí a potom se to vstřebá do krve a dostane se to k našim buňkám. Tak houby to umí taky a oni mají ty pavučinky a vlastně oni vypouští z těch vláken pod houbí, vypouští trávicí enzymy do svého okolí. A když je tam něco dobrýho k jídlu, třeba nějaká pěkná kládička, tak oni vlastně tímhle tím trošku naleptají a potom se to může vstřebávat. No a tohle to se samozřejmě děje daleko líp, když je mokro. Takže oni, aby právě dokázali pěkně to rozložit kolem sebe, těsně vedle těch vlákínek, tak když pěkně zaprší a je tam vlhko, tak rostou líp. Ale jinak teda jako obecně platí, že když je pořádný déšť, když si představíte, kdyby se země zavřela a padal déšť a napadlo 5 cm vody, to si děti dovedou představit, že by všude bylo 5 cm vody, tak to už je pořádný déšť za jeden den. Tak po takovémhle dešti počítejte za jeden týden, že už začnou růst nějaké ty žampiony a třeba po 2 týdnech už můžou být docela pěkně hřiby, jo? Když mezi tím tedy nezačne být horko. Ale není to úplně vždycky pravidlo, občas prostě ty houby nechtějí růst, i když mají dokonalé podmínky.
1: S tím souvisí ještě Jitky dotaz, která se ptá, jestli každá houba má bratříčka, že když najde hřiba, tak se rozhlíží po okolí, jo, ale a volá bratříčci, bratříčci.
0: No je to jako poměrně často ano. Určitě se vyplatí vždycky, když najdete nějakou krásného hříbka, tak hledejte po okolí, ale není to zdaleka pravidlo, hlavně u těch větších hub, protože přece jenom to podhoubí pro něj vyrobit takový pěkný velký hřib je docela náročný. Takže sebrat síly na to, aby těch velkých pěkných hřibů bylo víc u sebe, je pro tu hubu prostě hodně práce. Takže se to povede jenom opravdu ve vynikajících podmínkách, když tam je opravdu krásně zapršelo, když tam mají dostatek živin, ale spíš u těch menších. Takže když najdete suchohříbky, to jsou trošku menší houby, tak tam teda bývá opravdu velice často nějaký
1: To je
0: bráška.
1: partička, jo, to je partička.
0: Bráška.
1: No, my máme tady na obrazovce fotku, kterou jsem tam dala, ne proto, v podstatě vím, že nejste zase takovej jakoby narcista, abyste musel tady mít svoji fotku, ale vy jste ji poslal s hřibem královským.
0: Ano.
1: A to je houba, která by se z lesa neměla odnášet, i kdyby měla, já nevím, 10 bratříčků, tak
0: Ano.
1: všechny je tam nechat.
0: Ano, je to tak. No, hřib královský, to je houba, která je opravdu strašně vzácná. Většina lidí vůbec nenajde za svůj život. Ale vy, když ji najdete, tak ona je už sama o sobě trošku divná. Takže jestli se může někdo podívat na internet, tak je to houba, která je to hříbek krásný opravdu, ale ze zhora je divný tím, že je opravdu poměrně výrazně růžovo-červený. A ze zdola, kdybyste se na ně jenom podívali, tak je to prostě houba kompletně žlutá. To znamená i třeň, i rourky, je to prostě celý žlutý. A nahoře ten klobouček, tak ta růžovo-červená barva, tak tam má ještě místy takové jakoby šupinky, jako trošku jemný hadí šupinky nebo něco takového. Takže se dá poznat i ze zhora. Je to houba, která je tím kloboučkem naprosto nezaměnitelná. A když něco takového najdete, to znamená houbu, která je takhle divně barevná, ze zdola úplně celá žlutá a ze zhora je prostě podezřele neobvyklá, tak určitě mnohem dřív se k té houbě podívejte, klekněte si, prohlídněte si ji, než ji utrhnete a samozřejmě vůbec nekopat nebo jen tak trhat jako ze zájmu. Takže když se už něco takového stane, že se ta houba utrhne, protože to se samozřejmě může stát omylem, tak potom je dobrý tam prostě rovnou na tom místě nechat. Ona ještě potom vypustí výtrusy a tam nějaká šance, že se ještě bude šířit dál.
1: Takže prohlížecí v zemi a ne
0: Ano.
1: si ji zvednout.
0: Ano.
1: Teď je to pár dní, co vlastně se řešila taková kauza s tím kotrčem, že pán našel obří 15-kilový
0: Ano.
1: kotrč a ukázalo se, že to je taky taková vzácná houba, že
0: Ano.
1: jo?
0: Ano, to byl kotrč čerbákový, ten je hodně podobný kotrči kadeřavému, ale trošičku se liší v tom, že kotrč kadeřavý má opravdu takový jako nakadeřený, jako volánkový konce těch větviček a kotrč Němcův mě trošku připomíná, jako kdyby to byly nahoře ty jednotlivé větvičky jako lžička vedle lžičky nahusto naskládaný. A kromě toho rostou pod jinýma stromama, tak ten kotrč kadeřavý roste prakticky vždycky pod borovicí, buď to pod stromem přímo, úplně u paty kmene, anebo na nějakém pěkném borovém pařezu. A kotrč čerbákový, ten roste třeba pod jedlí nebo pod bukem, úplně jiný biotop. Jo? Takže jakmile najdete prostě kotrč, který je krásný, velký, dělá to poměrně hodně lidem problém, protože zas až tak běžná houba to není, je v červeném seznamu. A když ho najdete a není pod tou borovicí nebo u borového pařezu,

0: Tak pozor na to. On je sice jedlý, ale je v červeném seznamu a kromě toho není moc dobrý. Je chutná trošku jako guma, taková nedobrá chuť.
1: Ježíš, tak si pán ani nepochutnal. S těma 15.
0: Přesně tak.
1: Ježišmarja. Takže pozor na to. Buďme i jako ohleduplní i v tom lese, i k těm houbám. Je tady dotaz od Denisy, která se ptá, máme rádi bedle, ale vždy nazbíráme ty, co oranžový. V televizi říkali, že jsou jedovaté, my je jíme a nic se nám nestalo. Je to pravda, že se nesmí jíst?
0: No to je věc, která se řeší už dlouho, protože třeba já osobně jsem zažil v životě jednu jedinou opravdu vážnou otravu a to bylo z podobné bedly. Vyrostly nám bedly na kompostu, krásná bedla, já jsem z toho byl nadšený, mohlo by mít právě kolem 15 let. Hodili jsme ji na pánvičku, snědl jsem ji a hrozně jsem se poblinkal. Bylo mi opravdu půl dne hrozně špatně. A to jsem ještě úplně nevěděl, pak jsem zalistoval a zjistil jsem, že jsem sebral bedlu zahradní, která patří tady do té skupiny, když ty bedly rozříznete od zhora dolů, kloboučkem a celou nožičkou, tak tyhle ty houby s červenající dužninou, tak tam začnou tak oranžovit až červenat. A tyhle ty houby, když rostou v lese, tak to nebývá takový problém, ale občas někomu je po ní špatně. Takže tam je to opravdu vyloženě na vlastní zodpovědnost. Na začátku je dobrý si třeba zkusit tam jednu plodnici a ty, co rostou mimo les, tak vůbec nedoporučuji sbírat, zvláště když rostou na záhonku nebo ve skleníku a vyrostou někde na kompostu a podobně, nebo někde našel jsem třeba tuhle tu houbu, že jdete po lese, máte tam palouček a na tom paloučku je hromada nějakého zbytku trávy nebo něco, co tam zbytky sena a tam to vyrostlo. Takže to bylo vlastně skoro v lese. Ale bylo to mimo něj.
1: Takže tam je něco, ta houba do sebe vstřebává něco jako trošku jiného, než když roste v lese.
0: Tak, takže s těmihle houbami trošku opatrně a minimálně těm mimo les bych se určitě.
1: Denisa poslala i fotku. Pomohlo by vám se podívat na tu fotku?
0: Můžeme to zkusit.
1: Tak pojďte rychle ke mně. Budeme mluvit tady do mýho mikrofonu. A jestli byste vy takhle z té fotky poznal... Poznal tu, protože já si myslím, že ty bedly vypadají všechny stejně.
0: No tak ta napravo, tam si myslím, že to bude bedla z okruhu bedly vysoké, ale u bedel úplně první věc, na kterou koukáme, je vždycky nožička. Já potřebuji vidět úplně celou nohu, neboli třeň, a ta bedla vysoká, ta roste i v lese a ona umí vyrůst třeba i na louce, kde máte prostě trávu a tam mám vyroste v ohromné množství. A vy, když se na tu nožičku podíváte, taková pěkná, tenká, štíhlá, pevná noha a ona je hnědá a jak roste, tak se popraská a vznikne na ní takový jako tygrovaný vzor, se tomu říká. Takže když máte tuhle bedlu, na který je takový až tygří vzor, tak to je bedla vysoká.
1: A ta je dobrá.
0: A ta je naprosto bezpečná a dobrá. Takže já vlastně, když určuju houbu, tak bedly, tak potřebuju vidět nožičku úplně celou.
1: Deniso, je to jasný, když tak ještě napiš, my si teď dáme písničku a přejeme vám dobrou bedlovou chuť.

0: Určeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najdete na webu radiojunior.cz.
2: Mezi námi zvířaty si teď povídáme o houbách a dostali jsme tady fotku od Honzy, to je nádherná fotka, vypadá to trošku jako těsto, který jsem včera dělala synovi na jahodový knedlíky, ale náš pan houbomil David Dobeš samozřejmě ví, co je to za houbu a teď ti to Honza řekne.
3: Ano, je to sírovec žluto-oranžový, je to vlastně jedlý choroš, to je zajímavé, že nám opravdu některé ty choroše se dají jíst a to zvláště, když jsou mladé, tak tenhle ten choroš nám vyroste sírovec žluto-oranžový, tak nám vyroste třeba na jabloni, nebo na vrbě je výborný, na dubu, nebo na akátu, prostě na listnatých stromech. A jedlej, když je mladý, trošku jako kdybyste udělala žlutou šlhačku a postříkala ji takový boubelatý, tak je to prostě ono, je to skvělý. A ona potom vyroste, už udělá takový klobouky, chorošovitý, placatý, tak to už je potom tvrdý a je to nejedlý. Jo, je to příliš tuhý, ale za mladá se z ní dá udělat třeba výborný řízky, když si to nakrájíte na plátky, ubalíte si to v trojobalu jako řízek, tak je to moc dobrý.
2: Něco jako smažený sýr.
3: No a říká se tomu v Anglii kuře lesa. V anglesaských letech, kdo mě to tam znají, takhle je prostě kuře lesa. No,
2: takže jsme zase u toho, že jsou to masáci vlastně všechno. Regina se ptá, na internetu minulý týden byl článek, že se nesmí sbírat modrající houby. Babička z modráku dělá omáčku. Ježíš, ale ty modrají, třeba ty suchohřeby taky modrají.
3: No přesně, jo? To jsem chtěl říct. My, když se nás lidi ptají, občas tam napíše někdo, to je modrák. No tak modrá, tím samozřejmě myslí modrající hřib, to znamená, vy ten hříbek rozříznete a on vám zmodrá. Některý modrají málo, některý hodně, některý modrají úplně do fialovo černý barvy, ale jsou mezi nima jak výborný jedlý houby, naprosto běžný, tak jsou mezi nima i prudce jedovatý hřiby. Takže modrák vlastně neznamená vůbec nic, protože těch modrajících hřibů budou minimálně mnoho desítek. A jak říkáte, i obyčejný suchohřib, který je suchohřib hnědý nebo hřib hnědý, tak ten, když rozříznete, tak
2: a prostě kovář.
3: Modrá. Kovář modrá hodně.
2: Ten modrák šílenec.
3: Co je modrající hřib, je satan, jo, který když rozříznete, tak ten modrá poměrně hodně intenzivně a je prostě prudce jedovatý. A hřib satan má i spoustu podobných barevných hřibů. Říká se jim vlastně všem těmhle těm hřibům se říká barevné hřiby, jak jsme tady měli ten hřib královský, tak je to takové obecné pojmenování. Prostě jsou to hřiby, které jsou neobvykle barevné. To znamená prostě typicky ze zdola jsou červený rourky, žlutý třeň nebo hodně barevný žíhaný žluto-červený třeň, prostě barevný hřiby. A hodně z těch barevných hřibů je teda zasirova jedovatých, hodně jich modrá. Ale některý prostě jsou normálně jedlí, třeba ten hřibkovář, tak to je samozřejmě výborná houba.
2: Já bych teď teda na tohleto navázala tím, že modraj jedovatý houby, modraj vynikající houby, babička dělá z modráku omáčku, která je samozřejmě 100% vynikající, ale jak to teda, prostě tak základ je ty houby poznat a znát.
3: Ano,
2: bez toho se ne. A jak teda, musí se to člověk naučit podle těch atlasů, anebo existují ty aplikace, které se třeba zaměří na kytičku a ono vám to napíše, že to je nějaká pastuší tobolka. Ano. Je to i u hub tohleto?
3: Jo, určitě, tak lidi to normálně používají, mají nějaké aplikace na houby třeba v mobilu, používají třeba Google Lens a podobné umělou inteligenci, ChatGPT se zeptají, co to je za houbu. Ty houby mají problém, že vlastně vy, když najdete nějakou houbu, chcete si ji určit, tak my řešíme znaky. A ty znaky, když otevřete atlas, může to být papírový atlas, nebo můžete jít třeba na myko.cz, kde je atlas České mykologické společnosti, tak tam popisují ty znaky. A vy se vlastně musíte podívat bod po bodu, jak vypadá nožička, co je na ní, jak modrá, jakou to má vůni, jaký to má klobouček, jaký to má rourky. A já skutečně, když držím houbu v ruce, tak ji čtu jak knihu. Já tam vidím třeba 15-20 různých znaků a vím prostě, co, na co koukám. Takže to je vlastně, ta houba se dá skutečně přečíst.
2: Jasně.
3: A vy, když to chcete určit, tak tohle to dělá těm aplikacím veliký problém. Oni vlastně nedokážou číst ty znaky, je to jen tak odhadujou a dokážou dělat obrovské chyby. Takže bohužel máme tady, každý rok se nám stane, já se dostávám i k otravám, občas třeba to řešíme s nějakými toxikology tady v Praze, takže to mám z první ruky, že skutečně ty lidi použili aplikaci a slepě jí důvěřovali. Ono to nemusí být špatný pomocník, ale důležité je, že tam máme určitý jako problém v aplikací, kdy ona vám nabídne třeba několik možností, tři, čtyři možnosti. Tady řekne, ze 70% je to třeba hlíva ústřičná a ze 30% je něco jiné. Ale když ten začínající houbař vlastně neumí si přečíst ty znaky a neví, na co se podívat, tak se na to koukne a řekne, to docela tak vypadá. No ale on vlastně to dělá jenom podle prvního dojmu a nepřečte si ty popisy, aby se podíval, jestli to sedí. Takže může to být poměrně dobrý pomocník, ale je to taky nebezpečný, když jim fakt slepě důvěřujete. Řekněme tak polovina, já to neustále zkouším, polovina těch dotazů, které jsou z pomocníčky, tak jsou určené špatně. Takže pozor na to.
2: Pozor na to. Dáme si písničku.

0: S Houbomilem Davidem Dobešem si tady povídáme, samozřejmě, že o houbách. A je tady dotaz, zdali, když je houba okousaná, tak je to znamení, že není jedovatá a že ji můžeme jíst taky?
1: To je skvělá otázka a je to častý omyl. Já bych to uvedl k podobnému případu. Kdo má třeba kočičky doma, jako kočku, tak ví, že ta nesmí čokoládu, že pro ní je čokoláda jedovatá. A to je kočka. No, pro nás je čokoláda úplně v pořádku. A u slimáků nebo u podobných zvířat, jako u červů, tak ti mají už úplně jiný metabolismus a těm kolikrát vůbec ta jedovatá houba nevadí. Nebo obráceně, houba, kterou my můžeme, tak vlastně některá ta zvířata pro ně jedovatá. Takže to, že je to okousáno, není vůbec pravidlo. A já tady mám třeba na ukázku muchomurku zelenou, naší houbu, která není úplně nejjedovatější, ale skoro, ale rozhodně způsobuje nejvíc jedovatých otrav. A mám ji tady zrovna trošku okousanou. Jo, od nějakého slimáčka je tady vidět.
0: To, já jsem už si na ní někdo pochutnal. Oko,
1: už si na ní pochutnal nějaký slimáček a nenašel jsem vedle té houby mrtvolku slimáčka, tak jasně někam odlezl a tam ji vlastně spokojeně strávil. Je to dotaz, který tady trošičku zazněl. Ty houby, pokud chcete se vyhnout jedovatým houbám, tak neexistuje prostě vůbec žádný znak, podle kterého se jedovatá houba pozná. Například většina jedovatých hub je chuťově docela dobrá, muchomurka zelená, u těch lidí, kteří to přežili a pochutnali si, tak říkali, že je vynikající, ale bohužel smrtelná. Máme vlastně většina těch hub se dá sníst. Mám tady jeden příklad třepenitky svazčité, která je taková už trošku zaschlá, ale když je čerstvější, tak má až opravdu takovou nazelenale jedovatou barvu. A kromě toho je odporně hořká. Tak to je opravdu jedna z malá výjimek, která potvrzuje pravidlo, že jedovaté houby můžou být hnusné. Platí to obráceně, to znamená, vy, když chcete nějakou houbu sebrat, tak musíte prostě vidět, že je jedlá. Jo, neexistuje znak na jedovaté houby a musí se na to obráceně sbírat jenom, teda respektive jíst jenom to, co opravdu poznáte.
0: A když ji dáme do košíku a pak ji doma vyhodíme, protože soused řekne, ježiš, tohle nejeste, tak ty houby, které byly pod ní, jsou nějak zasažený?
1: Prakticky ne, protože ty houby mají i ta muchomurka zelená, tak aby zabila dospělého člověka, tak musíte mít 50 gramů a jestli tam vysype nepatrně výtrusů, tak by to tomu nemělo ublížit a muchomurku zelenou většinou opravdu nikdo domů netahá, ale pokud chcete samozřejmě jistotu, občas se stalo, že někomu potom bylo trošičku špatně, tak ty houby, které jsou bezprostředně od toho, tak je lepší jakoby vyhodit. Je to spíš na kvůli tomu, aby to bylo co nejbezpečnější, ale určitě nemusíte vyhazovat celý košíček.
0: Jitka se ptá, která teda ta houba je ta nejjedovatější?
1: Tak u nás velice zákeřná houba je třeba pavučinec plišový, který je teda hodně vzácný. Je to taková oranžová, trošku vláknitá houba, menší. A já ji našel teprve dvakrát v životě, jednou jsem ji našel loni na vycházce. A ten je hrozně zákeřný v tom, že vy ho sníte a nic vám není. A ta otrava se projeví třeba po jednom až třech týdnech. Takže vy vlastně sníte houbu, po třech týdnech vám začne být špatně a nikdo nic neví, ale jestli to vůbec nespojíte tady s tou houbou. Takže ona dřív dokonce před třeba 150 lety byla považována za jedlou. V Polsku tam proběhla v 50. letech minulého století nějaká opravdu hodně ošklivá otrava, při které zemřelo víc lidí a v tu chvíli se vlastně na ní zaměřili a zjistili, že po takhle dlouhé době může někoho otrávit. Takže ta je někdy má těch jedovatých látek ještě víc než muchomurka zelená, ale je menší a je vzácná, takže tou se otrávit je daleko větší problém.
0: Kolik dní staré houby se dají jíst?
1: Tak většinou, když ji máte v lednici, tak třeba jeden, dva dny vám to ještě vydrží. Jo, dejte to do lednice a určitě druhý den si z toho můžete udělat ještě něco dobrého.
0: Je pravda, že přemrzlé houby jsou všechny jedovaté? To jsou dotazy od Honzy.
1: Dobrá otázka, řeším ji na podzim často. Většina ano, většina hub, které když vlastně zmrznou, tak jim to potrhá buňky a začne hnít. Takže potom se to rozkládá, rozpadají se, je to prostě jako když, podobně jako když vám hněje maso. Ono se to taky říká, že kvůli tomu, že jsou trošičku podobné víc živočichům, takže prostě chovíme se k tomu jako k masu. Takže ano, ale existuje určitá skupina hodně podzimních hub nebo zimní houby, které dokonce snesou přemrznutí, rozmrznou a rostou dál. Jsou to takový opravdu terminátoři lesa. Takže třeba penízovka sametonoha, která roste skutečně kolem Vánoc nebo před Vánoci docela hodně, tak ta vám zmrzne a když rozmrzne, roste dál. Nebo jidášovo ucho, který roste prakticky celoročně, tak to vám uschne. Je to z toho taková ošklivá sušenka, když zaprší třeba i v zimě, nebo roste sníh, je obleva, tak ono žije a roste dál. To jsou prostě skoro nezničitelné houby a dej si jíst.
0: Vy jste mi říkal, že jste zavařoval houby na Štědrý den.
1: Ano, ano, to taky. Já jsem vám dokonce i posílal fotku, že houby se dají sbírat celoročně. Je to opravdu velká legrace. Pod sněhem je to samozřejmě trošku problém, protože ty houby jsou zapadlé sněhem, ale stejně v zimě rostou hlavně ty houby na dřevě, takže na nějakém pařezu nebo na stromě najdete hlívu ústřičnou, tak ta je trošku aspoň vidět, že tam vidíte tu houbu trošku přikrytou sněhem, ale dá se najít. A je to velká legrace, kromě toho, že v zimě je málo světla, chcete jít ven se podívat na čerstvý vzduch, tak můžete. A můžete jít i na houby, takže vzít si nějaký spíš menší košíček, protože jich není za stolik, ale skutečně my už jsme dvakrát zavařovali na Štědrý den, takže místo toho, aby jsme obalovali kapra, tak jsme zavařili sklenici hub na Vánoce.
0: No, jste houbomilové prostě. Ano, ano. Já napíšu, máma se bojí holubinek, sbíráme jenom to, co známe, tak je tam necháváme pro druhé. Je nám vždycky smutno, když najdeme rozkopané muchomurky. No, to mě je taky smutno, když vidím rozkopané houby. Ale řekněte, jak je to s těmi holubinkami? Má se jich člověk bát?
1: No tak holubinky jsou houby, které jsou vlastně jedinou skupinou hub, u které se dá poznat, jestli je jedlá podle toho, když ji ochutnáte. Takže vy musíte ale opravdu bezpečně poznat, že to je holubinka. Ta nemá žádný kalich, nemá žádný prstýnek, je to vlastně strašně jednoduchá houba, má jenom takovou nožičku, lupeny a klobouček, ten má opravdu různý barvy, od bílých, červený, zelený, fialový, žlutý, krásný holubinky. Ale co je na nich zajímavé, že jenom holubinky a ryzce, to jsou vlastně příbuzní ryzce, tak když do ní dloubnete, tak vydloubnete takový jako kousek, vám odlítne jako taková lentilka nebo čočka, protože oni mají kulaté buňky, takže je to podobný jako jablko, když u něj udloubnete, tak taky vám odstřelí. A u většiny ostatních hub, když se snažíte vydloubnout z nožičky kousek, tak vlastně seberete jako to vlákínko, že vám utrhne se kus vlákna té nohy a nevydloubnete jako takovou pecičku. Takže když poznáte holubinku a víte, na 100% musíte vědět, že je to holubinka, tak se dá ochutnat ještě v lese. Kousíček si jenom dáte mezi zuby, necháte to třeba 10 sekund, povalíte to na jazyku a pak to vyplivnete, opravdu stačí jenom jako půlka nechtu a když je to dobrý, tak je to jedlý. Ale to platí fakt jenom u holubinek.
0: A když to není dobrý, tak vám to zkazí míchanice.
1: Tak můžou pálit třeba.

0: Mezi námi zvířaty se chýlí ke konci, takže my potřebujeme někoho z vás odmít krásnou knihou Okamžiky v přírodě. Děkujeme za všechny fotografie a za všechny maily, které jste nám poslali, udělali nám radost. Mm-hmm. Máte, pane Houbomile, nějaký takový tip, komu byste knížku rád poslal za odměnou za dotaz?
1: Jo, no těch dotazů bylo spousta krásných a jaký moc děkuju. Mě zaujívalo třeba ty modráky, protože doufám, že se samozřejmě ty lidi poučí, že modráky jsou výborné nebo taky jedovaté, takže třeba to přineslo a děkuji i třeba za tuhletu otázku.
0: Takže, Regino, dostaneš, prosím, knížku. Neposlala si adresu, takže jestli můžeš, ještě nás posloucháš, pošli adresu, kam ti máme knížku poslat. No a my tady máme vlastně poslední možnost ještě o těch houbách něco říct a já jsem viděla, že vy znáte ještě taky tolik zajímavostí o těch houbách. Já to nechám na vás. Zajímavosti o houbách.
1: Zajímavosti o houbách. Asi první zajímavost, o které jsme se bavili, že houby voní. Já když utrhnu houbu a potřebuji určit, tak k ní skoro úplně automaticky čichnu. Zabořím nos pořádně do lupenů, natáhnu a hledám vůně. A houby nám opravdu můžou vonět krásně, třeba jako hořké mandle, jako marcipán nám voní, nebo perník, nebo anýs, můžou vonět po mouce, po polívce, po polévkovém koření některé voní, nebo po bramborách. Voní jako vanilka nebo jako kokos, nebo jako kopr nám voní jedna vzácná chráněná hřib moravský nám voní jako kopr, nebo strmělka mlženka, tak tu jeden můj kamarád popisuje jako, že voní jako čerstvé gumové holínky. Takhle, ale třeba máme holubinka tchoří, to asi nemusím vysvětlovat, pavučinec kozlí skutečně smrdí jako kozí chlívek a třeba šťavnatka drvopleňová voní jako housenka drvopleně. Ale já tedy nevím, jak voní housenka drvopleně, ale asi bude vonět jako takhle ta šťavnatka. Nebo další zajímavosti, o kterých jsme mluvili, je jich spousta. Jedna z nich například, že některé houby napadají třeba zvířata, tak výtrus houby může spadnout na nějakou kukulu lišaje, respektive na housenku. Ten lišaj, když se zakuklí do země, tak z něj potom může vyrůst housenice červená. Takže chudáček v zemi nám z něj vyroste houba. A nebo jiná houba dokáže spadnout na mravence a vyroste v mravenci. Z mravenci vyroste z hlavy takové tykadlo a ten mravenec se doslova zblázní. Vyleze na nejvyšší stvol nějaké rostliny, tam se zakousne do listů a umře tam. A ta houba vlastně dozraje, vypustí výtrusy a tím, že je vysoko, tak se ty výtrusy potom dostanou dál. Úplné zombí.
0: Oni jsou ty houby pěkný potvory. Mm,
1: je toho spousta, třeba světelkující houby, takže dál by se o tom povídat ještě hodně dlouho.
0: Já si myslím, že my se tady ještě setkáme.
1: No, tak děkuji.
0: Jestli budete chtít a budete mít čas. Protože teď opravdu už máme končit. Takže já vám moc děkuju. Reginka děkuje za vysvětlení modrajících hub. Zdravíme Regina z Prostějova, tak zdravíme do Prostějova a vám přeju šťastnou cestu domů. Děkuju. A přeju, abyste v této sezóně ještě těch hub hodně nazbíral.
1: Děkuju vám za pozvání.
0: Mějte se krásně.
1: Naschledanou.
0: Díky.

Urban. Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát,

Bát uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Kovové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Klub Rádia Junior. Čau všichni, posloucháte Rádio Junior a od mikrofonu vás zdraví Eva Sinkovičová. Dnes je čtvrtek 8. října. Pojďme si společně užít dnešní odpoledne. Čeká nás lifestyleový klub a s ním spojený zajímavý host. Ten za námi ale dorazí až v 7. Už teď pro vás ale startuje odpoledne jako vždycky nabité povídáním, písničkami, super pořady, no a taky zprávami, kterými rovnou začneme.
1: Minutové zprávy.
0: Dnes je Světový den zraku. Nejčastější příčinou jeho ztráty je po 50 ve vyspělých zemích věkem podmíněna makulární degenerace. V Česku jí mají podle odhadů oftalmologů 100 000 lidí. Nemoc trápí hlavně lidi v seniorském věku. Pacientům s vlhkou formou pomáhají injekce přímo do oka. Švédská akademie věd dnes ve 13 hodin oznámila jméno laureáta Nobelovy ceny za literaturu. Já jsem to ale ještě nestihla zkontrolovat, takže až v dalších zprávách vám řeknu, kdo to byl. Teď vám řeknu, kdo byl žhavým kandidátem. Mezi favority jsou třeba japonský spisovatel Haruki Murakami, americký autor Thomas Pynchon nebo kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová. Švédská akademie v posledních letech pravidelně střídá ženské a mužské laureáty. Laureáti spolu s prestižní cenou dostanou taky diplom, medaily a finanční odměnu. V přepočtu je to asi 26 milionů korun. Na dnešek připadá památný den sokolstva. Připomíná rozsáhlý zácah nacistických okupantů proti představitelům České obce sokolské, který provedli přesně před 85 lety. Při akci Sokol zatkli v noci ze 7. na 8. října 1941 asi 1500 lidí a skoro všichni pak zemřeli. Šlo o reakci na jejich odbojovou činnost v tehdejším protektorátu. Dnes je oblačno až zataženo, ojediněle se objevuje slabý déšť, ale během teď odpoledne a večera se postupně od západu vyskytne déšť skoro všude v České republice a na východě republiky dokonce i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 19 až 23 stupni, no a v 1000 metrech na horách je kolem 15.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Dnes je čtvrtek 8. října, 282. den roku 2026. No a svátek má dnes Věra, což je ženské křestní jméno slovanského původu. Odvozeno je od slova víra. Stejný je i význam jména samozřejmě. Může se jednat taky o osamostatněnou zkráceninu jména Věroslava. Všem Věrkám každopádně přeju krásný svátek. No a kdo má dnes narozky, je to třeba slavný a americký herec Matt Damon. Teď jsem ho viděla v roli Odysea v nejnovějším filmu známém, který se jmenoval taky Odysea. A taky má dnes narozeniny slavný americký zpěvák Bruno Mars. Dáme se teď písničku My Girl od Oscara Simse, kterou bych chtěla věnovat všem dnešním oslavencům, svátečním i narozeninovým. Tak všechno nejá, doufám, že jste měli ten nejkrásnější den a pořád máte.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já mám pro vás krátce po zprávách ještě jednu zpravodajskou zajímavost. Americký neurovědec Carl Dieseroth získal spolu s Petrem Hegmanem a Georgem Nagelem Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Výbor ocenil jejich objevy vedoucí ke vzniku optogenetiky, která umožňuje pomocí světla ovládat aktivitu jednotlivých nervových buněk v živém mozku. Dieseroth vyvinul způsob, jak do mozkových buněk vložit světlocitlivé bílkoviny zvané opsiny. Vědci díky nim mohou světlem zapínat nebo vypínat vybrané neurony a přesněji sledovat, jak jednotlivé mozkové okruhy ovlivňují chování, vnímání nebo emoce. Základy metody položil Hegman a Nagel výzkumem světlocitlivého proteinu u jednobuněčných řas. Dieseroth následně dokázal tento mechanismus využít v neuronech savců. Jeho tým v roce 2005 představil techniku, pomocí níž bylo možné vybrané nervové buňky aktivovat modrým světlem. Optogenetika se dnes používá v tisících laboratořích a pomáhá třeba při výzkumu Parkinsonovy nemoci nebo deprese. Umožňuje zkoumat složité systémy na úrovni jednotlivých buněk a hledat způsoby, jak napravovat jejich poruchy. Dieseroth po známení, že cenu dostal, řekl, že ho to překvapilo natolik, že asi půl minuty nebyl schopen slova. A na otázku, jak Nobelovu cenu oslaví, odpověděl stručně, že se vrátí k práci, protože mu ještě zbývá spousta věcí, které musí objevit a spousta lidí, kterým musí pomoci. Tak asi vyhrál člověk na správném místě.

Hokej kluci, posloucháte hitparádu Rádia Junior. Ptám se samozřejmě proto, že si dáme teď song z hitparády. Co mají společného známé osobnosti, psi, kočky, králíci, koně a dokonce i exotičtější zvířata? Odpověď přináší nový videoklip kapely Botox k písni My dva. Do natáčení se zapojila řada známých tváří a každá z nich si do klipu přivedla svého zvířecího parťáka. A všichni společně chtějí upozornit na jedno téma. Zvířata mají v našich životech důležité místo a zaslouží si naši péči a ochranu. Poslechněte si teď song My dva od skupiny Botox a když se vám bude líbit, můžete pak zkusit i ten jejich videoklip.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. No a víte, o čem si dneska budeme povídat? Možná už jste to řešili dneska ráno. O trendujících účesech. Dnes je 120. výročí ode dne, kdy německý kadeřník Karl Ludwig Nessler poprvé předvedl veřejnosti svou soustavu přístrojů a nástrojů na trvalou ondulaci, což je zvlnění vlasů. Celá procedura tenkrát trvala 6 hodin. Jaké účesy podle vás momentálně trendují? Jaké účesy se líbí vám konkrétně? Jaký třeba vy máte účes nebo sestřih barvu vlasů. Napište mi to, zajímá mě všechno, pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a nebo zavolejte, číslo je 800 199 199.

0: 100%.
1: Už o tom víš.
0: O čem?
1: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
0: Tak to si ji dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
1: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
0: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
1: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
0: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
1: Jo.
0: Sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
1: Tak to jsem čekal.
0: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
1: A už jsi něco vyhrála?
0: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.
2: Posloucháte Klub Rádia Junior a jak už jsem říkala, dneska si budeme povídat o trendujících účesech. Jsme ve tři čtvrtině roku 2026, už nám zbývají necelé tři měsíce dokonce, ale i tak si můžeme ještě probrat trendy, protože oni se mění i třeba s ročním obdobím, takže teď na podzim jsou třeba trochu jiné, než byly na jaře na začátku roku 2026. Rok 2026 zatím přeje vlasům, které vypadají hlavně zdravě, upraveně, ale nikdy ne přehnaně. Do hry se vracejí pěšinky na stranu, objemné foukané účesy, sité odstíny hnědé a i výrazné vlasové doplňky. U vlasových trendů 2026 prostě nejlépe podle odborníků fungují dvě věci – uhlazenost a osobitost. Velkým trendem jsou hladké, zdravě vypadající a lesklé vlasy, řekl kadeřník celebrit. Nejde ale o účesy, které jsou příliš upravené nebo stuhlé, spíš o styly, které působí promyšleně, ale zároveň přirozeně. Přestože neexistují žádná pevně daná pravidla, pokud jde o střih, barvu nebo výsledný vzhled, celková nálada představuje odklon od posledních let. No a právě díky tomu působí tak svěže. Pěšinka na stranu se vrací ve velkém. Favoritem byla po roce 2000, pak jsme se od ní trochu odchlonili, dlouho byla teď pěšinka ve prostřed trendy, no a teď se vrací zpátky ta na stranu. Dokáže okamžitě změnit tvar i celkový výraz účesu, působí uhlazeně a půvabně, ale podle toho, jak upravíte zbytek vlasů, může být i cool a nenucená. Trenduje taky přirozená textura vlasů, to znamená, že si vlasy nemusíte žehlit, naopak, když je máte zvlněné, tak tu vlnitost podpořit, kudrnaté, podpořit, rovné, nechat rovné. Prostě stále více lidí si nechává svou přirozenou strukturu vlasů a jenom ji nechá vyniknout. Jde o práci s přirozeným vzorem vlasů a o to, jak co nejlépe podpořit jejich vlastní texturu. Pokud chcete přirozené kudrliny nebo vlny ještě více zvýraznit, doporučuje se do mokrých vlasů nanést krém na vlnité vlasy nebo jiný lehký produkt a rovnoměrně ho rozprostřít po celé délce vlasů. Prsty přitom podporujte přirozený tvar kudrlin. Poté vlasy vysušte speciálním fénem, difuzérem, což je většinou jenom nástavec na normální fén, který pomůže zachovat jejich přirozený tvar. No, klíčem je pak taky vlasy příliš nezatěžovat. No a co dalšího trenduje, se dozvíme už za chvilku, ale po téhle písničce, co si dáme, už se bude blížit vzkazovna, takže myslím, že k dalším vlasovým trendům se dostaneme až po vzkazovně.

Holky a kluci, chci vám připomenout, že se nám blíží vzkazovna. To znamená, že po písničce Zapomenout od Adama Mišíka a Bena Kristová budu hrát dva songy podle vás a taky vyřizovat vaše vzkazy. Můžete třeba někomu popřát k narozkám, k svátku nebo mu jenom tak udělat radost. Budu se těšit na vaše zprávy, posílejte je na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz a nebo mi zavolejte na číslo 800 199 199.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Máme tady rovnou naší první vzkazovnu a první písnička na přání je In My Blood od Shona Mendéze a přeje si Grétka. Tak samozřejmě posílám.

A naší další písničkou na přání bude píseň Plamen od zpěvačky Kateřiny Marie Tiché. Tuhle písničku si přeje Tomáš, před chvilkou mi volal a chce ji věnovat svojí mamince. Tak doufám, Tome, že společně s maminkou posloucháte a že si písničku moc užijete.

0: Ukazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: V klubu Rádia Junior si dnes povídáme o trendujících účesech a představte si, že další, co je momentálně trendem, jsou copánky. Takové trochu pohádkové, trochu romantické. Neměly by být až příliš dokonalé, měly by působit přirozeně. Konkrétně je trendy vzdušný korunkový cop, to znamená, že vlasy rozdělíte uprostřed na dvě velké části a kolem obličeje necháte několik volných pramenů. Do vlasů poté zapracujete krém nebo lehkou pomádu a každou část zapletete. Copánky ale příliš neutahujte, jednotlivé části pak můžete lehce povytáhnout, abyste vytvořili větší objem a dosáhli vzdušného nedbalého efektu. Když si dáte korunkový cop, tak vám určitě vyjede, jak to vypadá, protože se to dá takhle jenom hlasově trošku špatně vysvětlit, ale v podstatě je to pár copánků na vrchu hlavy, které potom spojíte v takový velký tlustý cop, anebo je třeba jenom spojíte gumičkou vzadu a zbytek vlasů necháte rozpuštěné, takže ty malé copánky u hlavy pak tvoří takovou korunku. Dále trenduje takzvaný klavikat, což není ani mikádo a nejsou to ani dlouhé vlasy. Jsou to vlasy zhruba po ramena. U tohoto střihu podle kadeřníků je lepší méně stylingu, což vypadá lépe a je lepší se soustředit na podporu přirozeného pohybu vlasů. Takže kdo chce účes, který bude mít skoro bez starostí, tak klavikat je možná volba právě pro něj.

Holky a kluci v klubu Rádia Junior si dnes povídáme o trendujících účesech a můžu vám říct, že trendů je opravdu hodně. Moderní je taky vlnění vlasů a jde o takovou měkčí a nenucenější verzi klasického natáčení vlasů. Opět se vám budou hodit copánky. Budete pracovat s vlhkými vlasy, které si rozdělíte do několika copánků. Poté je můžete nechat přirozeně uschnout, případně proces urychlit pomocí fénu. Jakmile jsou copánky zcela suché, rozpleťte je a oddělte prameny prsty. No a konečně se dostáváme k tomu výsledku, což je krásný, lehce zvlněný účes. To je teďka moderní, to je jednoduché a můžete si to udělat kdykoliv doma. Teď tu máme taky vlasové šperky, ty se totiž letos dostaly do popředí. Od mašlí a sponek přes výrazné zlaté mušle ve vlasech a velké skřipce, až po třeba stříbrné nebo diamanty inspirované prvky. Cokoliv, co na sebe strhne pozornost. Takže pokud si rádi do vlasů dáváte různé doplňky, tak teď můžete popustit úzdu vaší fantazii. No a co se barev týče, sité ale skle odstíny hnědé jsou letos trendující barvou a moderní je taky pšeničná a jemně zlatá blond. Což mi přijde fajn, protože tyhle barvy má celkem dost z nás na hlavě přirozeně, takže se nemusíme trápit žádnými změnami a prostě jenom jít tou cestou přirozenosti.

Posloucháte Klub Rádia Junior, dneska si povídáme o trendujících účesech, ale co je důležité zmínit, je taky to, že vlasy mnohých z nás jsou teď po létě dost unavené. Slunce, slaná voda u moře nebo i chlor z bazénu udělali své a napovědí, co vlasy potřebují. Než přejdete na změnu střihu na složité účesy, musíte mít vlasy hlavně zdravé. Vysušené konečky nemají schopnost držet tvar ani barvu, takže nový účes ani nová barva by na nich stejně nevypadala nic moc. Nejdřív dopřejte svým vlasům regenerační kůru, třeba nějakou intenzivní masku s proteinem a přírodními oleji. Pokud až už ale ani maska nestačí, tak se prostě zbavte roztřepených konečků pomocí zastřižení u kadeřníka. Stačí pár centimetrů. I samotné fénování by mělo probíhat po směru růstu vlasů a ideálně s úzkou hubicí, která usměrní proud vzduchu. Uzavře povrch vlasu a dodá mu hladkost a lesk. No a pak už se můžete vrhnout na ty trendující proměny.

lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a raší.

nehezky a tak lachtani si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gonga, v sále se setmělo. Co to ale vidí, jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala arašídy po kyně.

0: Rádia Junior.
1: Holky a kluci, pořád posloucháte Klub Rádia Junior a od mikrofonu vám mává Eva Sinkovičová. Je přesně 18.00. Znamená to, že začínáme druhou hodinku našeho odpoledne. Dnes si povídáme ve vysílání o trendujících účesech. Krom toho taky ale pouštíme super hity a v další hodince nebude chybět ani zvídavec. Druhá vzkazovná četba na pokračování. A prozradím, kdo za námi dorazí jako host dnešního klubu. Teď už jsou tu pro vás ale minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Dnes je světový den zraku. Nejčastější příčinou jeho ztráty je po 50 ve vyspělých zemích věkem podmíněná makulární degenerace. V Česku ji mají podle odhadů oftalmologů 100 000 lidí. Nemoc trápí hlavně lidi v seniorském věku. Pacientům s vlhkou formou pomáhají injekce přímo do oka. Švédská akademie věd dnes ve 13 hodin oznámila jméno laureáta Nobelovy ceny za literaturu. Tu získala kanadská básnířka Anne Kerson. 76-letá autorka se ve své poezii inspiruje antickými látkami, do angličtiny přeložila díla Sofokla i Aeschyla. Švédská akademie v posledních letech pravidelně střídá ženské a mužské laureáty. Laureáti spolu s prestižní cenou dostanou diplom, medaily a finanční odměnu. V přepočtu je to asi 26 milionů korun. Na dnešek připadá taky památný den sokolstva. Připomíná rozsáhlý zásah nacistických okupantů proti představitelům České obce sokolské, který provedli přesně před 85 lety. Při akci Sokol zatkli v noci ze 7. na 8. října 1941 asi 1500 lidí. Skoro všechny je pak popravili. Šlo o reakci na jejich odbojovou činnost v tehdejším protektorátu. Dnes je oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť. Během pozdějšího odpoledne a večera se postupně od západu vyskytne déšť na celém území a na východě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se dnes pohybovaly mezi 19 až 23 stupni v 1000 metrech na horách, pak je

Holka, kluci, začínáme druhou společnou hodinku a po písničce Sunshine od Liama Payna, kterou si teď pustíme, nás čeká další díl Zvídavce. No tentokrát je o tom, proč se říká, že někdo síčkuje, anebo že někoho od někud vystrnadíte. Opravdu je síček tím, kdo přivolává neštěstí, opičí se opice a je sisel mistrem v syslení? Poslouchejte dnešní díl a všechno se to za chvilku dozvíte. No a pokud to budete chtít probrat, tak klidně zavolejte nebo napište čísle 800 199 199 a e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Tenhle tip na díl mi dala posluchačka Dáška, která chtěla vědět, proč se říká, že někdo síčkuje, a mě to inspirovalo k dalším slovům, která jsou odvozena od představitelů zvířecí říše, takže snažím se postupně plnit vaše tipy na díly Zvídavce.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky a kluci, další zvídavec je tady. Tentokrát na základě tipu od posluchačky Dášky. Tak se na to pojďme podívat. Síček obecný je sova z čeledi puštíkovitých. Je opravdu síček poslem špatných zpráv, nebo proč se vlastně používá slovo síčkovat? Pokud někdo síčkuje, očekává a předpovídá neúspěch, neštěstí nebo obecně něco nepříjemného. A proč je s tím spojován zrovna síček obecný? Kořeny sahají až ke staré lidové pověře. Zvuk, který síček vydává, totiž přišel našim předkům tajemný až děsivý, a proto nikdo nepochyboval, že předpovídá něco špatného. Síček houká v noci, je to noční pták, takže když si jeho houkání ještě spojíme s potemnělým okolím, lidová pověra je na světě. Lidé věřili, že síček neštěstí a katastrofy svým houkáním přivolává. Jeho jméno vzniklo ze slova syčet, i když jeho houkání se syčení vůbec nepodobá. Pravdou ale je, že pokud se síčkovi něco nelíbí, vydává ještě jiný zvuk a ten už syčení podobný je. Síček tedy nepřivolává špatné zprávy, jen bylo jeho houkání pro naše předky trochu děsivé. A co další slova odvozená od zvířat? Použili jste někdy sloveso vystrnadit? Ve významu někoho vyhnat nebo vypudit? A co s tím má společného malý druh pěvce strnad obecný? Mnohé. Když strnadi hnízdí, samci jsou velmi nesnášenliví a žárlivě a násilně vyhánějí z blízkosti hnízda všechny ostatní. Pokud někoho chcete přimět k odchodu, zkrátka ho dostat pryč, chováte se jako strnad při hnízdění. Prostě chcete daného člověka vystrnadit. Určitě znáte i slova jako opičit se, syslit nebo papouškovat. I ta se odvozují od členů zvířecí říše. A řekla bych, že celkem oprávněně. Sysel obecný je malý hlodavec, který hromadění věcí a dělání si zásob na horší časy opravdu holduje. Během léta a podzimu si snáší potravu do podzemních nor a dělá si opravdu velké zásoby. Také má speciální lícní torby, které si dokáže nacpat velkým množstvím jídla. To pak může pohodlně přenést do nory, jako kdyby měl nákupní tašku v puse. Proto se začal termín syslit používat i pro lidi, kteří hromadí. Mnohdy takové množství ani nepotřebují a úzkostlivě si vše střeží. Pojďme se teď mrknout na slovo opičit se. Už jste se někdy určitě po někom opičili, nemám pravdu? Znamená to někoho napodobovat, a to poměrně bezmyšlenkovitě. Opice mají velmi vyvinutou schopnost učení nápodobou. Často se snaží zopakovat gesta či pohyby, které vidí u jiných opic nebo i u lidí. Často opice něco skopíruje, ale činnost nechápe. Dělá ji jen tak. Proto se výraz opičit se používá i hanlivě, že něco kopírujeme slepě a ani nad tím nepřemýšlíme. U papouškování jde spíše o slova a zvuky než o chování. To je totiž to, co opakují papoušci. Jinak je význam podobný. Slepě bez přemýšlení opakujeme cizí slova nebo myšlenky. Jaká podobná slova odvozená z říše zvířat znáte a používáte vy? Dejte vědět. Holky a kluci, pokud chcete o síčkování nebo papouškování někomu vyprávět, ale nestihli jste všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, určitě mi napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Holka, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Včera odstartoval v Praze další ročník Design bloku a potrvá až do 11. října. Design blok je největší, nejvýznamnější a nejnavštěvovanější přehlídkou současného designu a módy v České republice a ve střední Evropě. Orientuje se na design a všechny jeho oblasti. Představuje díla designérů, producentů z celé Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout interiérové expozice, prezentace šperků, oděvů i užitkový design. Probíhá každoročně v Praze formou samostatných výstav, prezentací v galeriích, ale také prostřednictvím nejrůznějších workshopů. Tématem letošního ročníku je světlo, jako symbol poznání pravdy, naděje a života. Hlavní výstavy se uskuteční ve Veletržním paláci Národní galerie Praha, v jízdárně a kapli svatého kříže Pražského hradu, Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze a v Průmyslovém paláci. Letošní festival se zaměří na to, jak světlo ovlivňuje naše vnímání, emoce i každodenní život a jak může design přispět k rozvoji společnosti. Program je pro celou rodinu a zabaví děti i dospělé.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: Holky a kluci, pokud vám to už nedošlo, tak chci připomenout, že druhá vzkazovna je tady. Teď si dáme song It Girl a potom budu hrát dvě písničky podle vás a vyřizovat vaše vzkazy. Takže se nebojte a napište na vzkazovna@rozhlas.cz anebo zavolejte. Číslo je 800 199 199.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: První písnička v druhé vzkazovně bude Mamma Mia od kapely ABBA. Přeje si ji Tereska a chce ji poslat vám všem, co právě teď posloucháte.

Druhá písnička na přání je S tebou a je Bez teba od Simy a tu si přeje kdo jiný než jmenovkyně Simča. Tak jdeme si dát tenhle song.

0: celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Naše společné odpoledne se pomalinku blíží do velkého finále. Tím je hodinový rozhovor s našimi dnešními hosty. Do studia za mnou dorazí hned čtyři ženy. Barbora Wernerová, Simona Kurníková, to jsou studentky na cukrařinu, s jejich paní mistrovou Terezou Němcovou, a taky dorazí Rozálie Michlová. Ta tu loni byla ještě jako žačka, dnes už je to učitelka odborného výcviku na té stejné škole, kde i sama studovala, a taky členka národního týmu kuchařů a cukrářů junior České republiky. Představíme si společně se všemi ženami, holkami další řemeslo v rámci projektu České ručičky. Přijeli za mnou všechny z Roudnice nad Labem, kde společně s dvěmi vyučujícími mi dvě studentky představí tohle sladké řemeslo. A i vy se jich můžete ptát na cokoliv, co vás ohledně tohodle sladkého řemesla zajímá. Momentálně ale stačí si udělat pohodičku, protože nás čeká čtení na pokračování. Dnes je to pátý díl seriálu Můj táta duch. Seriálu o tom, že některé věci se nedají dokázat, ale i tak můžou být skutečné. Čtení s názvem Můj táta duch právě začíná.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

Čauky, tady Etel. Hlásím se vám od ohořelého vánočního stromečku. Moje máma i babička jsou na pokraji nervového zhroucení. Máme za sebou první Vánoce bez táty, teda skoro bez něj. Můj táta je totiž duch a vidím ho jen já. Pamatujete ten zvonek během štědrovečerní večeře? Cililink! Děda k nám přišel na štědrý večer, jak sám řekl, jako dáreček. Měl sice dorazit až na první svátek vánoční, ale to zapomněl, i když mu to mamka kreslila do kalendáře červeně. No, hlavně, že na svoje běžecký tréninky nezapomene nikdy. Důležitá poznámka pro ty, co v tom mají hokej. Zavařovací babička, která se s mámou pořád hádá, je máma mojí mámy. Děda, co zapomíná, kdy má přijít, je táta mého táty. Mám jen dva prarodiče, ale nejsou jeden balíček, jestli mi rozumíte. Klidně si to nakreslete, mě to taky trvalo.

Děda s náma zůstal i po novém roce. V lednu se mnou oslavil vysvěcení, v únoru s velkou pompou můj svátek. Měli jsme novýho spolubydlícího. Máma zprvu nadšená nebyla, ale děda umí fakt dobře vařit a přesvědčil ji svým speciálním jáhlovým gulášem. Začalo jaro a děda jako vášnivý amatérský sportovec a, jak sám říká, odborník na všechno, si mě vzal do parády. Usmyslel si, že ze mě udělá sportovkyni kariéra, o kterou jsem nikdy moc nestála. Nejdřív jsme zkusili pravidelně běhat, pak hrát tenis, ping-pong, volejbal. Připadalo mi, že děda udělá cokoliv, abychom nemuseli mluvit. Hlavně o tátovi. Vždycky, když jsem byla jen trochu smutná, řekl, to se musí vyběhat. Takže jsme byli pořád v pohybu. Při našich běžeckých tréninzích mu táta občas pod nohy přifoukl nějaký klacík a děda pak hartusil, že máme v lese nepořádek. Děsně jsme se mu pak s tátou smáli. Děda brzo zjistil, že mám talent na hodně věcí, ale sport mezi ně nepatří. Jako poslední pokus zvolil fotbal, no vlastně mě jen učil, jak správně kopat do míče. Protože tvrdil, že je to jeden z nejsložitějších sportů a zasvěcení do něj si musím zasloužit. Ku podivu, mě to ale bavilo nejvíc. Máma měla radost, že nejsem pořád zalezlá s knížkama a každý den mi u večeře opakovala, že vypadám zdravě. Děda mě budil za svítání na ranní výklusy a vždycky, když se na mém obličeji objevil náznak čehokoliv jinýho než úsměvu, přišly na řadu sprinty. Po těchto krušných ránech jsem dech chytla až na druhý hodině a velkou přestávku jsem většinou celou prospala. Dědovu metodu pohybem proti všemu bych označila spíš jako neúspěšnou. Je sice pravda, že když běžím, tak na nic nemyslím, ale jakmile se zastavím, zas to na mě všechno padne. Nejradši jsem měla večery, kdy jsme se s tátou vraceli k encyklopedii. Dopisovala jsem do ní všechno, co mi o sobě vyprávěl. První půlka byla o jeho životě zaživa a druhá půlka o tom, co dělá teď. Chtěli jsme přijít na to, jak přesně se ta proměna stala, jako takovej návod, co člověk musí udělat, když chce být duch. Jednou večer jsem se hrozně nahlas smála tátově historce, jak se učil jezdit na kole bez kola a z druhého pokoje zaskřehotal děda svým zachrchlaným hlasem. Děvče, ty nespíš? Je to tady. Jsme prozrazený. Budu muset všem říct, že táta je pořád tady, jenom v novém skupenství. Ještě, že je encyklopedie už skoro celá hotová, tak důkazů mám dost. Čekala jsem, že děda do místnosti vtrhne a posvítí na mě baterkou, ale asi znova usnul. Druhý den ráno, hned po našem ranním běhu, mi děda oznámil, že má o mě maminka starost, že prý často ponocuju. Během toho, co jedl tvaroh se zavařeninou, která nám zbyla od babičky, ze sebe vykoktal něco jako hele, já když jsem smutnej, no tak co na mě koukáš, tak taky jsem někdy smutnej. A tvůj táta byl můj. No prostě, když nezabírá běhání, tak si jdu zařvat na fotbal, takže dneska půjdeme na fotbal. Stadion byl obrovský. Věděli jste, že fotbal trvá fakt dlouho? Za mě je to úplně nedomyšlená hra. To hřiště by mohlo být úplně v klidu o půlku menší, fotbalisti by se pak méně naběhali. Děda nám koupil párek v rohlíku a limču, což byla nejlepší část odpoledne. Když začal zápas, všichni kolem nás křičeli, jako by šlo o život. Zpívali různé písničky, co jsem neznala, aby podpořili několik mravenců, co viděli jenom na obrazovkách, protože jsme seděli fakt daleko od hřiště. Napadlo mě,
že tady musí být fakt spousta lidí, kterým bývá často smutno. Jinak by přece tolik nekřičeli, ne? Chtěla jsem se taky přidat, ale nevěděla jsem, co mám křičet, takže jsem volala: jo, fotbal! Nebo dejte gól! Nebo, a to jsem odposlouchala od dědy, kam to kopeš? Po chvíli jsem ale díky nulovému tréninku přišla o hlas. Zakřičet si je fajn, speciálně když to v podstatě nikdo neslyší. Míň smutná jsem si ale furt nepřipadala, takže tuhle metodu na odbourávání smutku nemůžu doporučit. Ani děda, který takhle chodil křičet pravidelně každý víkend už od dětství, nevypadal, že by to na něj zabíralo. V poločase byl zápas 7-0. Děda byl značně nespokojený a mě až v té chvíli došlo, komu vlastně fandíme. Měla jsem žízeň. A protože jsem už podle všech dost velká, chtěla jsem si pro limču dojít sama. Děda ale hned protestoval, takže jsem asi velká jenom na něco. A zase ty složitý dospělácký pravidla. Bolela mě hlava. A protože se kopal takzvaný trestňák, děda nakonec povolil. Ale musela se mu slíbit, že budu hned zpátky. Vybrala jsem si tu největší a nejbublinkovatější limču, jakou měli, a přidala si k tomu ještě další párek s hořticí a opékanou cibulkou. No, a pak jsem se chtěla vrátit, jenže byla jsem úplně v háji. Zapomněla jsem vám říct, že moje velká slabina je orientační smysl. Navíc v tomhle stadionovém bludišti vypadala každá chodba úplně stejně. Takže jsem omylem místo na tribunu vešla rovnou na hřiště. Pán, který to tam hlídal, mě chtěl zastavit, ale řekla jsem mu, že musím za svým trenérem, vynechala jsem jenom to, že tím myslím dědu a ne toho pána, co tady křičí na fotbalisty. Pustil mě. Asi to nebyl úplný profesionál v hlídání. Rozhodla jsem se pro nejlogičtější a nejrychlejší řešení. Prostě přejdu hřiště. Dědu jsem viděla přímo před sebou, vykukoval na druhý tribuny. Počkám, až si kluci budou čutat u brány a než doběhnou do půlky, budu už sedět u dědy. Jo, taky nemám nejlepší odhad vzdálenosti. Takže v momentě, kdy si všichni přihrávali s míčem u brankáře, jsem se vydala na svou pouť. Táta poletoval kolem mě a mumlal něco o tom, že si myslí, že to není nejlepší nápad, ale tak popichovala jsem ho, že se jako vždycky bojí víc než já. V půlce hřiště jsem si udělala pauzu, kousla si do párku v rohlíku a na divně zelenou trávu mi spadl kus hořtice s cibulí. Když jsem zvedla hlavu, běžela proti mně celá banda hlídačů. Řekla jsem tátovi, ať mi pohlídá limču. Než mi ale stačil odpovědět, rozeběhla jsem se. Fakt naplno. Sprint jak z olympiády. Jojo, jojo, dědovi běžecký tréninky se vyplatily. Jediný, co ale selhalo, byla moje taktika. Nevím, proč mě to napadlo. Ale místo, abych utíkala rovně směrem k dědovi, kličkovala se. Celý stadion začal rázem skandovat. Fandili mi! Dokonce jsem se objevila na obří obrazovce. Z hřiště mě nakonec odnášel ten největší pán s nápisem Security na zádech. Zašeptala se mu do ucha, že jsem si na hřišti nechala limču. Ale k mýmu velkému překvapení jsme se pro ní nevrátili. Oba s dědou jsme dostali zákaz vstupu na stadion až do konce sezóny. Říkala jsem si, že jeho tým stejně není v nejlepší formě, takže by ho to nemuselo ani mrzet. Cestou domů se děda nemračil, ani nesmál, měl úplně kamenný obličej. A ani jednou se na mě nepodíval. Před domem mě zastavil, třásl se mnou a křičel: víš, jaký jsem měl strach, když jsi zmizela? Nevěděla jsem, co mu na to mám říct.
Táta poletoval kolem mě a dělal vítr, aby dědu rozptýlil. Nefungovalo to. Nemám ráda, když na mě někdo zvyšuje hlas. Připadám si pak zahnaná do kouta a nemůžu ani mluvit. Cítila jsem, jak mi začínají téct slzy. Ale děda to úplně ignoroval a dál se mnou třásl. Ze mě najednou vypadlo, tak bys možná mohl zkusit místo křičení si občas zabrečet. Děda si sedl na lavičku a chvíli jenom koukal do země, jako by něco provedl. Pak zašeptal, když já to neumím. A po dlouhý odmlce se mi omluvil. Rozhodla jsem se, že se to děda musí okamžitě naučit. Protože to umí i malí děti, tak proč by to nezvládl i on?

Nejdřív jsme šli krájet cibuli, ale to je prostě takovej falešný pláč a moc úlevy mu to nepřineslo. Pak jsme koukali na smutný filmy, kde se lidi loučí, i když se loučit nechtějí, nebo se jim ztrácí zvířata, nebo někdo někam odchází a už se nevrátí. Ale děda furt nic. Jakoby měl celoživotní trénink proti pláči. Myslím, že lidi jako on v sobě mají úplně obří nevybrečený jezero. Docházely mi nápady. Nakonec se mu vyprávěla o tátovi. Jaký vtípky vymýšlel, i když už mu nebylo dobře. Jak mi chybí jeho sírovo-česneková pomazánka, kterou ani máma neumí udělat, i když ji prej dělá podle stejného receptu. Jak nemám pro koho sbírat kameny, komu lézt do laboratoře a za kým jít, když jsem smutná, protože všichni mě mají rádi jen veselou. Najednou do obýváku vtrhla máma. Vypadala, jako by právě prošla domem hrůzy. Uklízela jsem ti pokoj, vyhrkla a zvedla nad hlavu moji encyklopedii. Etelko, tohle nemyslíš, doufám vážně, že ne, to, co tady píšeš, dík táta přece není duch. Ty ho vidíš, Etel, dík moc dobře víš, že tohle není normální. Zděšeně se na mě dívala a pak si všimla dědy. Co se stalo? A proč děda brečí?

0: Junior. Ahoj všichni, posloucháte čtvrteční klub Rádia Junior s Evou. Čtvrtek patří lifestylu, takže životnímu stylu. No a našimi dnešními hosty jsou čtyři ženy, dneska tu máme rovnou čtyři hosty. Je to Barbora Wernerová, Simona Kuníková, s nimi je tu paní mistrová Tereza Němcová a ještě další učitelka odborného výcviku pro obor cukrář Rozálie Michlová. Možná to jméno vám už něco říká, protože ona tady loni byla jako studentka a teď už vyučuje na té stejné škole, z které tady kterou tady minule reprezentovala. Roza je taky členkou národního týmu kuchařů a cukrářů junior České republiky. No a všechny tady dámy, ženy, holky mi přišly představit další řemeslo v rámci projektu České ručičky. Jsou to studentky a vyučující z Roudnice nad Labem a společně nám představí sladké řemeslo cukrařinu. Takže holky, zdravím vás, Báro, Simčo, Terko a Rozo, vítejte u nás ve studiu, děkuji, že jste dorazili z Roudnice. A moje první otázka na vás. Co by holky a kluci, co nás právě poslouchají, o vás měli vědět a nezaznělo to v krátkém úvodu, kde jsem vlastně jenom řekla, že jedny studují, druhé učí, tak klidně to nějak můžete doplnit. Je to na vás. Jak chcete? Teď se všichni koukali na Báru, tak Báru, chceš to nějak doplnit?
1: Tak, obě dvě studujeme ve škole v Roudnici nad Labem a zatím se nám vede.
0: Super. Simčo, chceš to ještě nějak taky doplňovat, nebo už to necháš, až co se dozví naši posluchači během rozhovoru?
2: Asi to nechám.
0: Dobře, tak já vás nebudu trápit, ještě úplně neopadla nervozita, my si dáme první písničku, pak mám na holky spoustu otázek a vy je můžete mít taky. Můžete nám napsat na radiojuniorzavináčrozhlas.cz a nebo nám i zavolat, číslo je 800 199 199. Budeme si dneska celou dobu povídat o cukrařině, ať už obecně o oboru, nebo i o tom, jaké to je studovat na cukrářku, takže pokud vás něco k tomu zajímá, tak se určitě ozvěte.

0: dnešním klubu Rádia Junior si povídám s Barborou Wernerovou, Simonou Kuníkovou, Terezou Němcovou a Rozálí Michlovou a budeme si povídat o cukrařině. Takže vy jste ze střední odborné školy a středního odborného učiliště Roudnice nad Labem. Zajímá mě, jak vás napadlo, to je asi hlavně na Simču a na Báru, jak vás napadlo jít na obor cukrář, cukrářka, no a proč jste si vybrali právě tuhle střední školu?
1: Tak tenhle obor už mě baví od malička a hlavně mě k tomu přivedla tady Rozálka a doporučila mi tady tu školu, takže za to jsem jí vděčná.
0: Mm-hmm, takže jsi tam šla na doporučení a ještě ti prostě cukrařina bavila vždycky. No a jak jsi na to přišla ty, Simčo?
2: Tak je už od malá peču, tak jako to byla jasná volba. A
0: na tu školu jsi přišla jak? Prostě byla třeba nejblíž nebo prostě má nejlepší ohlasy?
2: Taky nejblíž a dobrý ohlasy byly. Mm-hmm.
0: Super. No a tím pádem obě jste řekli, že už odmala ten obor vám byl asi předurčený, protože vás to prostě bavilo odmala, takže to nebylo takový to na konci základky, že nevíte co, tak prostě zkusíte tohle, vy jste to prostě věděli. V kolikátem jste teda teďka ročníku a jak vás to studium zatím baví?
1: Tak já jsem v druhém ročníku a baví mě to jako hodně.
2: Tak já jsem ve třeťáku už, za chvilku budu končit a baví mě to taky, neměnila bych.
0: No a mám tu samé ženy, takže se nabízí otázka, jestli v tomhle oboru máte i za spolužáky kluky a pokud jo, tak kolik jich tam je, jsou v menšině?
1: Ano, máme a já mám ve třídě 3.
2: Mhm. Já mám ve třídě 1.
0: Takže jsou v menšině. No ale tak, takže vidíte, že prostě obor cukrář je pořád spíš výsada žen. Teď možná to bude spíš tady na dámy vyučující, nebo možná holky je pak doplní. Co vše vlastně zahrnuje studium oboru cukrář?
3: No tak určitě je tam, mají týden školu, týden praxe, ve škole mají suroviny,
4: technologii, odborné kreslení.
3: Odborné kreslení, tam jako všechno teoreticky a pak ten týden na praxi si všechno vyzkoušejí, co se naučejí, tak my jim ukážeme, v čem si nejsou jistí, tak to potom trénujou. Mm-hmm. A pak samozřejmě ty soutěže, jak jsou, tak jedou pak už jenom tréninky na soutěže. A
0: no a je to teda 3leté studium, nebo se to může protáhnout i na další studium s maturitou, nebo jak moc je tam třeba možnost nějaké nástavby, nebo jak to funguje u vás?
3: Je to 3letý obor a pak se samozřejmě můžou udělat ještě maturitu, můžou i u nás, přestože to jako nenavazuje na gastronomický obor, ale je jim umožněno si udělat u nás maturitu.
0: No a my jsme zmínili teda, že se výuka dělí na tu praktickou, na praxe a na tu teoretickou, tak jak vypadají ty praxe? Protože to si umím představit, že i pro naše posluchače je ta zajímavější část, kdy člověk opravdu jde a zkouší si ty věci a peče. Tak kde třeba ty praxe probíhají, co vás na tom baví nejvíc a tak?
1: Tak praxe máme u nás ve škole, máme tam i cukrárnu a pro kuchaře i kuchyně. A ráno přijdeme a dostaneme různé jakoby úkoly, co za ten den máme upíct a to taky splníme.
0: Mm-hmm. No a co třeba tebe, Simi, baví úplně nejvíc? Co třeba, když je nějaký konkrétní úkol, tak si řekneš úplně super, to je prostě to moje, co si užiju nejvíc?
2: Tak mě baví třeba dělat ganáže, to mě baví, a zdobit nějaký menší dezerty.
0: Mm-hmm. No a ganáže, to nám budeš muset nám, lajkům, trošku popsat, o co tam vlastně jde, co to je dělat ganáže.
2: Tak ganáž je takovej krém, dá se použít jako obmaz, nebo jako
4: náplň.
2: Skládá se většinou ze smetany a čokolády, ale dají se udělat i ovocný ganáže.
3: Simča, to je taková specialistka naše na náplň.
0: Jo,
3: já jsem úplně věděla, jak odpovíš.
0: A to znamená, jako, že to třeba musíš umět fakt jako dobře nachutit, nebo to musí mít tu správnou texturu, nebo co všechno jako musí člověk zvládnout, aby v tom byl fakt dobrý a bavilo ho to.
4: Dobrý poměr čokolády a smetany.
3: Jo, na té textuře hodně závisí a to Simča právě ovládá úplně perfektně. Když se to neprovaří, tak to potom nezhoustne a Simča už přesně ví, kde se stala chyba, protože těma chybama
0: no
3: se
0: učení. Odbornice na ganáže, prostě chápu. A co je třeba takový to tvoje zase u tebe, Baru?
1: Tak já mám ráda hlavně zdobení a tu kreativitu v té cukrařině.
0: Určitě je spousta možností, jak se může student po škole uplatnit, tak třeba Róza začala učit, ale co všechno je za ty možnosti a co by třeba lákalo konkrétně tady holky, který to rozhodování ještě čeká? Tak klidně to může nějak možnosti můžou říct třeba tady dámy vyučující a co by chtěly dělat holky, můžou říct holky, nebo to nějak můžete zkombinovat?
4: Tak já si myslím, že cukrářky jsou k nedostání a poptávek je moc. Já jsem měla osobně nějaký poptávky do Prahy, ale byla jsem spokojená u nás ve škole, takže jsem zůstala ve škole, ale myslím si, že holky určitě uplatnění najdou po vyučení.
0: No a co by vás lákalo, holky? Protože jsou různý jako asi i specializovaný cukrárny, nebo pak, já nevím, prostě různý i třeba se zaměřují jenom na konkrétní typ dezertů, nic jiného se tam třeba nedělá, nebo pak nějaký, který naopak tam se dělá všechno. Co by vás konkrétně lákalo? Nebo byste taky třeba chtěli učit pak?
1: Tak třeba v nějaké i cukrárně dobré i pracovat, zaměstnat se a...
0: No. Takže bys šla prostě do praxe rovnou. Co ty, Simi?
2: Asi to samý. Učit bych nechtěla, to bych asi nezvládla, ale spíš nějakou cukrárnu.
0: A bavila by vás spíš cukrárna někde jakože na menším městě, kde pak potkáváte ty stejný lidi, máte ty svoje klienty, anebo byste šli rovnou do velkoměsta nebo třeba do zahraničí? Co by vás lákalo víc?
1: Asi nejdřív to je jednodušší, takže nějaká menší cukrárnička a potom postupně jít výš a výš.
2: To stejný,
0: jasný. No a co je zatím váš největší cukrářský úspěch, holky?
1: Tak určitě soutěž, která proběhla teď 2. října. A zatím soutěž.
0: Soutěž, no soutěži se budeme věnovat detailně, takže to bych teďka nechala, protože to bych chtěla probrat dopodrobna. Teď by mě ale ještě zajímalo, jestli si myslíte, že může jít na obor cukrář i někdo, kdo před nástupem na školu neměl žádný zkušenosti, což byste obě měli, nikdy nepekl, neví co a jak, ale jenom mu to prostě začne připadat jako dobrý nápad, že by ho to mohlo bavit. Tak je to reálný? Může i takovýhle člověk tam uspět a chytit se?
4: Já si myslím, že určitě jo. Buď se v tom uvidí a bude to bavit víc a bude se i sám snažit zdokonalovat. A když ho to nechytne, tak se nedá nic dělat. Může si vybrat ještě nějaký jiný obor nebo vydat se jiným směrem.
0: Musím teda rovnou, holky, vás vyspovídat i třeba, jestli u vás ve třídách to bylo fakt namixovaný, že byli lidi, co to prostě jenom zkusili, anebo tam byla většina takových těch milovníků toho pečení od vždycky a cukrařiny.
1: Asi spíše většina, co jako...
0: To fakt měli rádi.
1: Ano.
0: U vás taky?
2: U nás to samé.
0: Takže zase tak často se to nestává, že by to jen tak někdo zkusil. Asi si možná každý rovnou řekne, že to nebude úplně něco jednoduchého, co je jen tak pro každýho, ale zároveň, pokud budete mít to správné nadšení, tak třeba to bude i pro vás. A hlavně holky a kluci, vy, co nás teď posloucháte, tak i kdybyste zašli teď, tak určitě ještě máte nějaký čas před střední školou, takže ještě můžete nějaký zkušenosti nazbírat. My si dáme další písničku a pak mám spoustu dalších otázek na cukrařinu obecně, možná ještě i na něco ohledně školy a taky probereme tu soutěž.

0: Fajn.
1: V klubu si dnes povídám s Bárou Wernerovou, Simčou Kuníkovou, sestru Cukrář na střední odborné škole v Roudnici nad Labem, ale taky s jejich paní mistrovou Terezou Němcovou a další vyučující odborného výcviku Rozálií Michlovou. Komu byste, a ať se toho ujme úplně kdokoliv z vás, dámy, doporučili zvolit obor cukrář? Kdo se podle vás na tohle studium hodí a v čem by měl ten člověk vynikat?
2: Určitě trpělivost za mě a kreativita, představivost.
1: Všichni se pod to podepisujete.
2: Určitě. Ano.
1: Jak probíhá takový běžný den toho studenta na praxích? Jsme už si tak trošku řekli, ale já nevím, je tam třeba něco, že vám třeba ten postup nejdřív musí jako ten vyučující ukázat?

0: nej, ale dobrý. Nikdo mi nevynadal, ale opravila jsem to, bylo to v pohodě.
1: Mm-hmm, takže prostě chybama se člověk učí, to je pravda. Někdo jiný si na něco vzpomene, holky, vy ne. Všechno
2: taky
1: dobrý.
2: Taky jsem občas něco přičítila, toho bylo dost.
3: Jo, ale nehořeli jsme nikdy, nebylo to žádný drama.
1: Krása.
0: Vlastně hořeli, když jsem flambovala já a trošku se to vymklo z ruky.
1: Takže i požár byl.
0: Jo.
1: To všechno můžete zažít.
3: Ale byl pod kontrolou, takže to bylo v pořádku.
1: Holky tady všechny přišly v rondonech, což je uniforma cukráře, ale vlastně i kuchaře často. Nosí se takhle na praxích uniforma nebo jenom na soutěže? Jak to funguje?
0: Tak určitě kdo chce, tak si může koupit rondon, jinak mají od školy základní vybavení pracovní kaloty, pracovní obuv a triko pracovní.
1: Mm-hmm. A potom, když člověk je běžně v práci, tak nosí se takhle ty rondony? To už jako potom, kdy profíci je mají všichni.
0: Mm-hmm. Ano.
1: Ty rondony vypadají super, vypadá to fakt jako mega profi, takže já se vůbec nedivím, kdyby si ho někdo už chtěl ze studentů jako pořídit a rovnou to tam v něm prostě rozbalit. Teď mě ale zajímá, jestli vy všechny, co tu tak sedíte, jste milovnice sladkého, nebo už vám to spíš takzvaně leze krkem, a tím myslím to, že já chápu, že Simča i Bára říkali, že pečou rády odmala, ale někdo třeba to rád dělá, ale ne zas tak rád to jí, prostě že to rád připravuje pro ostatní, tak jak to máte vy?
2: Určitě k tomu patří i nějak to ochutnávání, aby jsme sami věděli, jak to chutná, takže i ochutnávání.
4: Mě to zatím neomrzelo mě to, takže
1: pořád milovnice sladkého, jo? I tady dámy.
0: Jo, tak když holky trénovaly právě teďka na tu soutěž, co proběhla v říjnu, tak se to musí sníst, že jo, když to udělají, takže vždycky jsme tam na konci jako to...
3: Jsme byli přejedeni.
1: Takže cukrář musí často ochutnávat, to prostě patří k řemeslu. Talent pro cukrařinu teda obsahuje tu trpělivost a pak taky kreativitu. Je ale i... Nebo takhle, abych to správně sformulovala. Jaký je tam poměr toho, kdy je to fakt to řemeslo, co se dá naučit a může se to naučit každý, a jaký je tam poměr toho jako talentu, s čím se prostě člověk jako narodí?
0: Tak jako třeba v prváku se stalo, že někdo vezme sáček cukrářský do ruky a hnedka jako nastříká hezký věneček, ale někdo prostě se k tomu musí dopracovat, fakt jako trénovat ten... mych tou rukou, takže někdo přijde, udělá to, nikdy jsem to nedělal, má to krásný a někdo fakt se k tomu musí dopracovat. No.
1: Takže je prostě víc cest, ale není to vlastně o tom, že když tam na začátku ten talent není, tak už je to ztracený. Prostě dá se to naučit.
3: Dá se to naučit, určitě.
1: Ale pak asi určitě je každý odborníkem trochu něco jiného, že asi ne každý dělá takový ganáže jako Simča, že jo? To už pak má každý má už potom tu svoji profesionalitu. No teď by mě zajímalo, klidně od vás všech, nebo možná se budete shodovat, jaká je vaše třeba inspirace v oboru? Může to být už nějaký slavný cukrař v Česku nebo v zahraničí? A proč třeba zrovna on, ona?
2: Tak, tady v Česku, tak určitě to jsou naše paní mistrové, Rozálka a Tereska, ale pak to mám třeba já i Helenu Fléglovou a asi začnu.
1: Mm-hmm.
4: Taky, úplně stejný
1: úplně
4: Helena
1: to samý.
4: Fléglová. Velká motivace.
1: To je taková cukrářská hvězda česká. Je to i fyzicky náročné být cukrářem? Mákne si u toho fakt jako člověk?
3: Je to hodně náročný. Cukrařina je fakt dřina.
1: No co je teda, jakože všechno to míchání, nebo prostě, že fakt jako člověk jede těch mini dortíků prostě milion a furt ty stejný pohyby. Co je na tom to fyzicky náročný?
3: No, tak každý prvák, co přijde, tak jak na to nejsou zvyklí, prostě sedí jenom ve škole, že jo, celý den. A těch 6 hodin na té praxi, když mají stát, tak jako fakt za 2 hodiny už je bolej nožičky a hledají židličky. Ale jako je to fakt náročný, no.
1: Mm-hmm, takže i to stání prostě, jo, na to si zvyknout jo. Tak. No a jaký nezbytnosti musí mít ve výbavě každý dobrý cukrář? Třeba za nástroje nebo... Tak
0: to asi holky se ujmou, ne?
2: Tak. Třeba zdobící sáček a různý jako třeba metličky a stěrky, ty jsou hlavní, pak nějaký formy a dal bych do Simče.
4: Nějaký paletky určitě, karty, to je taky důležitá věc. nějaký perka, metličky.
1: Si mi ty vždycky dáváš věci, které jsou už podle mě víc odborný. Prostě na co se používají perka, na co se používá prostě palety. Jako, a pak ještě něco si říká hned na začátku. To mi musíš, protože třeba já si představím, co dělat s metličkou, ale tady to už zase nevím, jako na co bych využila perko. Tak budu ráda, když nám to vysvětlíš.
4: Tak perko je něco podobného jak metlička, akorát to má takovej menší tvar. Dá se s tím míchat vlastně všechno, jsem tak zjistila.
3: Hlavně náplně.
4: Hlavně náplně. A ty ganáže.
1: A co jsou ty palety?
4: Paletky, tak tím se jako většinou přenáší deserty jako z nějakého
1: jo,
4: místa.
1: Jako ty podklady. Jo, jo, jo. Mm-hmm.
4: A nebo nějaký zdobení třeba.
1: No vidíte, tak nezbytná výbava každého cukráře je docela široká. Není toho málo. Teďko, vy jste ještě na škole, ale už třeba teď při škole, když máte ty soutěže a tak, tak přijde občas nějaká zajímavá nabídka nebo něco, co si zkusit. Pamatuju si, že loni Roze nám tady už vyprávila různý nějaký nabídky, co jí chodili. Tak jestli už vy jste takhle dostali třeba i byť jenom jednorázovou nějakou příležitost si něco zajímavého vyzkoušet.
4: Tak máme nabízeno nějaký kurzy od Heleny Fléglové.
1: Super.
4: A to mě vždycky jako potěší.
1: Takže už jste z něčeho takového zúčastnil.
4: Jo, jo, jo.
2: To samé. Kurzy od Heleny Fléglové od školy dostáváme i od Vlada a od různých známých českých cukrářů.
3: A ty jdeš zrovna zítra.
2: A já jdu zrovna zítra k Heleně na kurz na draže.
1: Mm-hmm. Ty jo, no tak to bude určitě zážitek. Tam si umím představit, že se jakoby taky zkoušejí takový třeba trošku víc výjimečnější i věci, co se třeba člověk se neskusí úplně každý den. Vy možná ještě holky jste takový v obě hodně skromný, říkali jste, že chcete spíš začínat nejdřív na nějaký tý malý cukrárně a tak, ale umíte si představit, že byste měli třeba jednou svůj vlastní podnik, jako má právě třeba Helena, ta má už skoro řadu podniků, ta už nemá jenom jednu cukrárnu. Umíte si něco takovéhohle představit, chápu, že ne asi hned po škole, ale prostě do budoucna, byl by to třeba váš sen, aby tam bylo vaše jméno a abyste si to vy udělali úplně podle sebe?
4: Určitě, akorát asi víc času,
1: no,
4: víc zkušeností a časem bych chtěla něco svého taky.
2: Mám to podobně taky, více na to času dát.
1: Holky jsou takový hrozně skromný, ale možná jednou vám ty jména už budou povědomí, protože jste tady u nás slyšeli ve vysílání a jednou půjdete i do jejich vlastní cukrárny. My teď dáme další písničku a pak se budu ptát dál a vy samozřejmě můžete taky, můžete nám pořád napsat na radiojunior@rozhlas.cz a nebo nám zavolat. Číslo je 800 199 199.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior. Dnes tu mám holky cukrářky a dovolala se nám Tereska. Máme ji teď na telefonu a tedy doufám, že se dobře slyšíme. Holky už mají sluchátka, tak se můžeš rovnou ptát.
1: Dobře, tak já zdravím a jsem ráda, že si můžu taky popovídat s cukrářkama.
0: No tak povídej, to, co by ses chtěla zeptat.
1: Mě by zajímalo, co nejradši pečete.
0: Tak, podle mě bude klidně ráda, když odpoví každý. Teď nám to tady trošku začalo vazbit, ale dobrý. Tak, nevím, proč to tak píská. Tak kdo se ujme první odpovědi?
2: Tak já peču i ráda takovou českou klasiku, ale začne mě bavit i ty hodně moderní dezerty a nějaký řezíky a různý zákusky, malý mini dortíky.
0: A co se teď bere třeba jako ten moderní dezert? To teď odpovídá Barča.
2: Tak třeba musový dezertíky, tak tam máme ty řezy různý, to jsou různý i třeba tartaletky a to je asi zatím všechno.
0: No, teď ještě nechám odpovědět Simču a určitě i tady paní mistrové.
3: Tak já nejradši peču nějaký menší dezerty, větší dorty, než by mě nebavily, ale asi na to nemám dost trpělivost.
0: Prostě ty menší tě baví víc.
3: Jo. Víc si na tom vyhraju, než na velkých dortech. A asi taky česká klasika, ale ty moderní mě taky začaly bavit.
0: Mm-hmm. No a co vy, dámy? Roza a Terka.
4: Tak já mám ráda i klasiku, což je třeba štafetka klasická, a nebo naopak moderní, ty ve tvaru ovoce, pracovat s těma glazurama, takže a makronky.
5: Já mám ráda teda klasiku, ale když to přetváříme jako na moderní vzhled, když uděláme štafetku my, tak je úplně jiná, než je v jakýkoliv jiný cukrárně.
0: Super! Tak co na to říkáš, Teresko?
1: Je to úžasný. A mě taky strašně to pečení baví a chtěla bych se tomu věnovat. I po škole.
0: No tak super, tak to určitě bude šance. Máš ještě nějaký dotaz, když už ses nám dovolala, nebo ti to takhle stačí?
1: Asi mi to takhle stačilo, děkuju.
0: Tak se měj hezky, ahoj.
1: Ahoj.
4: Ahoj.
0: Tak rovnou navážu, protože už se tu trochu zmínil takovej střed klasiky a moderny. Cukrařině se asi pořád dost vyvíjejí a měnějí různý trendy. Tak co je třeba teď trenduje, co je teď aktuální? Tak všichni přemýšlejí.
4: Podle mě mousse jede hodně. Mousse, jakoby dezert na bázi mousse.
5: Jakože dezerty z formy.
4: Jo.
0: No a co je naopak taková ta cukrářská stálice, co neomrzí lidi za ty roky, pořád to chtějí?
5: Karamelový větrník.
4: Žloutkové věnečky a koláčky.
5: A likérový špičky.
0: Věnečky a koláčky, to je moje. Já jsem asi taková spíš konzervativní. Asi záleží na lidech. Někdo právě rád zkouší nové věci, ale já když jakoby vůbec nedokážu si představit, jaká ta chuť bude, tak radši jdu po něčem, kde už jako jsem to někdy měla a jenom chci třeba zkoušet, jestli mi to bude chutnat víc nebo méně než ten jiný, ale prostě, že už vím, co od toho můžu čekat. Vy jste tady všechny zmínili, že trendy, tradice, že vás baví obojí, ale kdybyste si museli vybrat, tak byste šli trendy nebo tradice?
4: Já si trendy.
3: Taky.
4: Já to trendy. Mám to samý.
0: No, taky. Tak tady prostě mám samé trendující ženy. Mě by taky zajímalo, jestli se teď třeba, protože se hodně obecně mluví o zdraví výživě, tak jestli i v cukrařině se objevují třeba zdravější varianty různých dezertů, jestli to taky třeba trenduje, že se dává méně cukru, jiný typy mouk, různý náhrady, anebo prostě v té cukrařině je pořád ta klasika prostě nejlepší.
5: Tak určitě makronky z méně cukru, protože vlastně makronka to je jenom cukr, že jo, to je úplně, takže tam máme, byli jsme taky na kurzu u Heleny Fléglové a vlastně hodně teďko jedou bezlepkový dezerty.
0: Protože hodně lidí má bezlepkový diety, takže
5: jo, bezlepkový, veganský, což úplně nemáme rádi, ale ale i s tím musíme umět pracovat a vyrobit to.
0: Ale je to asi obecně tady ty speciality složitější, ne? Protože se to chová jinak a jakoby se třeba víc rozpadá, nebo to prostě nefunguje tak dobře jako s těma běžnýma surovinama.
5: Určitě, určitě. A ty, když je bezlepková mouka, tak se s ní pracuje úplně jinak, než s normální moukou, takže je to komplikovaný, musí se to fakt jako na víckrát zkusit.
0: Musí to prostě člověk vědět, jak to jako připravovat. Ale vy nikdo nejste bezlepkáči, můžete jíst všechno. Dobrý. Tak to by bylo nešťastný prostě, protože to by pak ten cukrař toho za stolik nemohl vlastně ochutnávat, nebo u spousty věcí by to prostě musel přenechat někomu jinému. Teď se nám tady zrovna někdo snaží dovolat, ale pokud nás slyšíš, tak to zkus během písničky prostě, která bude za chviličku, a pak ti dáme ještě prostor. Já bych se ještě před písničkou zeptala na... A nebo víte co? Dáme si teď tu písničku, pak bude otázka a pak už se budeme věnovat soutěži. Takže to nás čeká po písničce. Come on, get

0: V dnešním klubu tu mám Barboru, Simonu, Terku a Rózu. Bavíme se o studiu na cukrařinu a o cukrařině obecně. No a teď se nám dovolala další posluchačka, Běla. Ahoj Bělo, tak my už tě snad všechny slyšíme, tak se můžeš rovnou ptát.
1: Jo, ahoj, ahoj. A já jsem se chtěla zeptat, jestli umíte udělat pavlovu.
0: Dobrý dotaz, tak povídejte, holky.
2: Ano, já jsem i s Pavlovou soutěžila v roce 25, ne, Gastro Junior rok 2024, a to vyhrálo. Takže já mám velice v oblibě Pavlovou.
0: Takže Roza, to je na ní přímo odbornice. A co vy, holky, děláte jí rády? Holky studentky, Simča a Barča?
3: Ano, určitě.
0: No takže máme tady všechny ženy, co umí pavlovu. Omlouvám se tady za pískání, jestli to taky slyšíš, ale prostě nám to tady nějak vazbí. Máš ještě nějakou další otázku?
1: Jaký tam dáváte různý ovoce a dobroty? Já to mám nejradši s malinou, jahodama a mátou.
0: Tak Rozi, pojď.
2: Tak ty jsi se přesně trefila do toho, čím jsem jela na soutěž. Byla to teda jahoda, máta a pavlovka, no. Cheesecake, pečený cheesecake, ještě jsem měla krém.
0: A co byste tam dali ještě vy, holky, ať vás tady nevynechám, Simča a Barča, co ty bys tam dali za dobrutku, aby to byla Pavlova podle jejich chuti?
3: Tak nějaký borůvky, víno, fíky, klidně.
0: Takže takový trošku víc exotický. A co ty, Baru?
4: Mám to podobně, různý ovoce, dá se tam dát cokoliv za ovoce.
0: Tak Bělo, máš ještě nějakou otázku?
1: Ne.
0: Tak díky, že jsi nám zavolala, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji, ahoj.
0: My se teďka vrhneme ještě na soutěže, ať stihneme ještě probrat tady úspěchy holek. Já bych ale tady ještě chtěla přečíst jeden vzkaz, který tady přišel pro paní Mistrovou, pro Teresku. Tady Strejda a Teta píšou, chtěli bychom pozdravit naší neteř Teresku, moc jí všichni fandíme. Tak to je takový krásný vzkaz, je to super, když takhle rodina podporuje. No a my se teda vrhneme na soutěž a pak možná ještě stihneme jeden telefonát, takže kdo by ještě chtěl, tak třeba na to ještě vyjde chvilka. Vy jste, holky, teďka skončili druhá a třetí v soutěži Bitfood Junior Cup 2026. Jak soutěž probíhala? Jaký bylo třeba vaše zadání? Jaká byla konkurence? Prostě nějaký vaše pocity? Ono to bylo vlastně teďka v pátek, teď máme čtvrtek, ještě to není ani týden, tak musíte být úplně toho plný. Tak kdo se toho bude chtít ujmout první, můžete jít na to.
4: Tak určitě bylo hodně stresu, ale určitě jsme na to byli 100% připravený, takže jsme se neměli čeho bát, že bychom něco jako pokazili nebo něco.
0: No a co jste měli za zadání?
4: Měli jsme zadání červený rybíz, ostružinu a ananas.
0: A s tím už jste se mohli poradit, jak jste chtěli?
4: Ano.
0: No a jak to máš ty, Simi? Seš trémistka, byla jsi hodně nervózní, pracovali jste každý sám za sebe, nebo vy dvě jste byli tým, což vlastně asi ne, když jste skončili druhá, třetí, jak jste byla asi každá za sebe, tak jaký jste ty z toho měla pocity?
3: No tak já jsem působila asi navenek, jakože jsem v klidu, ale v hlavě jsem vůbec v klidu nebyla, to byl úplně chaos, ale jako zvládla jsem to. A s Barčou jsme byli proti sobě, ale zároveň i spolu, protože já jsem Barče dělala Komiho a Barča pak mě.
0: To je jako nějaký asistent?
4: Ano,
5: pomocník.
0: Jak se tak na takovouhle prestižní cukrářskou soutěž člověk nominuje? Nominuje vás škola nebo vaše paní mistrová vybere, kdo půjde za školu zastupovat? Jak to funguje?
4: Tak určitě paní mistrová.
3: A paní ředitelka taky má na to vliv.
0: Jaký jste měli pocit, když jste zjistili, že jste druhá a třetí, což je skvělý umístění, protože určitě konkurence byla velká?
4: Tak mně to došlo až někdy večer, že jsem byla taková, jako určitě měla jsem radost, to jo, ale než mi to všechno došlo, jo, ten celý den, jak proběh, tak někdy večer, no.
3: Taky.
0: Jaká je pak cena za takovejhle úspěch? Je to jenom nějaký diplom nebo trofej, nebo ještě dostanete třeba nějakou další cukrářskou výbavu nebo něco takového?
3: Tak dostali jsme medaile a diplomy a pak tašku s různýma cenama, kde byly třeba formy a tak.
0: No a čeká vás teď v blízký budoucnosti nějaká další soutěž, holky?
4: Ano, lázeňský pohárek.
0: A tam se bude dít co?
3: Tam je hlavní surovina dýně, tak nějaký talířový dezert víní.
0: Mhm. No ale tak teď už jste to zkusili, tak třeba už tolik nervózní nebudete. Mě by ještě k soutěži zajímalo to, jak moc tam podle vás panuje buď přátelská atmosféra, anebo spíš taková ta fakt soupeřící. Jaký jsou ty další soutěžící z jiných škol, je to jako drsný, nebo máte pocit, že prostě každý se prostě snaží udělat sám to nejlepší, ale není tam úplně taková ta rivalita, nebo tam tu rivalitu cítíte?
4: Tak určitě každý chce ukázat ze sebe to nejlepší, co dokáže, ale já si myslím, že tam je nějaká ta přátelská atmosféra.
0: Simče kýve, takže souhlasí. My si dáme poslední písničku a pak nám zbývá posledních 5 minut povídání, takže jestli někdo chce stihnout zavolat, má poslední šanci, protože to bude úplný závěr našeho dnešního rozhovoru.

0: dnešním klubu si povídám s Bárou Simčou, Terkou a Rózou o studiu na cukrařinu a o cukrařině obecně. A máme další telefonát, dovolal se nám Petr. Tak Petře, už mají všichni sluchátka nasazený a můžeš se rovnou ptát.
1: Tak já bych se rád zeptal, co je nejtěžší, co jste kdy museli jakoby upéct nebo uvařit nebo...
0: Jo, upéct, tak povídejte, holky.
2: Tak asi makronky.
0: Makronky ti přijdou nejtěžší, to odpovídala Simča. Jak by to doplnila Barča?
3: Já asi taky souhlasím, makronky.
0: Takže makronky jsou velká výzva, to je těžký. Mhm, paní mistrové kývou. No a co vy, jako už prostě odbornice, Terka léta, praxe, Róza, zase tady ceny, cenama ověšená, tak co pro vás byla ta největší výzva cukrářská?
4: Makronky a rozhodně práce s čokoládou. Mm-hmm. Pralinky a čokoládové ozdoby, ta temperace čokolády.
0: Je náročná.
4: Je náročná.
0: Uh-huh. Róza souhlasí.
3: Ano.
0: No tak Peťo, tohle to byl, vidíš, mě by jako lajkovi přišlo makronka, to je taková malá prostě jednohubka, že to nebude tak náročný a ono jo. Tak Peťo, moc ti děkuju. Stačí ti to takhle ta odpověď?
1: Ano.
0: Měj se moc hezky a my potřebujeme ještě se rychle rozloučit, takže už bohužel není prostor na další otázku. Díky, že jsi nám zavolal. Ahoj. Na závěr ještě chci k soutěžím doplnit, že by mě i třeba zajímalo, jak vás podporuje vaše škola v Rudnici nad Labem, ať už prostě jako při tom vysílání do těch soutěží a tak dál.
4: Tak škola nás určitě strašně moc podporuje. Ze strany paní ředitelky máme možnost pracovat s kvalitními surovinami, jako jsou čokolády Kalebaut nebo pirečka Pontier. Kvalitní suroviny, špičkový vybavení. A hlavně paní ředitelka nás podporuje i osobně, že jezdí na všechny soutěže.
0: O, to je hezký.
4: Kurzy různé. A vysílá nás na kurzy, kde...
3: Aktivně.
4: Že se můžeme učit, aby jsme právě mohli vyrazit na všechny ty soutěže.
0: Právě, abyste i mohli držet ten prst na tepu doby, prostě držet krok s těma trendama, protože zrovna ta cukrařina hodně podle mě těm trendům podléhá. Na závěr ve 2 minutkách a půl by mě ještě zajímalo, co vás třeba krom cukrařiny ještě baví. A jestli si holky umíte představit, ale to je možná i tady na paní mistrové, kdybyste nebyli cukrářky, co by byla vaše další volba?
2: Tak já jsem to měla vždycky jasný. Já nevím, co bych dělala bez...
0: Neumíš si to představit?
2: Ne, vůbec.
3: Tak já mám i mimo cukrařinu, i jezdím na koni, takže jezdectví.
0: Uh-huh. A co vy?
4: U mě Barunko jezdí na koni, takže máme statek, takže práce se zvířaty. Uh-huh. Teď si dodělám instruktora, takže bych se věnovala asi trénování dětí a koní.
0: Uh-huh.
4: A já teda jsem to měla... Já jsem vlastně nevěděla, kam půjdu na školu, takže když jsem se vyučila cukrářkou, tak já jsem vůbec nevěděla, že budu cukrářka.
0: Aha.
4: A teď si to nedovedu představit, že bych dělala cokoliv jiného.
0: No vidíte, tak zrovna tady paní mistrová by byl ten příklad toho člověka, co to prostě zkusil a vyšlo to, jak jste vy všichni říkali, ne, tam všichni to milují od malička, tak může se to stát. No a úplně na závěr bych ještě chtěla od vás vědět, co vám tak v poslední době teďka dělá největší radost.
3: Studentky.
0: Róza, ještě taková nadšená začínající paní učitelka. Kdo dál vám, co vám ještě dělá radost?
4: To na mě určitě studentky, protože vždycky ten výběr se povedl na první dobrou a holky byly fantastický, vždycky jsme uspěli na těch soutěžích, takže... Takže děti naše.
0: Pro vás to byla teďka váš úspěch v soutěži nebo ještě něco dalšího?
3: Tak určitě naše paní mistrové, že nám k tomu krásně vedou a máme k tomu chuť a radost.
0: Simče kýve, potvrzuje to a nám už zbývá jenom 30 minut. Takže tím pádem Baru, Simi, Terezo a Rózo, moc vám děkuju, že jste dneska přišli. Ať se vám ve všem, co děláte, daří a ať vás vaše práce pořád baví, protože věřím, že to pak všem zákazníkům daleko víc chutná, když to člověk dělá s láskou.
2: Taky moc děkujeme.
0: Holky a kluci, to už je od nás dneska z klubu úplně všechno. Já vám taky moc děkuju, že jste nás poslouchali a že jste taky volali a sami jste se ptali. No a teď už je čas na dnešního haju. Čeká nás 4. díl seriálu o nejkrásnějším ostrově a dnes se epizoda jmenuje o Kanárkovém ostrově. No a pak už je tu velká pohádka. Tak ahoj.
5: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Už po 4. se spolu zaposloucháme do vyprávění o nejkrásnějším ostrově. Putování přivede malého prince Fumia na ostrov, který býval plný pestrobarevných ptáčků. ale teď se pomalu mění v poušť. A kdo ví, možná si Fumio poprvé uvědomí, že rady zkušenějších nemusí být zahození. O tom všem bude pohádka o Kanárkovém ostrově. Ať se vám u ní hezky usíná.

0: Dobrý večer, děti. Od té doby, co Fumio nasedl na ostrově deště do loďky a vydal se hledat ostrov, kde nebude slunce trucovat, uplynul už nějaký čas. Pán moře, který ho kdysi odnesl z Třešňového ostrova, protože Fumio nechtěl být zdvořilý a přát lidem hezký den, se hodně zlobil. Rozčilovalo ho, že se Fumiovi snažil pomoci najít ostrov, kde by se mu líbilo, ale malý kluk byl pořád nespokojený. A tak ho potrestal. Na moři s jeho loďkou houpal sem a tam. Naschvál nechal foukat ten nejsilnější vítr a přidal k tomu i trochu deště. Jen ať Fumio dostane za vyučenou, říkal si pán moře, když hnal na jeho loďku ty nejčernější mraky. Zesláblý, unavený a hladový Fumio nakonec doplul k pevnině. Ostrov, na kterém se ocitl, se mu ale ani trochu nelíbil. Všechny stromy a květiny na něm vadly a postupně se ztrácely v bílém písku. Na molu, ke kterému Fumio přivázal svou loďku, stál malý kluk. Byl jen o něco menší než Fumio a pískal na píšťalku. Fumio vylezl z loďky a šel ke klukovi. Ahoj, já jsem Fumio. Co tady děláš? Zeptal se ho. Já jsem José. Čekám tady na kanárky. Přestal kluk na chvíli hrát na píšťalku. A tak se Fumio dozvěděl, že jeho nový kamarád musí na molu stát tak dlouho, dokud se kanárci nevrátí zpátky na ostrov. Neposlouchal totiž rodiče a kanárky vyplašil. A podle staré věštby všechny květiny a stromy na ostrově bez kanárku uvadnou. Ostrov se tak pomalu měnil v poušť. Já taky neposlouchal rodiče. A tak jsem tady, přiznal se Fumio. To je dobře. Aspoň je tady někdo se mnou. Pousmál se José, který byl z toho, co provedl, velmi nešťastný. Chvíli se v hraní na píšťalku oba kluci střídali. Vlastně až do západu slunce. To se pak malý José vydal zpátky do vesnice, protože, jak známo, v noci žádní kanárci nelétají. Nemělo tedy smysl lákat je zpátky na ostrov. Joseho rodina měla jídla málo, na ostrově všechno uvadlo a zásoby se tenčily. Přesto se s Fumiem o večeři rozdělila. A právě při jídle se Fumio od ostatních dověděl, že kanárci žijí na nedalekém ostrově. Nikdo však neví, jak je přimět, aby se vrátili. Spát šli oba kluci hodně brzy. Vždyť už od raního rozbřesku musel být José zpátky na molu a vábit kanárky na ostrov. Ještě než se nad mořem rozprostřeli první paprsky slunce, stáli Fumio a José u moře. Ovšem nepískali na píšťalku, ale s Fumiovou loďkou se vydali na druhý ostrov, kam prý kanárci uletěli. Bylo to zvláštní místo. Nikdo na něm nežil. Všude byla jen džungle. Slyšíš je? Vykřiknul José poté, co s loďkou zastavili u břehu. Ve větvích stromů byly stovky různobarevných kanárků. Kluk je začal prosit. Vraťte se, já už vás nikdy nebudu plašit, sliboval. Avšak kanárci jako by ho neslyšeli, jen dál švitořili ve větvích. Fumio pochopil, že takto se z kanárky nedomluví. Vzpomněl si, jak jednou dědeček postavil klec pro malého kosa, kterého chtěl mít Fumio ve svém pokoji. Tehdy se za kosem slétali ostatní z celého okolí. Fumio pochopil, že nechtějí, aby malému kosovi bylo smutno. Chvíli proto sledoval, co kanárci zobou, a pak už jen stačilo nazbírat ta správná semínka, vyrobit sproutí klec a být ve střehu. Dědečkovi rady se vyplatily. Fumio se zrničky v dlani trpělivě čekal. Jakmile se k němu jeden z kanárků přiblížil, hodil přes něj svou košili, aby barevný ptáček nemohl uletět. přesně, jak to kdysi udělal jeho dědeček s černým kosem. Než slunce vystoupalo vysoko na oblohu, byl jeden z kanárků v kleci a oba kluci se s ním vraceli na vyprahlý ostrov. Uvázali s chosem u mola loďku a běželi do domu. Postavili klec s kanárkem na okno a čekali. Kanárek smutně zpíval, ale nebylo mu to nic platné. Fumio by ho pustil z klece stejně jako tehdy dal svobodu malému kosovi, ale věděl, že pokud by to udělal, celý ostrov by se změnil v poušť. Čekal až do večera, ale nic se nestalo. Kanárek seděl v kleci, zpíval, ale jeho kamarádi nepřiletěli. Fumio byl zklamaný. Nechápal, proč za ním nepřiletí ostatní. Vypadá podobně jako kos, akorát peříčka má žlutá, přemýšlel, když dával kanárkovi do misky zrnička a vodu. Seděl u okna až do té nejhlubší noci. Marně. Ani druhý den se nic nezměnilo. Kanárek smutně zpíval, Fumio čekal a Jose musel zase jít na molo a hrát na píšťalku. Teprve k večeru, když už chtěl Fumio pustit kanárka na svobodu, zaslechl ještě jiný zpěv. Vykouknul z okna a co neviděl. Kousek od domu seděl na kameni jiný kanárek. Chvíli si s tím v kleci prospěvoval, jako by si povídali, a pak odletěl. Fumio ale věděl, že se brzy vrátí, a nemýlil se. Už ráno sedělo na kamenech kolem domu několik kanárků. Květiny a stromy na ostrově toho dne přestaly vadnout. Další den začala rašit nová tráva a do týdne se ostrov opět zazelenal. Všichni lidé na ostrově se radovali, slavili a ze svých spíží nosili Fumiovi ty největší pochoutky, které si schovávali na nejhorší časy. Chtěli dokonce Fumia jmenovat králem ostrova. Avšak Fumio jim to rozmlouval. Ještě před několika měsíci si chtěl dělat, co chce jen on sám, a jako král by nemusel poslouchat vůbec nikoho. Avšak moc dobře věděl, že ostrov zachránil jen díky tomu, co ho kdysi naučil dědeček. V tu chvíli mu bylo líto, že dědečkovi rady více neposlouchal. Vždyť by se stále od něj měl co učit. A tak, když všichni večer usnuli, Fumio sedl do své loďky a vydal se na cestu domů. Dobrou noc.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: V Královském zámku se mísí radost a štěstí s obavami. Jiřík totiž kdysi upsal svou duši peklu a teď mu zbývají poslední 3 dny a 3 úkoly, kterými se může vykoupit. Naštěstí má chytrou ženu, která dokáže přelstít i čerta. Pohádku Chytrá princezna na motivy pohádky Boženy Němcové napsal František Pavlíček. Režie se v roce 1980 ujal Karel Weinlich. Hrají Silva Sekvencová, David Schneider, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová a další.

0: Dcerunko milá, pamatuj si dobře, jsi princezna a musíš se tedy chovat s královskou vážností a důstojností. Počkej, neskákej mi do řeči. Kdybys ještě měla maminku, ta by si tě ohlídala. Jenže já pro samé vladarské starosti nemůžu dělat kvočnu a jediná dvorní dáma na tu práci nestačí, když se má starat o takovou neposedu. No, co pak máš na srdci?
1: Že mi tu promlouváš do duše, jako bych se pořád ještě batolila v dětských střevíčkách a mě zatímco nevidět bude 18.
0: No právě. Hrozně nám to utíká. 18. Pomalu čas myslet na vdavky. Vlastně, co jsem to? Zapiš si za uši, že jako princezna musíš být...
1: Laskavá a mírná.
0: Hlavně důstojná. Nedávat se do řeči s kdejakým...
1: Ale ty jsi mi kolikrát sám připomínal, abych byla k lidem vlídná.
0: To ano. Ale podívej. Z dětských botiček si vyrostla a pomalu bude čas šít ti střevíčky pro nevěstu. A právě proto si musíš počínat, jako bys už dneska nesla na hlavě čelenku královničky.
1: Maminka mi často říkávala, že pícha roste na jednom stromě z hloupostí.
0: Ona to nemyslela doslova.
1: A že kdo vysoko létá, nízko sedá.
0: To je jen takové pořekadlo.
1: A že pícha peklem dýchá.
0: Tak už dost. Já jí chci číst levity a ona na jedno slovo má 30 vlastních.
1: Proč mě chceš číst levity? Dvorní dáma žalovala.
0: Proč hned žalovala? Jen jsme spolu maličko přemýšleli, jestli občas nejsi moc veselá.
1: Říká se veselá mysl půl zdraví.
0: Někdy až zbytečně vlídná ke kdekomu.
1: Dobré slovo je lepší než medový koláč.
0: A taky nedbáš na princezničí dekorum.
1: Lva poznáš po drápech a dobrého člověka po úsměvu. Hádej, kdo mě to všechno naučil.
0: Nemusíš mi to pořád připomínat.
1: Takže jsem dcera poslušná tvých přikázání a měl bys mi dát hubičku místo kázání.
0: Radši už jdi. Počkej! Ne, aby tě zas někdo viděl, jak utíráš nosy dětem u hájovny. A nebo dokonce kladeš s porybným návnadu do tůně.
1: Slibuju ti, že se dneska vyhnu hájovně i porybnému a pustím se do zahrady na opačnou stranu.

0: Potíž je v tom, že princezna je velmi, řekla bych, mimořádně, a přímo výjimečně inteligentní.
1: Co pak o to? Holka je to chytrá, však má být taky pokom.
0: Velice často.
1: Ale kdyby byla sebechytřejší.
0: Kdybyste ráčel.
1: A třeba i mazaná, než kvůli prohnaná.
0: Dovolila bych si upozornit.
1: Nakonec jí stejně přechytračím, co mě dáma, pořád skáčete do řeči.
0: Chtěla jsem jen upozornit, že nás princezna pozoruje.
1: No a co?
0: Nerada bych, aby si myslela, že dovedeme diskurs o ní.
1: No tak pojďte tamhle za míčovnu, tam nás neuvidí ani vrabec.
0: Obávám se, že není vhodné, aby se ovdovělý král procházel s dvorní dámou své dcery na tak odlehlém místě.
1: Vždyť je jenom o pár slov a vy z toho hned naděláte. Víte co? Dejte mi zprávu o jejím vystupování, jednání a chování. Pojďte blíž. Písemně.
0: Vlastně už jsem všechno pověděla. Protože včera se princezna chovala téměř bezvadně.
1: Téměř? Co je to téměř?
0: Chtěla jsem jenom naznačit, že se sice dopustila jistého prohřešku proti etiketě.
1: Snad zase nepřelezla zítku, aby si mohla zaspívat s husopaskou.
0: Tentokrát nebylo třeba skákat přes zahradní zeď, protože příčina všeho zlého seděla na ní.
1: Jaká příčina? Co to breptáte?
0: Jakýsi vandrovník seděl na zdi.
1: A rozpustile na vás pokřikoval. Já to vidím jako živý obrázek.
0: Takže veličenstvo má v podstatě pravdu. Až na to, že nepovolával ten kacapírek. Nýbrž princezna. A to nikoli na mou maličkost, ale na toho mládence.
1: Zatrápená holka. A vy? Co jste udělala?
0: Pokusila jsem se své vznešené svěřence vysvětlit nevhodnost takového počínání a požádala jsem jí jménem vašeho veličenstva, aby mě okamžitě následovala do zámku.
1: A ona poslechla.
0: Jen se usmála. Cestou se ještě ohlédla, zamávala mu a zavolala.
1: Co pak?
0: Naschledanou.
1: Já ti dám naschledanou. No počkej, nepustím ji na krok ze zámku.
0: To je vpravdě královské rozhodnutí. Ale nejsem si tak docela jistá, jestli je právě teď i nejmoudřejší.
1: Tak vymyslete lepší.
0: Princezna je příliš chytrá. Chci říct nápaditá, aby se potajně našla ze zámku nějakou tajnou cestičku. A proto my naopak musíme zaonačit všechno tak, aby nám neušel ani jediný její krok.
1: Vyzrát na ní? Přechytračit? Opentlit jí? Neříkají mi nadarmo král rozumbrada.
0: To plným právem, veličenstvo.
1: Můj pan táta si dokonce vysloužil přízvisko Mudrland a dědek, dejš mu věčnou slávu, proslul co by chytrolín. My jí, tak říkajíc dámo, vypálíme rybník a zaonačíme to? Jak pak?
0: Jednoduše?
1: To jo.
0: Až se princezně zachce na procházku, necháme jí, ať si jde.
1: Sama? Kam jste dala rozum?
0: Já se opatrně vydám za ní, tak aby mě nezahlídla. Podívám se, vyposlechnu, přinesu raport a vaše veličenstvo učiní moudré vladařské rozhodnutí, co a jak dál.
1: Mluvíte mi z duše, dámo. Zrovna tak jsem to měl na jazyku.

0: Nevidíš?
1: Krčíš se za stromem jako hříbek.
0: Proč se kradeš po špičkách? A šeptáš, jako by se zbála.
1: Aby mě nezaslechla dvorní dáma, já jí utekla a ztratila se v houští.
0: Co pak tě hlídá?
1: Princezna nemůže běhat po oboře bez doprovodu.
0: Tyže jsi princezna?
1: Já myslela, že jsi to pozná.
0: To bych si zrovna troufnul. Dát se do řeči s královskou dcerkou.
1: Kdo jsi myslel, že jsem?
0: Kuchtička. Nebo komorná ze zámku.
1: A proč se za mnou ohlížel?
0: Padla jsi mi do oka. No, zalíbila se mi. Vím, že jsem neměl tušení.
1: Teď už se ti nelíbím. Když to víš.
0: To kdybych tak mohla poručit si. Vždyť se mě až hlava zamotala, když jsem tě prvně uviděl. A od té chvíle se mi nepřestala točit.
1: Už od předvčíra? Jak jsem stála u hájovny?
0: Houf dětí kolem. A ty mezi nimi jako víla. Z pohádky.
1: Co pak na víle se loudí o houbičku?
0: Proč mi nepřipomínej tu troufalost?
1: To bylo kuráže. A najednou všecko zmizí jako dým. Proč ses včera vrátil? Já myslela, že už jsi za horama.
0: Nechtělo se mi vandrovat dál. Jakoby mi nohy svázal. A pořád myslím na tebe. Ani na chvilku mi nejdeš z hlavy. Tak jsem si přehodil raneček přes rameno, čelem vzad a hajdy naspátek okolo zámku. Jestli tě nezahlídnu.
1: A já zatím bloudila po zahradě jako bez ducha. Do kraje jsem vyhlížela přes vysokou zeď, neuvidím-li v polích pocestného s kloboučkem. Já ti z něčeho nic dostala takový strach, že tě víckrát neuvidím. A když si zahvízdal za vraty obory, vykřikla jsem leknutí. A radostí.
0: Ale neotevřela si hned. Nepřišla si.
1: Hlídala mě dvorní dáma. Nepřej si vidět, jak se kohoutila, že jsem včera na tebe zavolala.
0: Řekla jsi naschledanou. A mně srdce poskočilo.
1: Jenomže tatínek mi za to vyčetl i nos mezi očima.
0: Žalovala. Ta panička.
1: Ani minutu mě od té chvíle nepustila z očí.
0: Vidíš, způsobil jsem ti leda trampoty.
1: Udělal jsi mi radost. A byla by dvakrát větší, kdybys pověděl, máš-li mě rád?
0: Proč bych se jinak toulal kolem? Ach, to je trápení.
1: Rozdělíme se o ní jako o makový koláč.
0: Má milá, co by nám to bylo platné, že se máme rádi. Pan král jak tě živ nedovolí, aby sis přivedla domů chudobného tovaryše.
1: Třeba něco vymyslíme. Když dáme hlavy dohromady.
0: Hlavy dohromady?
1: No, doslova tak. Ale to musíš ke mně blíž.
0: Ještě?
1: Stačí.
0: Ach, mně se to snad jenom zdá.
1: Ty moje radosti.
0: Ani nevím, jak ti říkají.
1: Lenka. A tobě?
0: Jiřík.
1: Jiřík a Lenka. To jde hezky dohromady.
0: No jo, ale nevymysleli jsme pranic, jak z té šlamastiky.
1: Tak to musíme ještě jednou?
0: Jako prvé, hlavy dohromady.
1: Blíž?
0: Ještě blíž?
2: Princezno! Zadržte! Zadržte, pro pána!
3: Ani hnout. Já všechno vidím. Až povím panu králi, jak princezna potají utekla do obory. A co tam prováděla?
1: Dali jsme si s Jiříkem hubičku.
3: S tulákem?
0: A to zas ne, paničko. Já nejsem žádný vandrák, ale poctivý truhlářský tovaryš.
3: Nic nevykládej, chasníku, a vy mnohy na ramena, jestli je ti život milý. A vy, princezno, račte bez meškání se mnou.
0: Já to tušil, Lenko. S Bohem.
1: Nepospíchej tolik sloučení.
3: Už ani slovíčko. A honem se mnou, nebo vás odnesu na zádech.
0: Co si počnem?
1: Něco vymyslíme.
0: Když nemůžeme dát hlavy dohromady.
1: Jen mi nikam nevandruj. Já se za tebou vrátím.
3: To pusťte rovnou z hlavy. Pan král vás dávno chtěl usadit do komůrky ve věži. Já ho pokaždé uprosila. Ale dnes mu poradím, aby vás schoval na 7 závor.
0: Jsi ty mě, Janek Jiříku. Takhle z deště rovnou pod okap. Vydáš se do světa na zkušenou a na místo řemeslování ti padne do oka princezna. Nejrozumnější by bylo přehodit si raneček na druhé rameno a čelem vzad. Ale co pak jí můžu ufrknout jako mandelík, když mi sama kladla na srdce, abych tu zůstal? Nic se na ní nevymlouvej a poctivě přiznej barvu. Každá žilka se ti třese v těle, když vzpomeneš na její hubičku. Jen co jí bude platné moje vzpomínání, když jí korunovaný táta strčí do věže. A mě nechá zhoupnout na oprátce. Achy, achy.
4: Nad čím pak tu lamentuješ, mládenečku?
0: Ono, je to slyšet?
4: No jo.
0: Dobrý den, pane lesní. Já myslel, že se mě ty žalostné myšlenky jen tak potichu honí hlavou.
4: A zatím tvoje žalostná litánie plaší srnky na míle daleko. Pojď, svěř se mi. Co tě vlastně trápí?
0: Škoda řeči. Stala se mi zatrachtilá věc.
4: Možná bych ti mohl poradit. Třeba i pomoci.
0: Sotva, pane Forst. Je to hlavolam k nerozmotání.
4: Každá klička, každý úzel se dá rozmotat, když je přehršle trpělivosti a k tomu špetka štěstí.
0: Milej pane revírníku, však vy byste mluvil jináč. Mít v ranečku truhlářský oblík a v srdci princeznu.
4: Snad ses do ní nezakoukal.
0: Vidíte, že tu stojím jako dřevěný.
4: Tak proč za ní nemašíruješ do zámku?
0: Pan král už mě najisto čeká. Jenže s drábem a slízkovkou.
4: A kdyby ti někdo pomohl, že bys jí zahlíd, slovíčko s ní prohodil, co bys za to dal?
0: Koukněte na mou kapsu. Vlaje jako prápor.
4: Peníze nejsou všecko.

0: živobytí.
1: Tak tady máš papír, pero, píchni se do prstu šípkovým trnem. To je nejlepší inkoust. Copak? Neumíš se snad podepsat?
0: Kdo vy vlastně jste?
2: Prve si mě tituloval jako pana lesního, forsta, revírníka.
0: Jenže teprve teď jsem si všiml, že jste moc snědej. Skoro až černej.
2: Myslí si třeba, že jsem černý forst?
0: Temnej jako sám pekelník.
2: Holedbal ses, co bys dal za jedno slovíčko své z nejmilejších a teď se kroutíš, jako by ti odpadla od srdce. Darmo bych s tebou ztrácel čas. Tak šťastnou cestu.
0: Počkejte. Počkej. Opravdu bys dokázal, abych ji dostal za ženu?
1: Stačí hnout jedním prstem.
0: Konec konců, rok je dlouhá doba. Celá věčnost, když je člověk šťastný. To bez ní bych se snad za ten čas usoužil k smrti. Dej sem ten úpis.
1: Ale pamatuj si, tahle naše úmluva je tajná. Před nikým nesmíš o ní ani ceknout, jinak bude zle. A až mine rok a já přijdu, ať tu stojíš připravený na cestu.
0: Tady jsem ti to všecko stvrdil krví. Teď bych rád viděl, jak to navlečeš, aby mě vůbec pustili do zámku.
1: Tamhle za houštím už na tě čeká osedlaný kůň a sametový kabát s premováním, límec ze vzácné krajky, střevíce se stříbrem a širák s chocholem. Budeš princ k pomilování, až tě vymustruju do aksamitu a naučím královským moresům.
3: Pravila jste tesař?
4: Truhlář, veličenstvo, topariš.
5: Jej, to je dopuštění, to je rán. Jediná dcera, takhle se spustí holka nešťastná.
6: Vůbec nejsem nešťastná, tatínku. Co jsem potkala Jiříka, je mi do zpěvu.
5: Podívejte se na ní, dámo, kdyby aspoň plakala. Prosila.
4: Nebo aspoň trochu zapírala, že?
5: Moje řeč.
6: Ty bys chtěl, abych ti lhala?
3: Samo sebou. Totiž, buď ticha. My se teď musíme poradit, jak tě potrestat. Co myslíte?
4: Jestli nechcete, aby vám utekla za tím mládenečkem, zbývá jen komůrka ve věži, okované dveře a sedmery závory.
5: Není to moc. Kdyby se ještě jednou pořádně promluvilo do duše, to by v tom byl čert.
7: Já už mám od staré nohy, abych za ní mohla ustavičně běhat sem a tam.
5: Tak si jděte hodinku odpočinout, já to s ní zatím nějak splichtím. Neříkají mi darmo král rozum brada.
4: Aby pámu dal, ale nevím.
3: Pojď sem.
5: Lenko, jsme tu sami dva. Můžeme si všecko vyříkat zpříma. Mohl bych tě po zásluze přísně potrestat, ale já ti pro tentokrát ještě jednou odpustím. Když mi svatosvatě slíbíš, že už nikdy o žádného cizího mladíka ani okem nezavadíš a slovíčko s ním nepromluvíš.
6: Slibuju.
5: Takže ten tovaríš?
6: Toho se můj slib netýká, protože pro mě už není cizí.
5: Tak ty bys mě chtěla přechytračit. To se ti, děvenko, jak těživ nepodaří. A já ti poroučím, na toho nezdárníka okamžitě zapomeneš.
6: To nejde, tatínku. Zapomenout, když máš rád.
5: Rád, nerad, já si nepřeju. Já ti přikazuju, ale já ti zakazuju.
8: Veličenstvo!
3: Nevyrušujte pořád, nevím, kde mi hlava stojí, nevím, co s touhle nezdárnou.
8: Provdat.
5: Cože?
8: A to tak, že čím dřív, tím líp.

0: To se lehko řekne. Jenomže kde teď honem pro ní popadnu ženicha?
1: Zrovna přijel veličenstvo. Tamhle má koně. Jinoch jako obrázek. Podle šatu nejmín princ.
2: Je.
1: Ženich jako vystřižený z pohádkové knížky. Kdyby se princezna laskavě podívala.
3: Já se vdávat nebudu.
2: Neodříkej se, dokud ho neuvidíš.
3: Mám ráda Jiříka a každému nápadníkovi to rovnou vyzvoním. Že jsem se hubičkovala za zdí.
2: No, mohla by se sopovážit. Přiveďte ho. Cerunko, jsme tu sami, tak si to můžeme vyříkat docela upřímně. Podívej, je ti 18, to je hned 20, nejvyšší čas na vdavky, jestli nechceš zůstat na ocet.
3: Když ne Jiříka, tak na ocet.
0: Zatrápená holka, dej si říct.
1: Veličenstvo, princezno, je tu vzácný host a prosí o vlídné přijetí.
0: Pojďte dál, milý pane. Rádi vás vidíme. A co pak vás přivedlo do naší končiny?
4: Proslulá dobrota pana krále.
0: To mě velice těší.
4: A hlavně pověst o kráse vaší dcery.
0: Aha. Chcete se zkrátka na vlastní oči přesvědčit, jestli pověsti nelhali?
4: Vidím, že v nich není ani menší půlka pravdy.
0: Prosím?
4: Princezna je mnohem krásnější.
0: Aha.
3: Milý pane, na mě žádná medová řeč neplatí.
2: Ale crunko.
4: Ale ruku na uvítanou byste mi mohla podat. Co pak si mě nepoznala, Lenko?
3: Je, to jsi ty. Kde se tu bereš?
4: Přišel jsem za tebou. Jaká milá, měkká, něžná ruka. Kéž by byla moje.
3: Musíte požádat pana krále.
2: Slyšíte to, dámo? Nebo mě šálí sluch i zrak? Mám snad vidění. Podívejte se, jak se na něj usmívá.
5: Já hned věděla, že jí padne do oka.
4: Co na mou prosbu odpoví princezna?
3: Že tě chci. Ano a ano, a to tak, že jednou za třikrát.
2: Pro pane, tak zčista jasno. Rozumíte tomu?
5: Dneska to mladí berou z čerstva.
2: Už si tykají.
5: Už se drží za ruce.
2: Počkat. Počkat, tak daleko ještě nejsme. Na zásnubní políbek je fůra času.
3: Já jen myslela, že když jste prvé měli tak naspěch, tak...
2: Co by tomu řekl svět? Musíme dbát na dobré mravy a...
6: Zlé jazyky.
2: Co? Zlé jazyky.
4: Pane králi, moc vás prosím, dejte milenku za ženu.
2: Rád. Chci říct, že nejsem proti, pokud... Ona sama, jak si...
3: Všema deseti, tatínku. Smím ti dát hubičku? Vám taky, dámo. A ještě zbyla jedna pro ženicha.
2: Já jsem z toho, jak se říká mezi lidem, paf.
5: Však já se taky nestačím divit.
2: Musíme honem vystrojit veselku, aby si to za týden třeba nerozmyslela.
5: Ve starosti veličenstvo může na něm oči nechat. Ale jinak jsem s vámi zajedno. Čím dřív bude svatba, tím líp.
3: Tak vidíš, jak se nám poštěstilo po všem tvém lamentování. Ale až budeme sami, vidíš, že mi povíš, jak si to navlík, že je z tebe princ.

0: To byla pohoda, to byla idyla. Týdny cukrování, měsíce usmívání, po celý rok radování a najednou zčista jasna, Čerchmanda by se v tom vyznal. Tak co, dámo, s jakou pak jdete, už je líp?
1: Není. Princezna chodí jako stín. Oči utopené v slzách.
0: A on?
1: Jako včera.
0: Jako včera.
1: Jako předevčírem.
0: Předevčírem.
1: Toulá se oborou po nejopuštěnějších cestách.
0: Dámo, nepohádali se třeba?
1: Co vás nemá, veličenstvo? Princezna je k němu jako Milius a on pořád na ní kouká jako na obrázek.
0: Tak co v tom vlastně vězí? Proč jsou oba smutní?
1: Pozdává se mi, že princ Jiřík nosí v srdci tajné soužení a princezna se trápí, když ho vidí takhle skrýčeného.
2: Já jim asi co nejdřív promluvím oběma do duše. A víte co? Víte co? Udělám to rovnou.
1: Veličenstvo je moudrá hlava, ale jestli smím říct své mínění...
2: No?
1: Spěch není dobrý rádce ani pomocník. Posečkejte den nebo dva. Však ono se nakonec ukáže, kde je vlastně tlačí střevíc.
2: No ano, mě taky napadlo, že kvaltování se nevyplácí.

0: Jiříku, Jirko, no tak Hasníku, nedělej, jako bys neviděl, že se za tebou šourám přes půl obory.
1: Já vím.
0: Ale velkou radost z toho nemáš, co?
1: Proč se za mnou táhneš jako stín?
0: Snad si nezapomněl, co jsme si smluvili právě před rokem.
1: Teprv zítra to bude rok.
0: Podívejme. Ty to máš spočítané na minuty. Jenže mě náhodou vede cesta kolem, tak jsem si řekl, co se sem trmácet zítra znovu. Na večír nebo ráno, to už ti vyjde na stejno.
1: Nemohl bys mi přidat. Dejme tomu měsíc.
0: Měsíc? Nemáš v hlavě sojky?
1: Tak aspoň týden.
0: Kde jsi nechal rozum? S peklem se nedá smlouvat. Ani den. Akorát ti musím splnit jedno přání, než tě popadnu a odnesu na pekelný výdrholec.
1: Tak to já si budu přát, abys mě nechal s Lenkou ještě aspoň rok.
0: Ty ses, myslím, napil blínu a chytá tě fantas.
1: Tak jaké přání mi vlastně můžeš splnit?
0: Každé, kromě jednoho. Abych tě ještě nechal mezi lidmi.
1: Radši jdi. A nepřidávej mi soužení.
0: No, poroučím se, kamaráde. Ale zítra jsem tu jako na koni. Hned po snídani.

0: Jiříku!
1: Jirko, čeho se spolekal?
2: Já?
1: Dvakrát volám tvé jméno, ty jsi jako hluchý a po třetí vyskočíš, jako bys zahlédl strašidlo.
2: Na chviličku se mi zatoulaly myšlenky.
1: Co se s tebou stalo? Co mi tajíš? Kolik dní se mi vyhýbáš, co si přede mnou skrýváš? Možná od té první chvíle, co jsem se tě ptala, jakým kouzlem ses proměnil v prince. Dodnes mi dlužíš odpověď.
2: Co se jde na nějakém kouzlu? Hlavní věc, že jsme spolu prožili rok v lásce a štěstí.
1: Jestli jsi opravdu šťastný, proč celé hodiny bloudíš po oboře, před čím utíkáš? Co tě žene?
2: Bojím se chvíle, která mě připraví o všecko, co mám rád.
1: Co to povídáš? Štěstí bys mohl pozbít, leda kdybys je předtím nabil kouzlem, které by náhle pominulo.
2: Moje milá, moje nejmilejší, já ti nesmím dát odpověď.
1: Kdyby ses mi svěřil, vymysleli bychom spolu, jak z toho bludiště.
2: Jako tenkrát, když jsme dali hlavy dohromady.
1: Vidíš, kde jsou ty časy? Teď pro samé strachy, kdo ví, jak dlouho si mě nedal hubičku.
2: Já si tenkrát říkal, rok je celá věčnost. Zatím to uteklo jako chvilička.
1: Jiříku, ty ses upsal.
2: Nevěděl jsem tenkrát jiné rady.
1: A blíží se konec lhůty?
2: Ano.
1: Proč ses mi nesvěřil?
2: On zakázal.
1: A kdy má přijít?
2: Ráno. Ale ještě nám zbývá špetka naděje. Kdyby se mi podařilo vymyslet přání, které by nedokázal splnit, třeba aby místo tohoto zámku postavil do rána zlatý palác a kolem něho zahradu plnou zázračných květin a stromy, co nesou místo ovoce drahokamy.
1: Taková kouzla jsou pro něho hračka.
2: Nebo ať ty kopce na obzoru jsou do rána celé ze stříbra.
1: Na čerta neplatí čáry se zlatem a drahokamy.
2: Ach jo. Nic chytřejšího nevyšpekuluju.
1: Mohli jsme vymýšlet spolu.
2: Myslíš, dát hlavy dohromady?
1: Radši ne. Tu máš hubičku na dobrou noc. Už ses natrápil až dost, teď musíš složit starost na mou hlavu. Já snad do rána vymyslím, jak vyzrát na pekelníka.

0: už jde?
1: Onem. Onem si pojď sednout vedle mě.
0: Prozraď mi, jak to s ním chceš zaunačit?
1: Dočkej času, však se dovíš.
0: Co když se ti nepoštěstí?
1: Ty se jen usmívej. Teď budu mít hlavní slovo já.
2: Tak jsem tady, Jirko. Snad, aby jsme šli.
1: Ale to je milý host. Dobré ráno, černý panáčku. Pojď, pojď si k nám přisednout.
2: To nejde. Čeká nás dlouhá cesta.
1: Ale to se musíte oba posilnit. Nenech se pobízet, ochutnej pečínku. Koláče. Jsou tvarové. A co skleničku vína?
2: Na stolování není čas. Jiříku, jdem.
1: Nehurtuj a nepospíchej. Napřed musíš mému choti splnit jedno přání.
2: Ne, splním. Proč ne? Tak pověz, co jsi vymyslel, chytráku.
1: Než se Jiřík ustrojí na cestu, povím já, co po tobě chce.
3: No tohle jsme si ale nedomluvili.
1: Snad by se takový světa znalý čert nepolekal ženské.
2: To je taky pravda. Tak ven s tím, ať vám nevystojím na podlaze dolík.
1: Napřed bych ráda slyšela, co bude, když naše přání nevyplníš.
2: Co by bylo? Vrátil bych Jirkovi cedulku a otáhl s dlouhým nosem. Ale co je peklo peklem, to se nestalo, protože žádná lidská hlava ještě nevyzrála na čerta.
1: Nekřič hop, zatím si nepřeskočil. Pojď blíž a dobře poslouchej. Můj choť si přeje, aby spoložil dlaň na mou hlavu a jedním dotekem. Vytrhl mi tři vlasy, tak, abych nic necítila.
2: Tři vlasy pravíte. Je divné přání.
1: Ani o jeden víc? Nebo míň?
2: Aby to pranic nebolelo. To nejde.
1: Takové nepatrné přání nedovedeš splnit.
2: To jsem neřekl. Nakloňte ke mně hlavu.
1: Au, to zabolelo.
2: Taková bolístka nestojí za řeč. Tuhle jsou tři vaše vlasy.
1: A ty je teď uděláš dvakrát tak dlouhé.
2: Proč pak?
1: Nevyptávej se a dělej.
2: Jaký pak štráchy. Pěkně jeden po druhém natáhnu jako strunu.
1: Už se ti přetrhnul.
2: Roma by to... Tak je dotenka vytepu na zlaté kovadlince.
1: Nešiko, vždyk si ho roztloukl.
2: Zatrácená práce. Je vejpůl. Co teď?
1: Už ti zbývá jenom jeden. Dej si záležet.
2: A dýchnu na něj pekelným plamínkem, aby změkl a povolil.
1: A schořel na prášek.
2: No, můtě, dneska jsem nějak nešikovný. Musíme to zkusit znovu.
1: Co tě nemá, jaké pak znovu? Měl jsi mi naraz vytrhnout tři vlasy, abych to necítila a mě zatím vyhrkly slzy bolesky. Potom si měl ty vlasy prodloužit. A podívej, co jsi provedl. Jeden je přetržený, druhý rozlučený, třetí schořel. To znamená, že si naše přání nesplnil.
2: To nebylo žádné přání, ale ženská chytristika.
1: Snad nechceš říct, že na tebe vyzrála obyčejná ženská hlava.
2: Obyčejná? Chytřejší než 10 čertů. Nebýt jí, dávno jsem s Jirkou mašíroval ke svému pekelci.
1: No tak, půjdeš sám.
3: No, a s dlouhým nosem. Hrom, aby do toho...
1: Napřed nám vrať úpis.
3: Tady ho máte, zatracené dílo. Ale jestli můžu o něco poprosit, nikomu o tom nepovídejte. Ať to zůstane jen mezi náma. Když by si na mě lidi ukazovali prstem, že jsem se dal napálit od princezny.
4: Ta je, brachu, tak chytrá, že ti to vůbec není k hambě.
1: Jiříku, honem otevři okna, aby tu po něm nezůstala ani špetka čoudu.
0: Lenko, jak já se ti jen odvděčím.
1: Už nikdy přede mnou nebudeš mít tajnosti. A kdyby tě snad přepadla starost.
0: Já vím. Dáme zas pěkně hlavy dohromady.
1: To musíš blíž?
0: Ještě?
1: Už dost.
0: Ty moje štěstí.
1: Ty moje radosti.

0: Podívejte se na ně. Večer ještě byli oba jako dvě smutné mátohy a ráno jen račte pohledět, dámu. Dvě hrdličky lásky plně vrkají v loubí a růže kolem voní, až se hlava točí.
1: Co to tu tak divně čpí? Jako přiškvařené kopyto v kovárně? A nebo? Takhle prý zavání čertovina.
0: Čertovina, tady. Dejte pokoj. Začínáte mi bájit pohádky. Že prý čertovina, kde by se to vzala? Nemáte chytrosti, co by se za nehet vešlo?
2: Noč by mě byli. Princezna má chytrosti, že může rozdávat.
0: A víte proč? Dámo, pojďte blíž. Protože je celá po mně.

0: Zajímá vás, kde vznikl chleba, sýr, sendvič nebo zmrzlina?
1: No jasně, že nás to zajímá.
0: Tak to si nenechte ujít nové pohádky od Skřítka Hajaji s názvem Sladké a slané cestování. Rádio Junior je vysílá od 12. října každý den v 19.50.
1: A pustit si je můžete i na webu radiojunior.cz a v aplikaci Můj rozhlas, že jo?
0: Přesně tak.
1: A já, jak myslím na ten sendvič, tak jsem úplně dostal hlad.
0: Víš, že já taky.
1: Tak pojdem si dát něco k jídlu.
0: Jupi, už běžím.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur, gerur, Mercedes je známá fráze, navíc po vás panenky pod prsenky háze.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už si užijte sedmidílný seriál nazvaný Můj táta, duch. Ethel miluje encyklopedie, chce být vědkyní a sní o Nobelově ceně. Jenže jednoho dne zjistí, že ne všechno se dá změřit, spočítat nebo vysvětlit. Její táta se totiž po smrti vrátí na zem jako duch. A tak si Ethel začne psát vlastní encyklopedii o duchách. Právě tenhle výzkum jí přivede do života nejen nejlepší kamarádku Bedřišku, ale i školní psycholožku Vilmu, která jí vysvětlí, že někdy je v pořádku být prostě smutná. Čte Berenika Anna Mikešová, napsala Daniela Samsonová, režie Bela Šenková, dramaturgie Lenka Veverková, zvukový design Ondřej Gášek, zvuk Tomáš Pernický. Vyrobeno v roce 2025.

Čauky, tady Etel. Hlásím se vám od ohořelého vánočního stromečku. Moje máma i babička jsou na pokraji nervového zhroucení. Máme za sebou první Vánoce bez táty, teda skoro bez něj. Můj táta je totiž duch a vidím ho jen já. Pamatujete ten zvonek během štědrovečerní večeře? Cililink! Děda k nám přišel na štědrý večer, jak sám řekl, jako dáreček. Měl sice dorazit až na první svátek vánoční, ale to zapomněl, i když mu to mamka kreslila do kalendáře červeně. No, hlavně, že na svoje běžecký tréninky nezapomene nikdy. Důležitá poznámka pro ty, co v tom mají hokej. Zavařovací babička, která se s mámou pořád hádá, je máma mojí mámy. Děda, co zapomíná, kdy má přijít, je táta mého táty. Mám jen dva prarodiče, ale nejsou jeden balíček, jestli mi rozumíte. Klidně si to nakreslete, mě to taky trvalo.

Děda s náma zůstal i po novém roce. V lednu se mnou oslavil vysvěcení, v únoru s velkou pompou můj svátek. Měli jsme novýho spolubydlícího. Máma zprvu nadšená nebyla, ale děda umí fakt dobře vařit a přesvědčil ji svým speciálním jáhlovým gulášem. Začalo jaro a děda jako vášnivý amatérský sportovec a, jak sám říká, odborník na všechno, si mě vzal do parády. Usmyslel si, že ze mě udělá sportovkyni kariéra, o kterou jsem nikdy moc nestála. Nejdřív jsme zkusili pravidelně běhat, pak hrát tenis, ping-pong, volejbal. Připadalo mi, že děda udělá cokoliv, abychom nemuseli mluvit. Hlavně o tátovi. Vždycky, když jsem byla jen trochu smutná, řekl, to se musí vyběhat. Takže jsme byli pořád v pohybu. Při našich běžeckých tréninzích mu táta občas pod nohy přifoukl nějaký klacík a děda pak hartusil, že máme v lese nepořádek. Děsně jsme se mu pak s tátou smáli. Děda brzo zjistil, že mám talent na hodně věcí, ale sport mezi ně nepatří. Jako poslední pokus zvolil fotbal, no vlastně mě jen učil, jak správně kopat do míče. Protože tvrdil, že je to jeden z nejsložitějších sportů a zasvěcení do něj si musím zasloužit. Ku podivu, mě to ale bavilo nejvíc. Máma měla radost, že nejsem pořád zalezlá s knížkama a každý den mi u večeře opakovala, že vypadám zdravě. Děda mě budil za svítání na ranní výklusy a vždycky, když se na mém obličeji objevil náznak čehokoliv jinýho než úsměvu, přišly na řadu sprinty. Po těchto krušných ránech jsem dech chytla až na druhý hodině a velkou přestávku jsem většinou celou prospala. Dědovu metodu pohybem proti všemu bych označila spíš jako neúspěšnou. Je sice pravda, že když běžím, tak na nic nemyslím, ale jakmile se zastavím, zas to na mě všechno padne. Nejradši jsem měla večery, kdy jsme se s tátou vraceli k encyklopedii. Dopisovala jsem do ní všechno, co mi o sobě vyprávěl. První půlka byla o jeho životě zaživa a druhá půlka o tom, co dělá teď. Chtěli jsme přijít na to, jak přesně se ta proměna stala, jako takovej návod, co člověk musí udělat, když chce být duch. Jednou večer jsem se hrozně nahlas smála tátově historce, jak se učil jezdit na kole bez kola a z druhého pokoje zaskřehotal děda svým zachrchlaným hlasem: děvče, ty nespíš? Je to tady. Jsme prozrazený. Budu muset všem říct, že táta je pořád tady, jenom v novém skupenství. Ještě, že je encyklopedie už skoro celá hotová, tak důkazů mám dost. Čekala jsem, že děda do místnosti vtrhne a posvítí na mě baterkou, ale asi znova usnul. Druhý den ráno, hned po našem ranním běhu, mi děda oznámil, že má o mě maminka starost, že prý často ponocuju. Během toho, co jedl tvaroh se zavařeninou, která nám zbyla od babičky, ze sebe vykoktal něco jako: hele, já když jsem smutnej, no tak co na mě koukáš, tak taky jsem někdy smutnej. A tvůj táta byl můj. No prostě, když nezabírá běhání, tak si jdu zařvat na fotbal, takže dneska půjdeme na fotbal. Stadion byl obrovský. Věděli jste, že fotbal trvá fakt dlouho? Za mě je to úplně nedomyšlená hra. To hřiště by mohlo být úplně v klidu o půlku menší, fotbalisti by se pak míně naběhali. Děda nám koupil párek v rohlíku a limču, což byla nejlepší část odpoledne. Když začal zápas, všichni kolem nás křičeli, jako by šlo o život. Zpívali různé písničky, co jsem neznala, aby podpořili několik mravenců, co viděli jenom na obrazovkách, protože jsme seděli fakt daleko od hřiště. Napadlo mě,
že tady musí být fakt spousta lidí, kterým bývá často smutno. Jinak by přece tolik nekřičeli, ne? Chtěla jsem se taky přidat, ale nevěděla jsem, co mám křičet, takže jsem volala: jo, fotbal! Nebo dejte gól! Nebo, a to jsem odposlouchala od dědy, kam to kopeš? Po chvíli jsem ale díky nulovému tréninku přišla o hlas. Zakřičet si je fajn, speciálně když to v podstatě nikdo neslyší. Míň smutná jsem si ale furt nepřipadala. Takže tuhle metodu na odbourávání smutku nemůžu doporučit. Ani děda, který takhle chodil křičet pravidelně každý víkend už od dětství, nevypadal, že by to na něj zabíralo. V poločase byl zápas 7-0. Děda byl značně nespokojený a mě až v té chvíli došlo, komu vlastně fandíme. Měla jsem žízeň. A protože jsem už podle všech dost velká, chtěla jsem si pro limču dojít sama. Děda ale hned protestoval, takže jsem asi velká jenom na něco. A zase ty složitý dospělácký pravidla. Bolela mě hlava. A protože se kopal takzvaný trestňák, děda nakonec povolil. Ale musela se mu slíbit, že budu hned zpátky. Vybrala jsem si tu největší a nejbublinkovatější limču, jakou měli, a přidala si k tomu ještě další párek s hořticí a opékanou cibulkou. No, a pak jsem se chtěla vrátit, jenže byla jsem úplně v háji. Zapomněla jsem vám říct, že moje velká slabina je orientační smysl. Navíc v tomhle stadionovém bludišti vypadala každá chodba úplně stejně. Takže jsem omylem místo na tribunu vešla rovnou na hřiště. Pán, který to tam hlídal, mě chtěl zastavit, ale řekla jsem mu, že musím za svým trenérem, vynechala jsem jenom to, že tím myslím dědu a ne toho pána, co tady křičí na fotbalisty. Pustil mě. Asi to nebyl úplný profesionál v hlídání. Rozhodla jsem se pro nejlogičtější a nejrychlejší řešení. Prostě přejdu hřiště. Dědu jsem viděla přímo před sebou, vykukoval na druhý tribuny. Počkám, až si kluci budou čutat u brány a než doběhnou do půlky, budu už sedět u dědy. Jo, taky nemám nejlepší odhad vzdálenosti. Takže v momentě, kdy si všichni přihrávali s míčem u brankáře, jsem se vydala na svou pouť. Táta poletoval kolem mě a mumlal něco o tom, že si myslí, že to není nejlepší nápad, ale tak popichovala jsem ho, že se jako vždycky bojí víc než já. V půlce hřiště jsem si udělala pauzu, kousla si do párku v rohlíku a na divně zelenou trávu mi spadl kus hořtice s cibulí. Když jsem zvedla hlavu, běžela proti mně celá banda hlídačů. Řekla jsem tátovi, ať mi pohlídá limču. Než mi ale stačil odpovědět, rozeběhla jsem se. Fakt naplno. Sprint jak z olympiády. Jojo, jojo, dědovi běžecký tréninky se vyplatily. Jediný, co ale selhalo, byla moje taktika. Nevím, proč mě to napadlo. Ale místo, abych utíkala rovně směrem k dědovi, kličkovala se. Celý stadion začal rázem skandovat. Fandili mi! Dokonce jsem se objevila na obří obrazovce. Z hřiště mě nakonec odnášel ten největší pán s nápisem Security na zádech. Zašeptala se mu do ucha, že jsem si na hřišti nechala limču. Ale k mýmu velkému překvapení jsme se pro ní nevrátili. Oba s dědou jsme dostali zákaz vstupu na stadion až do konce sezóny. Říkala jsem si, že jeho tým stejně není v nejlepší formě, takže by ho to nemuselo ani mrzet. Cestou domů se děda nemračil, ani nesmál, měl úplně kamenný obličej. A ani jednou se na mě nepodíval. Před domem mě zastavil, třásl se mnou a křičel: víš, jaký jsem měl strach, když jsi zmizela? Nevěděla jsem, co mu na to mám říct.
Táta poletoval kolem mě a dělal vítr, aby dědu rozptýlil. Nefungovalo to. Nemám ráda, když na mě někdo zvyšuje hlas. Připadám si pak zahnaná do kouta a nemůžu ani mluvit. Cítila jsem, jak mi začínají téct slzy. Ale děda to úplně ignoroval a dál se mnou třásl. Ze mě najednou vypadlo, tak bys možná mohl zkusit místo křičení si občas zabrečet. Děda si sedl na lavičku a chvíli jenom koukal do země, jako by něco provedl. Pak zašeptal, když já to neumím. A po dlouhý odmlce se mi omluvil. Rozhodla jsem se, že se to děda musí okamžitě naučit. Protože to umí i malí děti, tak proč by to nezvládl i on?

Nejdřív jsme šli krájet cibuli, ale to je prostě takovej falešnej pláč a moc úlevy mu to nepřineslo. Pak jsme koukali na smutný filmy, kde se lidi loučí, i když se loučit nechtějí, nebo se jim ztrácí zvířata, nebo někdo někam odchází a už se nevrátí. Ale děda furt nic. Jakoby měl celoživotní trénink proti pláči. Myslím, že lidi jako on v sobě mají úplně obří nevybrečený jezero. Docházely mi nápady. Nakonec se mu vyprávěla o tátovi. Jaký vtípky vymýšlel, i když už mu nebylo dobře. Jak mi chybí jeho sírovo-česneková pomazánka, kterou ani máma neumí udělat, i když ji prej dělá podle stejného receptu. Jak nemám pro koho sbírat kameny, komu lézt do laboratoře a za kým jít, když jsem smutná, protože všichni mě mají rádi jen veselou. Najednou do obýváku vtrhla máma. Vypadala, jako by právě prošla domem hrůzy. Uklízela jsem ti pokoj, vyhrkla a zvedla nad hlavu moji encyklopedii. Etelko, tohle nemyslíš, doufám vážně, že ne, to co tady píšeš, dík táta přece není duch. Ty ho vidíš, Etel, dík moc dobře víš, že tohle není normální. Zděšeně se na mě dívala a pak si všimla dědy. Co se stalo? A proč děda brečí?

0: to everything.
1: Radio Junior.
2: Seberem se spolu lítat nahoru a dolů budeme. Věk už na to máme, dlouho se i známe, plujeme. Díky tobě, dámo, bál jsem se tak málo vynikám. Nevnímaj času, když si plánovala trasu, kdo ví kam.

0: Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: přinesli dva katalogy. Kam prej letos? Jestli Egypt? Nebo do Londýna lodí?
1: Jsou ale praštění.

0: Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Tap, tap.
1: Posloucháme ticho šlápka.
0: Tap, tap.
1: Jak si tady tiše šlapka.
0: Tap, tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Tap, tap.
1: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
0: Tap, tap.
1: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
0: Tap, tap.
1: Snad ti na ní roste peří.
0: Tap, tap.
1: Tomu se však těžko věří.
0: Tap, tap.
1: Snad máš na ní vátičku.
0: Tap, tap.
1: Bys nevzbudil mátičku.
0: Tap, tap.
1: A nebo květy pampeliší.
0: Tap, tap.
1: Ty jsou možná ještě tiší.
0: Tap, tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Tap, tap.
1: Posloucháme ticho šlápka.
0: Tap, tap.
2: Rádio Junior.

telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé.

rozumíš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nasdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

Těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chod se kije.

Rádio Junior.

celý den v pelechu a nemít důvod ke spěchu, nemuset vstát a jít, jak na Havaji žít.

sny se tu skutkem stávaj. Havaj, jo, Havaj, tam se jak v

0: Posloucháš? Rádio Junior.
1: Come on.

nesnesu a pachnul do lesu. Žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

Rádio Junior.

0: vždycky zůstat stát. Jinak by se nám mohla přihodit dopravní nehoda. Kvído, kam jedeš? Až teprve na zelenou můžeme vyrazit. Tak co děti, jedem?
1: Jedem!